0: jako by nežila. Vrať se mi mobile prosila, ať byla kde byla prudila a hledala mobila.
1: Hledala v parku a hledala v tramvaji, na louce, na poli i doma ve stáji. Hledala v kyně, taky na plovárně, hledala všude, například cukrárně. Hledala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na schode, v koupelně, v přecíni. Hledala kdekoliv, ať bylo, co bylo, hledala, hledala, až se z ní kouřilo.

0: plovárně, volala všude, například v cukrárně, volala v pokoji, v ložnici, v kuchyni, ve špajzu, na chodbě, v koupelně, přecíni, volala kdekoliv, ať bylo, co bylo, volala, volala, až se z ní kouřilo, volala ve škole, na hřišti, v obchodě, dokonce volala i na záchodě, volala potně a volala za světla, volala, volala, nikdy se nespetla, a zase v parku, a zase ve škole, ve vlaku, v autě, někdy i na kole, volala při jídle, volala z postele, volala bez zábran, klidně i v kostele, volala, volala, pořád dokola. A pak zase kobila, mobila ztratila.
1: A předtím, než bude klídek, trošku beatboxu.
2: Thank you.

nebojte, to je krajta tygrovitá, ta nekouše.

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Máte židle, děti? Postavte je do kroužku zády k sobě tak, abyste si

v jeskyni. I přes jeho věk chodil jenom, chodil jenom, chodil jenom v bikini. Hra židlová může začít. Budeme chodit do kroužku a až přestane hrát hudba, sedneme si na židli a jdeme.

teď ne, si pro člověk hrál rád. Pozor, vezměte jednu židli a dejte ji z kola ven, aby ve hře hrálo o jednu židli míň, než je vás. Kdo si teď do ticha sedne a pod sebou židli nenajde, ten ze hry vypadne. A jdeme! Dokola, za sebou, raz, dva, tři, čtyři! Co peří má letí, to je stará hra. Už ji znal i člověk, co říkáme mu prach.

0: Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap. Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.
1: Jak se tady tiše šlapka.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Ticho šlápku, mlcho šlápku.
0: Tap, tap.
1: Ukaž nám svou měkkou tlapku.
0: Tap, tap.
1: Snad ti na ní roste peří.
0: Tap, tap.
1: Tomu se však těžko věří.
0: Tap, tap.
1: Snad máš na ní vátičku.
0: Tap, tap.
1: Bys nevzbudil mátičku.
0: Tap, tap.
1: A nebo květy pampeliší.
0: Tap, tap.
1: Ty jsou možná ještě tiší.
0: Tap, tap.
1: Jedna tlapka, druhá tlapka.
0: Tap, tap.
1: Posloucháme ticho šlápka.
0: Tap, tap.

0: se chytal. Velký hlupák si a budeš. K rybě zpátky hned teď půjdeš. Řekneš, ať hned bez váhání splní každé moje přání.
1: Koukej tý rybě vyřídit, že chci všechno, rozumíš, všechno.
0: Ryb.

ženu necky, potom zámek věci všecky. Nakonec rybářka směla, by vládnout rybce sama chtěla. Rybička se rozlobila, bohatá už dost si byla. Chtěla si však stále víc,

Raz, dva, tři, čtyři. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Vem dřeva kus, zapni si brusku a všechno si změř. Všechno si změř, všechno si změř.

okýnek dlouhý. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Koho by to napadlo, že by prase upadlo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Svalilo se s heknutím, zakvičelo leknutím. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Prase to je těžký, zvlášť když spadne z vejšky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Kdo to prase postaví, když je strašně špinavý? Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Postaví ho zase nějaké jiné prase. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Až to prase bude stát, můžem se ho otázat. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Co se vlastně semlelo, že se prase skácelo? Ferda jede na kole, veze na něm rýč. Prase to nic neřeklo, kviklo a pak uteklo. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Tím pádem je prakticky prasetem už navždycky. Ferda jede na kole, veze na něm rýč. No a nyní závěrem k hlavnímu se doberem. Ferda jede na kole, Ferda jede pryč. Není těžké do louže spadnout, a to protože

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.
2: Říkali, že jsem rachotina, co má to nejlepší už za sebou. Ještě se uvidí, srdce jak kovadlina, na se

Ona to měla hned. Vadný motor, mama mía, přerýždím před jednou Kia. Na tacháku dvoustovku, předjel jsem i Škodovku, potom ještě hopla a předjel jsem i Opla. Předjel jsem i Pontiac, snadno ani nevím jak. Nohu z plynu sundal.

Měl jsem i Peugeota, žádná velká rachota. Potom Volvo, žádný stres, stejně tak i Mercedes. Audi chvíli odolalo a pak nevím, co se stalo. Využívám šířku trati, předjíždím i Maseraty. Jak když se nic neděje, předjel jsem i Bentley. A nakonec mi marná sláva, jenom Porsche odolává. Co jen může ze všech sil,

žabka, její žabí pramáma, její žabí babka, malý žabce nadává. Moje žabí vnučko, neskákej tak vysoko, spadneš jako tůčko, chováš se moc divoko. Nedbala tý rady, vyskočila do oblaku a tam šilhal hlady.

držme se radši hezky při zemi. Radši hezky při zemi.

Xbox in, kterou jste nezvali. Smůlu vám přimíchám do křtin, štěstíčko zahalím. Až budeš růžičko v květu, ostrý trn bodne tě. V té chvíli dáš s Bohem světu,

0: Junior.
1: Milé děti, nevím sám, co vám dneska zaspívám. Třeba, jak jsem včera na ulici potkal malou chobotnici, nevím, co jí napadlo,

0: Sam.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
3: Ráno s juniorem.
4: Hádala se paraplata, které je víc do kulata.

0: Dobíráte si mě? Fialky teď v zimě?
1: Bez kytek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
2: A hele mese, ona ty kytky nese. To jsou snad šprýmy uprostřed zimy. Kde pak to kvítí prosté? Kde pak to asi roste?
3: Inu v lese, pod keříčky, blízko naší mělké říčky.
4: Když je tak chytrá, mohla by třeba zítra pár jahod lesních, i když je teď sníh, pro nás dvě natrhati.
2: No to je nápad, Marti.
3: Dobíráte si mě? Jahody teď v zimě?

0: ještě se mi ruce chvějí.
1: Když je tak chytrá, mohla by zítra ta naše žabka natrhat jabka. Červená, pěkně zralá.
0: Já bych si taky dala. Dobíráte si mě? Jablíčka? Teď v zimě?
2: Bez jablek se nevracej, bez tebe nám bude hej.
0: A hele, mese, Máňa jablka nese. Cože tak málo, jak se to stalo, že ty jsi snědla sama se všema jadíkama. Září bylo jenom chvíli, ruce mé to nestačily.

0: Posloucháš? Rádio Junior.
1: Začneme jemně. Vítám tě, země.

0: Chtěli byste vědět, kolikrát za rok mrkneme?
1: Jaká barva očí je nejvzácnější?
0: A proč klokani neumí chodit pozadu?
1: Tak si poslechněte pořad Zvídavec Evy Sinkovičové a každý všední den se dozvíte jednu zajímavost.
0: Uslyšíte, co jste neslyšeli, dozvíte se, co jste nevěděli.
1: To vše a mnohem víc v 7.30 a v 18.10 na rádiu Junior.

0: přinesli dva katalogy. Kam prej letos? Jestli Egypt? Nebo do Londýna lodí?
1: Jsou ale praštění.

0: pomalu začíná léto a vy se můžete naladit i poslechem.
1: Nový seriál Hlubina se blíží.
0: Budete se bát?
1: Možná trochu.
0: U jezera Tichá voda se během letní dovolené ztratí malý Vojta.
1: A postupně se začne odkrývat, že samotné jezero a jeho okolí není ideální místo pro klidné prázdniny.
0: Co tady nehraje?
1: A co o tom ví místní obyvatelé?
0: Poslouchejte.
1: Seriál Hlubina startuje na rádiu Junior 2. června.

Za kolik čardáš? Za kolik čardáš?

0: Če? Jdi se podívat.
1: Ukaž.
0: Počkej, on má zlatý zub, on je náš.
2: Ovamaro.
0: Ovamaro.
2: On je náš.
0: Však on je náš, more.
2: Ten je náš.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.

0: Posloucháš Rádio Junior. Dobré ráno.
1: Tohle jsou těžký časy pro naši zem, ale pojďme si říct, že i horší jsme zvládli. Byly to války, vlády či moci páni. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli. Vždy jsme se semkli a odpor jsme zvládli.

0: Chcete si usnadnit poslech Českého rozhlasu?
1: Stáhněte si novou aplikaci Můj rozhlas, která je plná super audií a užitečných vychytávek.
0: Vyberte si, co vás baví a poslouchejte kdykoliv a kdekoliv, třeba i offline.
1: Nový audioportál můžete používat i na webu můjrozhlas.cz.

0: Bubákové poklady.
1: Královna koloběžka, bubáci a hastrmani,
0: zlatovláska, sůl nad zlato
1: a tak dále a tak dále.
0: Nejlepší pohádkové příběhy z našeho archivu.
1: Klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete bát i smát.
0: Poslouchejte každou neděli od 19 hodin a zpětně na webu Radio Junior.cz nebo v aplikaci Můj rozhlas.

a psal jsem si dětský sny. S bráchou jsme byli tým, táta byl na cestách, nám zpíval s předspaním.

0: Posloucháš?
1: Rádio Junior.

0: Naše rádio není jenom slyšet, je i vidět.
1: Nevěříš?
0: Tak si najdi YouTube kanál Rádia Junior a přesvědč se na vlastní oči.
1: Podívej se na naše vysílací studia a moderátory v akci.
0: Těš se na videozáznamy živých rozhovorů s herci, zpěváky a dalšími mega zajímavými hosty.
1: A to zdaleka není vše.
0: Mrkni na YouTube kanál Rádia Junior a dozvíš se to.

0: Judiku Jany Richterové.
1: Ahoj, holky a kluci, začíná další Všudyku k Jany Richterové. To jsem já, ale nebudu tady sama. Ovšem, jako vždycky. Bude tady se mnou Tadeáš Ryšávka, který nám prozradí, jaký experiment v rámci své středoškolské činnosti vymyslel. A dozvíte se velmi zajímavé věci o slazených nápojích. Přijde taky Terka Rašová, která nám prozradí, jakou knížku byste si mohli přečíst a proč vůbec vznikla. No a taky se dozvíme, co holky a kluci přejí našim fotbalistům na mistrovství světa ve fotbale. Takže jdeme na to. Čeká nás taky spousta písniček, tak ať to všechno stihneme. Ze studia Rádia Junior vás zdraví a krásný poslech přeje Jana Richterová, Všudy Kuková.

0: Holky a kluci, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a já už u nás ve studiu vítám svého hosta. Je tady se mnou student gymnázia ve Vyškově, Tadeáš Ryšávka. Ahoj, Tadeáši.
1: Ahoj, ahoj všichni.
0: Tadeáši, ty jsi dělal zajímavý experiment, tak mi prosím tě nejdřív řekni, proč jsi vůbec vytvářel nějaký experiment nad rámec toho, že chodíš do školy?
1: Tak určitě to začalo tím, že já bych chtěl jít na medicínu. A abych se vyhnul těmto těžkým přijímačkám, tak jedna z bonusových věcí, co se dá takhle dělat, tak je například sočka. A jakož ve druhé...
0: Počkej, co to je sočka?
1: Tak to je středoškolská odborná činnost, ve kterým si každý může vybrat nějaké téma a pak postupuje různými koly a po roce hodnotí. A právě to jsem se rozhodl udělat. A bylo to vlastně, začalo to ve druháku, kdy jsme dělali ročníkové práce a já jsem zjistil, že taková práce, i když může na první pohled vypadat složitě, tak ani tak těžká ve skutečnosti není. I když je to hodně dlouhý a obsáhlý a musí se tam hodně toho naučit, hodně toho popsat.
0: Takže je to taková zkouška na vědeckou práci, jestli jsem to dobře pochopila. Musíš to zdokumentovat, musíš zapsat, co děláš a potom to i odprezentovat?
1: Určitě, určitě. Je tam tohle úplně všechno.
0: A ty jsi vybral něco z biologie, dalo by se to tak říct?
1: Ano, je to hodně z biologie a právě to i zasahuje trošku do toho našeho zdraví, takže i do medicíny.
0: A teď mi řekni, proč jsi vydal právě tímhle směrem?
1: Tak bylo to tím, že já mám u taťky brigádu. Můj taťka je molekulární biolog. Zabývá se probiotiky a střevem. A vlastně od malička máme doma tetika probiotika.

0: když to člověk pije často, ve velkém množství, tak to má velmi neblahé účinky na naše zdraví. Jen tak pro info, každý šestý adolescent, nějaký puberťák, tak pije slazený nápoje každý den, aspoň jeden. A to je prostě velké množství a nesouvisí s tím jenom onemocnění, jako který napadnou úplně každého, jako je obezita nebo cukrovka, ale souvisí s tím i onemocnění, jako je například nějaká deprese nebo rakovina. A proto je to pro mě problém, který by se měl řešit. A nejlepší by bylo vůbec nepít a pít vodu. Nebo jsou tady varianty, že by se pily místo toho nějaké zero varianty, ale tam jsou zase sladidla a to taky není pro naše tělo úplně nejzdravější. A proto jsem se zkusil vydat jinou cestou a zkusit právě ten můj pokus.
1: A já už můžu prozradit, protože ty jsi mi to taky říkal, že jsi vyzkoušel, jak se ten nápoj chová nebo co to udělá s naším tělem, když se zkusí sfermentovat. Je to tak?
0: Ano, je to tak.
1: A já bych potřebovala trošičku vysvětlit, co to je ta fermentace. Stačí jednoduše.
0: Tak při fermentaci jsou důležité bakterie. Řekněme teda u mléčné fermentace. Tu jsem dělal já, protože kdybych dělal alkoholovou, tak si moc nepomůžem, až to bychom zbláta do louže. A takže ta mléčná fermentace je pro nás mnohem lepší, protože při ní nevzniká žádný alkohol. A vlastně ty bakterie, které při fermentaci jako působí, tak když to řeknu úplně jednoduše, tak žerou cukry a vytváří kyselinu mléčnou. A to jsem právě viděl, nebo mě napadlo, že by mohl být řešení na ten můj problém a že by právě ten vysoký obsah cukru v těch nápojích jednoduše díky těm bakteriím a té fermentaci trošku se snížil.
1: Jak dlouho trvá taková fermentace? Kdybych si třeba vzala nějaký džus, který je hodně sladký, tak aby se z toho stal fermentovaný nápoj, co se s tím musí udělat?
0: Tak stačí to tam do toho hodit. Samozřejmě nejlepší je, aby to bylo při teplotě 37 stupňů, při které ty bakterie se nejlépe množí. Nicméně to u nás doma jen tak někdo nemá takový termostat, do který by to hodil. A proto jsem se snažil, aby to ty bakterie byly schopny fermentovat za pokojové teploty. To byl vlastně klíčový pro můj experiment, aby si to každý mohl udělat u sebe doma. A aby se z něj stal fermentovaný nápoj, tak ono to je vlastně jedno, jak dlouho to necháte fermentovat. Klidně to může být půl dne, může to být den. A vlastně čím díl to necháte, tím lepší to bude, tím méně cukru.
1: Hostem dnešního vysílání je Tadeáš Ryšávka. Povídáme si o experimentu, který dělal v rámci středoškolské odborné činnosti, aby se mohl třeba jednou dostat na medicínu a byl z něho pan doktor. Ovšem, to ještě zdaleka není konec. My budeme pokračovat zase za chviličku.

0: Přátelé, milí posluchači, stále je tady pro vás Všudy kuk. Hostem vysílání Rádia Junior je Tadeáš Ryšávka, student gymnázia ve Vyškově. Už jsme si tady povídali o tom, že se Tadeáš pustil do zajímavého experimentu, protože se rozhodl prozkoumat, jak na lidské tělo fungují fermentované nápoje. A ty fermentované nápoje si vyráběl z čeho? Z těch sladkých, obyčejných nápojů, které pijí všichni.
1: Ano, z běžně dostupných nápojů v obchodě.
0: Takže třeba džusy.
1: Ano, bylo to od džusu až po nějaké kolové nápoje. Byl tam i známý český kolový nápoj.
0: Mm-hmm. Tak a teďka ty si to vyzkoušel, aby se to sfermentovalo. Mm-hmm. To už si teda trošku naznačil. Hodil jsi tam bakterie?
1: Ano, bakterie mléčného kvašení. Mm-hmm. To byly probiotika, které jsme měli doma. Vlastně to byla první část toho experimentu, že jsem musel vůbec vybrat, které ty probiotické kmeny, které jsou schopny fermentovat, tak jsou vhodné, aby vlastně přežili nejen v tom nápoji, ale i za ty pokojové teploty, aby se vůbec množili dál a dál.
0: Mm-hmm. Povedlo se ti to? Dalo se to pít? Bylo to dobré?
1: Pít se to rozhodně dalo. Dokonce mi některé nápoje vlastně chutnaly o něco lépe. Já jsem do toho zapojil celou svoji rodinu. Všichni museli povinně ochutnávat. Jsem to vždycky donesl z laboratoře. A dokonce při těch kolových nápojů, kde je hodně bublinek, tak vlastně mě to chutnalo více, protože ty nápoje jsou často přebublinkované. A takhle to bylo o něco lepší. A jediné, co bylo na první pohled znát, tak ty nápoje byly třeba trochu více zakalené, anebo smrděly po té fermentaci, ale to je tak všechno.
0: Já si to představuju, že je to vlastně dost podobné, jako když je třeba ochucená kombucha.
1: Yeah.
0: A tady to teda mělo stejně jako ta kombucha, nebo kombuča, jak se říká, mělo to v sobě bakterie, které by měly prospívat i střevnímu mikrobiomu.
1: Ano, je to tak. Nejenže ty bakterie dokáží žrat ten cukr, takže sníží ten obsah cukru v těchto přeslazených nápojích, ale zároveň dělají i jiné, jako pro naše zdraví, prospěšné metabolity, takže to prospívá našemu tělu.
0: Ty jsi tedy měl různé nápoje a zkoumal jsi taky, jak to funguje na naše tělo. Jak si to měřil?
1: Tak na to jsme použili, aby jsme si nemuseli furt píchat do prstu normálním glykometrem, tak jsme koupili takový senzor pro kontinuální měření toho cukru v krvi. Ten jsme dali na naše rameno. Vlastně, abych řekl, tak jsem to testoval na sobě já a můj taťka. To byli dva dobrovolníci. A vždycky každý ráno jsme na lačno vypili ten nápoj a druhý den zase ten stejný, ale fermentovaný nápoj. A vlastně to byla taková naše snídaně, protože další dvě hodiny člověk nemůže jíst a musí zůstat jako v klidu a pěkně to změřit, aby to nebylo nějakým způsobem ovlivněný.
0: A ty jsi z toho zjistil, jak se chová cukr v krvi, když se vypije buď fermentovaný anebo nefermentovaný nápoj. Je to tak?
1: Ano, ano. Vlastně u těch ovocných nápojů ta fermentace velmi pomohla. Ten rozdíl mezi fermentovaným a nefermentovaným nápojem po tom vypití v glykemické křivce, tak byl opravdu markantní. U některých ovocných džusů to bylo až v desítkách procent, takže ten rozdíl určitě stojí minimálně jako na zamýšlenou, že by to opravdu mohlo v budoucnu pomoct. Ale to nebylo takhle u všech, neplatilo to, protože třeba jiné kolové nápoje, kde je hodně těch konzervantů a ta fermentace tam nemohla probíhat v takové míře, tak vlastně paradoxně došlo k opaku a ne, že to pomohlo, ale dokonce to i trošku zhoršilo, protože ty bakterie jednoduše, je to tak nezdravý, že ani ty bakterie to nechcou žrat.
0: Ani ty bacily to nechtějí žrát, no a vidíš to a my si to takhle vesele ano. pijeme. Takže poučení z toho experimentu je, že když vypijeme něco hodně sladkého, tak nám vyletí cukr.
1: Ano.
0: A to není úplně dobře pro naše tělo.
1: To není vůbec dobře.
0: A když vypijeme fermentovaný nápoj, ten samý, ale třeba fermentovaný?
1: Tak to vyletí také, ale zejména u těch, jak už jsem říkal, ovocných variant, tak o dost méně a je to i více stabilní, takže naše tělo se s tím vypořádá mnohem jednodušeji. Určitě je lepší to nepít, ale jednou za čas právě i s tou fermentovanou kombinací to bude pro naše tělo méně nezdravé.
0: A Tadeáši, musel jsi na tenhle ten experiment něco nastudovat?
1: Hodně jsem toho musel nastudovat a hlavně to všechno přechroustat a napsat do té práce, ale docela to šlo, celkem mě to i bavilo. Vlastně jsem nad tím strávil na té celé práci asi nějakých 6 nebo 7 měsíců, hlavně po Vánocích to bylo velmi intenzivní. Dokonce, když jsme jeli na hory, tak jsem místo lyžování zůstal na bytě a psal jsem sočku. Ale myslím, že se mi to podařilo a jsem se svým výsledkem spokojený.
0: Měl jsi za to i nějaké ohodnocení ve škole?
1: No, ohodnocení, tak pochvalu a jedničku.
0: No teda, co by se muselo stát nebo změnit, aby se takovýhle experiment třeba mohl zopakovat na více lidech? To už by pak mohla být opravdová vědecká studie, viď?
1: Jo, tak ta moje práce je spíš takový nástřel. Opravdu to jenom ukazuje, že by tam něco mohlo fungovat, ale ještě vlastně tam nic moc z toho nevíme. A ta klinická studie nebo studie o více lidech by se určitě hodila. A pak by se na to dala navázat i nějaká jiná práce, například jak to uvést do praxe. Já jsem přemýšlel, že by se mohly udělat nějaké tabletky, něco jak je třeba šumák, tak by to byl, když to kvasí, tak by kvašák, a že by si to lidé mohli hodit právě do svého slazeného nápoje a pak by měli za pár hodin o něco zdravější variantu a mohli si dopřát i ten slazený nápoj.
0: A vidíš, to je super nápad, třeba z toho bude i nějaký vynález. Tadeáši, já ti moc děkuju, že jsi nám přiblížil svůj experiment a těším se, že třeba až přijdeš příště, tak budeš mít ten experiment dotažený ještě do větší dokonalosti. Měj se hezky a ať se všechno daří a ať se povede ta medicína. Ahoj.
1: Děkuji, nashledanou, děkuji za pozvání.
0: Holky a kluci, dneska byl mým hostem student gymnázia ve Vyškově Tadeáš Ryšávka.

0: chceš. Holky, kluci, kamarádi, posloucháte Všudyku k Jany Richterové a já si teďka pozvu Terku Rašovou, která natočila krásnou reportáž o nové knižce. Kdo ji vydal a proč? To vám prozradí právě Terka.
1: Nadace Terezy Maxové dětem už existuje 30 let a slaví to novou knihou pro děti o medvídku Terry Bearovi. Knihu Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku, napsala Alena Mornsteinová a ilustroval ji Vladimír Žák. Jeho ilustrace jsou nápadité tím, že na bílé stránce je vždycky jakoby výřez medvídka Terry Beara a ten je vyplněný obrázky. Zbytek stránky zůstává bílý. Jak na tenhle nápad Vladimír přišel?
2: Úplně to nebyla jednoduchá cesta, ale musím říct úplně na začátek, že já jsem to vlastně nechtěl ilustrovat. Já totiž působím jako ze 100% vlastně jako designer, jako produkty, židle, třeba skleničky, nebo nábytek a tedy a architekturu. Když ta knížka začala vznikat, my jsme se začali bavit o tom, jak by to asi mohlo vypadat, tak jsme oslovili několik ilustrátorů a tam se to úplně nesetkalo a já jsem furt maloval nějaký jako skici. A co kdyby to bylo takhle? A co kdyby to bylo takhle? A ne, no, prostě přišel Albatros a říká, hele, tak co kdyby to namaloval? Pro mě to byl samozřejmě velký úkol. Pro mě to bylo jako nový téma, ale samozřejmě krásný nějakým způsobem. Já jsem se tam našel tady ten styl, jako aby mě to bavilo. Věděl jsem, že když v siluetě toho medvěda se odehrává celý ten příběh, tak se musí vázat vždycky té protistraně. A na základě té protilehlé té informace, která popisovala nějaký děj nebo nějaký obraz, tak v ten moment se začalo to skládat a našla se nějaká cesta.
1: Co by Vladimír Žák poradil dětem, které by se rády staly designéry nábytku nebo ilustrátory?
2: Faktem je, že musíte mít jako vášeň pro to něco tvořit. Já učím na vysoké škole uměleckoprůmyslové. Máme tam ateliér, vedeme interiér a nábytek, což znamená, že vlastně buď to něco navrhujete a držíte to v ruce, nějaký řekněme předmět, anebo naopak se pohybujete v nějakém prostoru. Já jsem nevěděl nikdy, že budu dělat to, co jako dělám. Já jsem to nevěděl třeba do 20 let, já jsem měl gymnázium. Nikdy jsem nešel jakoby tou cestou v tom smyslu, jako že by jsem měl od střední školy, jsem věděl, že budu kreslit, nekreslil jsem, ale třeba, když byly třeba videoklipy, tak já jsem vždycky slyšel jako nějakou písničku a já jsem si představil, jak bych natočil ten klip, jako, protože mi to úplně vtahovalo, jo, jako, že vlastně je ta audiovizuální jako rovina, jak by se to dalo zpracovat. Ale někdo je dobrý na něco a někdo je dobrý na něco jiného. Důležitý, že když to v sobě máte a najdete a vlastně vás to baví tvořit, tak prostě pojďte do toho a třeba vymyslíte věc, kterou ještě svět nikdy neviděl.
1: Knížka se jmenuje Terry Bear, záhada vyloupeného skleníku. Ukradl Vladimíru Žákovi někdo někdy něco?
2: Služité? Já myslím, že ne. Ale když se něco stane, tak je jenom rada do života pro mladé posluchače, že vlastně všechno, co se teďka může zdát jako špatný, se může projevit jako, že dobrý. Že vlastně tam, kde něco končí, něco nového začíná.
1: A tak je to i teď. Povídání s Vladimírem Žákem, ilustrátorem a designérem je u konce, ale něco nového určitě za chvíli začne. Pro Český rozhlas Rádio Junior, Terka Rašová.

0: Holky, kluci, kamarádi, v dnešním Všudy kuku už jsme se dozvěděli, že vyšla krásná knížka o medvídku Teribérovi. Terka Rašová si povídala s ilustrátorem knížky, ale co takhle autorka? Terko, co ty na to?
1: Ke 30. výročí nadace Terezy Maxové dětem vyšla knížka Teribér, záhada vyloupeného skleníku. Napsala ji Alena Mornsteinová. Hlavním hrdinou knihy je červený plyšový medvídek. A tak jsem se Aleny zeptala, jaký tenhle medvídek jménem Teribér vlastně je.
2: Je to dobrý medvěd s dobrými vlastnostmi. Má rád život, má rád své lidi a má rád své přátele. A pokud zapotřebí, tak jim pomůže. Je to prostě takový kamarád, kterého asi by každý chtěl mít.
1: Medvídek má kolem sebe v knize lesní zvířátka. Dozvěděla se o nich ale na něco nového, když knížku psala.
2: Snažila jsem se, aby ta zvířátka, o kterých píšu v knížce, měla takový život, jako mají skutečně v přírodě. Aby žila tak, jak skutečně žijí v přírodě. Takže samozřejmě, že jsem se o nich pár věcí dozvěděla. Takže tam například mám víra, který dokáže otáčet hlavu. Mám tam, jak tam žijí veverky, jak schovávají a zahrabávají své oříšky a spoustu takových věcí.
1: Jaké je poselství téhle knihy?
2: Chtěla jsem říct, že každý může být užitečný už jenom tím, že se hezky chová ke svým přátelům a poskytne jim pomoc ve chvíli, kdy to potřebují.
1: Pomoc těm, kteří to potřebují, poskytuje už 30 let i nadace Terezy Maxové dětem. Terezy Maxové jsem se zeptala, jakou pomoc dětem nebo i celým rodinám její nadace nabízí.
3: Pomoc samoživitelkám, pomoc sociálně slabým rodinám, vůbec prevence. A postupem času se na nás začaly obracet dětský domovy, takže jak pomáhat dětem, který vyrůstají v dětských domovech. Tam samozřejmě pomoc vzdělávání, jedna z nejdůležitějších věcí. Tím, že máme opravdu těch 30 let působnosti, tak vlastně člověk viděl, že tam třeba bylo takový slepý místo, když děti odcházely z dětských domovů a že se vraceli zpátky, ať už na ulici, nebo se vraceli zpátky do svých nefunkčních rodin, docházelo tam ke kriminalitě a tak. Takže jsme se začali věnovat dětem, který odcházejí z dětských domovů. Snažit se jim pomoct najít práci, finanční pomoc, co se týče třeba bydlení.
1: A proč by si podle Terezy Maxové měli děti tuhle knížku přečíst?
3: Já si myslím, že to je hrozně milá a vtipná knížka. Ten medvěd je kámoš, je odvážný, potřebuje tu partu lidí, která mu pomůže tady v tom druhém díle třeba vyšetřit právě příběh, když se ztrácejí věci z toho skleníku, že by lidi neměli mít předsudky, protože tady v té knížce to tam všechno svedou na jedno zvířátko a to zvířátko je v tom úplně nevinně. Tak já přeju všem dětem, aby si přečetli určitě tu knížku, aby našli v medvědovi toho bezvadného kámoše, aby se nad tou knížkou i dobře pobavili.
1: Pro Český rozhlas Radio Junior, Terka Rašová.

0: Přátelé, kamarádi, posloucháte Všudy kuk Jany Richterové a my se teďka vydáme do studia Rádia Junior, protože sem přišli holky a kluci ze základní školy ve Školní ulici a Terka Rašová se jich zeptala, co by popřáli českým fotbalistům, kteří jsou na mistrovství světa ve fotbale.
1: Já jim přeju hodně štěstí, protože jsou prostě dobří, já jim fandím a věřím, že to vyhrají.
2: Přeju jim, ať vyhrajou hlavně.
3: Já jako strašně přeju, aby Patrik Schilk dal aspoň minimálně 18 gólů a maximálně 30.
4: Já přeju, aby si to všichni užili a aby se prostě u toho zabavili.
5: Já jim přeju, aby se jim nic nestalo, aby si nic neslomili a aby byli v pořádku.
6: Já jim hodně přeju, aby byli zdraví, spokojení, aby aspoň postoupili z tabulky.
7: A dej třeba Šibenice nebo Přímák, jestli se mi daří tam.
8: Já přeju, aby nedostal žádnou červenou a jsou hodně dobří, že se tam dostal na mistrovství světa po 20 letech.
9: Já si přeju, aby náš brankář to hodně chytil a dali třeba 2 hat-triky.
10: Aby tam dali třeba nějakou hlavičku a aby nefaulovali.
3: Já teda hodně přeju, aby třeba postoupili do toho play-off nebo na vyřazování třeba do čtvrtfinále.
8: A já přeju ještě, aby se dařilo třeba Kovářovi, Golmanovi, anebo aj třeba Šikovi a celému týmu.
11: Já vám trhám kytičku čtyřlístků, doufám, že se vám to povede, jste hodně šikovní, věřím vám.
2: Já bych vám chtěl popřát, abyste nedostali modrou kartu.
12: Čeká!

Tak přátelé, to je konec. Ne světa, jenom dnešního všudykuku. Dozvěděli jsme se, co to je fermentace a proč některé nápoje nežerou ani bakterie. Tak proč bychom měli my, že jo? Taky už máme tip na super knížku na prázdniny. A společně jsme fandili českým fotbalistům na mistrovství světa ve fotbale. Tak já si myslím, že to pro dnešek stačilo a teď utíkejte někam ven, já taky půjdu. Ze studia Rádia Junior vás zdraví Jana Richterová, všudy Kuková.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: A teď už pro vás máme příběh obyčejného plavčíka, který se spřátelí se starým kapitánem. Rozhlasovou hru Úžina mořských bouří napsal Alexandr Štěpanovič Grin. Režie Dimitrij Dudík. Natočeno v roce 2013. Účinkují Andrea Elstnerová, Jiří Knot, Jaroslav Kepka a další.

0: svá.
1: Mladej pane, už máte dost.
0: Ne? No. Nalej ještě.
2: Vážně, mladíku, stará smíska má pravdu.
0: Vy se do toho nevleďte.
2: Poznám, když je někdo na plech. Kolik vám je?
0: Záleží na tom. 17.
2: Krásný věk.
0: No, jak pro koho? Já bych nejradši poslal celý svět k čertu.
2: Ale... Co vám pro boha náš veselý svět udělal?
0: Já nekonečně miluju jednu dívku, jenže je chudá. A můj otec zuří, jak se jeho jediný syn zahodil. Blíže mě vidění, jestli ji nenechám.
2: Chudá láska je na draka. V tom bych dal panu otci za pravdu.
0: Aby ne, protože jste jako on. Důstojný, ctihodný paprda bez citu.
2: Já a ctihodný paprda. Tak tohle mi ještě nikdo neřekl.
0: Nesmějte se mi, sakra.
2: A nesměju se vám. A mimochodem, mladíku, mohl bych vám nabídnout řešení tý zapeklitý situace s váženým pantatíkem.
3: Pane Jimmy, neposlouchejte ho. A vy spolkněte svý sladký řečičky, kapitáne. James Wick je syn bohatýho rejdaře. Nic pro vás.
2: Naopak, rejdařský synek se nebojí moře. A kdyby otci ukázal, že už není bezvraný štěně, ale muž, co se o sebe dokáže postarat.
3: Hele, na váš sud prachu nepatří.
0: Sud prachu? Kapitáne? Čeho jste kapitán?
2: Slyšný kocápky. A zrovna hledám plavčíka. Potřebuju omladit posádku, potřebuju novou svěží krev, slibuju skvělý výdělky a přitom tak snadný, že by váš papa žasl.
3: Mladej pane, padejte domů. Božíku, ze žalu se vyspíte a ráno všechno uvidíte jinak.
0: Nehraďte, smysko. Když budu chtít, plácnu si tady schat kapitánem. A já chci.
2: Výborně. Vítej pod mým velení, chlapče.

0: začal můj příběh. V přístavní krčmě u báby Smithový kapitán Matheson Pett převrátil na ruby život 17-letého mladíčka.
1: Hej, Jimmy! Jak ti je, když drneš palubu?
2: Oh? Dost nezvyk, co? Doma na tebe dřeli sluštičky.
3: Zalaškoval jsi s nima? Nedvábnej peřinka?
2: Teď už si zalaškuješ leda s rejžákem. A přijdou horší věci. Piráctví je tvrdý řemeslo. Uvidíš smrt tolikrát, co bys napočítal zrnek v granátovým jabku.
0: Bože, jak jsem v té krčmě byl namol, netrklo mě, kde je Pett kapitán. I když mohl. Ale nedalo se nic dělat. Podepsal jsem smlouvu na 2 roky. Čistil palubu a poslouchal posměšky námořníků.
1: Netvář se tak, Jimmy. Náš život je možná krátký, ale veselý.
2: Chlapi, opatrně. Pett má pro toho kloučka slabost. Chce si ho vzít do parády. Kapitánovou zásluhou nakonec vyroste z vlčete pravej morskej vlk.
3: Co střílí, šermuje a možná ani nedostane kurděje. A chytne jenom neštovice.
0: Kapitán Pett v pirátském světě byl hotová legenda. Mě opravdu vzal pod svá křídla a začal mě učit. Dodnes si vzpomínám na první lekci.
1: Tak zítra tě čeká slavnej den, takový zasvěcení. Skříží nám cestu loď s hedvábím a my ji patřičně po pirátsku uvítáme. Větrným mlýnem to budeš koukat, Jimmy.
4: Větrný mlýn už jsem viděl, pane.
1: Saď se, že ten můj ne. Nechci se chlubit, ale fakticky jde o můj vynález. I když ho teď používají všichni piráti.
4: Vy jste vymyslel nějaký obléhací stroj?
1: Stroj? Bože, ne. Není nad lidi. Představ si partu statnej hochů, všichni držej velký meče, vtrhnou na cizí palubu a točí s meči jako diví, až přesekají rana.
4: K čemu je to dobré?
1: Velkej meč, velká hrůza, nemyslíš? Protivník spanikaří, navíc mu padají na hlavu plachty. Moc se to osvědčuje. Teprv pak přijde na řadu jemnější práce. Skordy, rapíry, dýkami a boj muže proti muži, no však uvidíš.
0: I když mi hned z té první lekce naskočila husí kůže, nezbylo mi, než absolvovat další. Naštěstí byl Pett také skvělý námořník. A to jsem jeho slova hltal. Znalost moře se přece mohla hodit, až se vrátím k otci. Vzdor a velká láska se mi totiž brzy vykouřily z hlavy. A jednou zrovna jsem čistil otočná děla na přídi.
1: Jive,

0: ke strážnímu koši a vlajce s lebkou a skříženými hnáty. Hlavou mi táhlo, co všechno jsem už viděl. Bitky, kdy piráti házejí polomrtvé námořníky přes palubu, kdy s nadávkami střílejí a vtipkují, přitom si tisknou ruku na prostřelenou hruď.
1: Tak co je, Jimmy? Ukous jsi si jazyk?
2: Nechci být nevděčný, pane, jenže já nejsem stavěný na tenhle život.
1: Takže jsi nezvyk. Sice se zaplet s piráctvím, ale nechceš se s ním zahodit navždycky. Moje obchodní výpravy ti nejdou pod nos.
2: I tak se to dá říct. Moc páchnou krví. Víte, že jsem se v boji nikdy nevyznamenal. Chci se vrátit domů.
1: Zatraceně. Plány lidí nejsou vždycky plány Boha a vlastně ani ďábla. Já věřil, že jednou po mně převezmeš sud prachu. No nic, jdi zas pucovat dělo.
0: Vypadal pořádně zkrouhnutě. Vždycky pil jako duha. Z blůzy na chlupatých prsou mu věčně trčela láhev. Ale teď začal nasávat na palubě. A já přímo cítil, že mu slunce vaří mozek, až bublá jako fazole v oleji. Chápal jsem jeho zklamání. Vlastně jsem Peda měl rád. Ale co naplat? A pak už přede mnou byla jediná, takzvaně obchodní výprava. Den před vyplutím si Pet svolal do své kajuty celou posádku.
3: Poslední porada, pane?
1: Jo, ta úplně poslední, kormidelníku. Jsou tu všichni?
4: Jasně.
1: Výborně. No, chlapi, cítím, že zvednu kotvy.
5: Cože? Zrovna, když se to nejméně hodí. Zítra jsme měli odplout.
6: Ten by mě naštval.
7: To má z toho, že se nachlastal tak, jak kšakru chlastá každý z nás. Ale neseděl pěkně v kajutě a kec si na sluníčko.
1: Hej, hubu, bobe. Protože nechci sejít ze světa, jak zatoulanej pes, napsal jsem závěť. Ale zdá se mi správný být u toho, až se otevřem. Zamk se mi do bedny, kde suším tabák. Jimmy, tady je klíč, prokážeš posádce tu čest a přečteš to.
2: Tady. 11. června 1899. Já, Medicine Pat, cítím, že zemřu. Nepřeju si rozloučit s nikým ve zlém. Proto dělám toto rozhodnutí. Za prvé, mé vlastní peníze, 960 liber ve zlatě, schované v levé zadní noze stolu, když se nadzvedne deska, se rozdělí všem stejným dílem. Za druhé, všechny své věci odkazuju kormidelníku Harveyovi. Za třetí.
1: Dost, tohle si řeknu sám. Byl bych rád, abyste moudře zvolili novýho kapitána. Myslel jsem, že to jednou bude tady Jim. Ale má jiný plány a taky...
7: Je moc mladý. Teď se nějakou zkušenost nabral, ale pořád je zelená.
1: No, dejme tomu. Proto navrhuju svého zástupce Chestera nebo kormidelníka Harveye. Je přísnej a...
7: A nafoukanej. Ne, my chcem Chestera. No.
6: Sklapni, Bobe.
5: A Chester lepší. Sice chlap jako řemen, ale nehoní člověka do zbytečný práce.
7: A pryč s oběma, hoďte je do vody. Kdo je tu námořník? Všichni. A všichni jsme si rovní. Ať každý poví jméno, jaký chce.
4: A když se teda loučíte, kapitáne, už nám do toho nekafrejte.
1: Jak myslíš, Bobe? Jen jsem chtěl pořádek.
4: No však bude! A teď se s dovolením zdekujem, protože máme o čem přemýšlet.
1: Bohem! Počkat, Jimmy. Ještě zůstaň.
4: Jo, někdo by tady měl počkat. Aby nám oznámil, že vás už můžem zašít do režního pytle.
1: Papi se zaručeně poperou, Jimmy. Ale tobě i mně už to může být jedno. Věřím, že ty jedinej z nich uděláš, o co tě teď žádám a co jsem před tou nevděčnou bandou neřekl. Nikdo by neodjel, když se má dělit tvoje zlato.
2: Pro vás udělám všechno, kapitáne.
1: Až na to jediný. 2 roky na sudu a přece si zůstal synkem z rejdařské rodiny.
2: Promiňte.
1: Dal to děs, aspoň máš čest. Podívej, tenhle balíček dovezeš na ostrov Brau jisté ženě, jmenuje se Stella. Dáš jí ho a k tomu...
2: Stella, ale jak dál? Jak ji najdu?
1: Nech mě to doříct. Podle jejího obrázku. Tady je, i ten ji odevzdáš. Ale dávej pozor na vodu, chlapče. Barvy nejsou ani přelakovaný.
0: Vzal jsem do ruky tenkou destičku ze slonoviny, zadíval se do tváře na medailonku a cítil jsem, jak rudnu. A náhle ze mě vypadlo, taková žena neexistuje.
1: Proč myslíš?
2: Je kouzelná.
1: Jo? Jistě je. Stella. Má hvězda.
0: Vpíjel jsem se očima do ženy na obrázku. Mezi obočím, stisknutým jako 2 uhelné bárky v maličkém přístavu, sice bylo znamení domýšlivosti, ale její krása mi opravdu vzala dech.
1: Jestli tě spíš nenapadlo, že chlápek jako já nemohl takovou ženu poznat.
2: Tak jsem to nemyslel.
1: Nelži, neumíš to. A nestrácej čas, Jimmy. Vyrazíš hned. Vezmi si člun. Do rána jsi na ostrově.
2: Rád bych tu počkal s vámi, než...
1: Ne. Odjedeš teď. Oni se o mě postarají. Cítím, že už mám smrt na jazyku. Čeká mě obětí mořských vln. S Bohem, Jimmy. Udělej, co jsem ti řekl. A všechno bude, jak jsem si přál. A budu... Tam na věčnosti spokojenej.
0: Cítil jsem smutek kvůli kapitánovi. Ale i štěstí náhlé volnosti. Noc se řítila zběsilým cvalem a já vesloval ke svobodě. Ráno jsem se octl na ostrově. Přístav byl malebný, za ním řady vesele zbarvených domů. Na mírném návrší stál kostel. Napadlo mě zeptat se na neznámou pastora. Ten přece nejlíp zná svoje ovečky. Zrovna seděl u okna fary a zřejmě si psal kázání. Když jsem mu ukázal miniaturu, usmál se. Krása už má takovou moc.
8: Tak vy hledáte tuhle dámu?
2: Ano, důstojnosti. Bohužel znám jenom její křestní jméno. Stella.
8: Však, to stačí.
0: Pořád se usmíval, jako by myslel na něco příjemného.
8: Ale za hřbitovem projdete na konec města. a cesta vás už dovede. Ten velký dům nemůžete minout. Má bílé zdi a u dveří visí lodní zvon.
0: Než jsem zastrčil medailon do kapsy, zazdálo se mi, že se žena na mě usmála, jako by říkala: poslední úkol kapitána Peda a pak tě čeká nový život. Napadlo mě ji políbit.
9: Pane?
0: Dveře otevřel sluha se studenýma očima. Na hlavě mu trůnila napudrovaná paruka s copem a mě blesklo hlavou, že se v tom hezkém domě zastavil čas.
9: Koho mám, prosím, ohlásit?
2: Jsem James Wick. Musím mluvit s vaší paní. Jenže moje jméno jí nic neřekne.
9: Tak tady, počkejte, zeptám se.
2: Nemám moc času. Vyřiďte, prosím, že je to velmi důležité.
9: Pokud panstvo projeví přání přijmout vás, tím líp. Pokud ne, je mi líto.
0: Zůstal jsem stát u otevřených dveří, ale sluha se nevracel. Dopálilo mě to. Spěchal jsem a ten povýšený panák mě snad vůbec neohlásil. Bez děky jsem vytáhl pistoli. Přece jen mě poznamenal pirátský život. A bez váhání vešel do velké haly.
10: Sakra, co tu chceš? Vrať se! Zrada! Zrada!
0: Takhle mě vítal papoušek, který se houpal v kleci, ale jinak nikde nikdo. I nádherné pokoje za halou byly prázdné. Až náhle, z jednoho rohu přímo proti mně vyběhl štíhlý opálený chlapík v kožených kalhotách. Napřáhl jsem pistoli. On udělal totéž. Pár vteřin jsme na sebe nehnutě zírali. Než mi došlo, že mám před sebou velké zrcadlo. Bože můj! Já se po třech letech na moři nepoznal.
11: Kapitánovou zásluhou nakonec vyroste z vlčete pravej mořskej vlk.
0: Zašklebil jsem se sám na sebe a vtrhl do dalšího pokoje. Měl skleněnou stěnu lemovanou květináči s popínavými rostlinami. Ze stropu také visela spleť šlahounů. V rámu světla a zeleně stála žena. Když uslyšela kroky, prudce se otočila a já strnul. Spatřil jsem živou tvář z medailonu.
12: Schovejte tu pistoli.
2: Stelo.
12: Slyšel jste mě? Schovejte tu pistoli.
2: Já, ano, jistě. Promiňte, nechtěl jsem vás polekat.
12: Možná bych se polekala, kdybyste přišel v noci.
0: Stála vzpřímená, bez hnutí a velkýma šedýma očima si mě upřeně prohlížela.
12: Čemu vděčím za váš vpád, pane?
2: Ještě jednou, promiňte. Vešel jsem bez dovolení a musel jsem projít spoustou pokojů, než jsem vás našel. A pistoli jsem vytáhl pro všechny případy. Nějaký mužský mě měl ohlásit, ale nevrátil se a já... Totiž kapitán Pet umírá. Vlastně už asi umřel. A tak jsem tady.
12: Vůbec nic nechápu.
0: Bodeď by chápala. Mluvil jsem úplně z cesty, protože dívka mě omráčila. Byla mnohem mladší než na obrázku. Popilavě plavé vlasy měla spletené do nádherného copu. Laní oči pod jemně klenutým obočím jí zářily.
12: Jaký kapitán Pet?
2: Můj kapitán. Poprosil mě, abych vám odevzdal tenhle portrét. Váš portrét.
12: Vy jste se zbláznil. Proč by mi nějaký umírající kapitán posílal moji podobenku?
2: Nevím, ale proto se na mě nezlobte. A odpusťte, že koktám jako hlupák. Jsem překapený.
12: Jako já. Opravdu ničemu nerozumím, ale... Jestli skutečně máte něco, co mi snad patří, tak dobrá. Dejte mi to.
2: Tady, váš obrázek. A ještě nesu balíček. Netuším, co v něm je. To mi Pet neřekl.
12: Ten váš záhadný Pet. Smím aspoň vědět, jak se jmenuje jeho posel?
2: James Wick. Jim.
12: Jim. Dobře. Mé jméno zřejmě znáte.
0: Stella dlouze pohlédla na medailon.
12: Tedy se nemusím představovat.
0: Pak váhavě vzala do ruky balíček. Potěžkala ho v ruce a chtěla rozbalit. Ale prsty jí bezmocně sklouzly po uzlících na konopném provázku.
12: Nemáte nůž?
2: Jistě.
12: Děkuji, Jim.
0: Všechno, co se dělo, mi připadalo jako sen. Prosluněný pokoj, krásná dívka, která se zhmotnila z obrázku, skoro mazlivě říká mé jméno a úžasle otvírá tajemný balíček. A sen pokračoval, protože náhle, jakmile roztrhla silný papír, na stůl se sypaly zářivé diamanty, rubíny a perly.
12: Proboha, Jimmy, kdo byl můj otec? Řekněte, kdo to byl?
2: Prosím?
12: Ale no tak, přestaňte si už hrát na schovávanou, přestaňte mi lhát. Přece to víte. Přijel jste sem v ruce obrázek mé matky.
2: V životě jsem nelhal. Jak jsem mohl vědět, že je to portrét vaší matky? Věřte mi, mám z toho všeho v hlavě zmatek.
12: Tak vy vážně nic nevíte?
0: Rty se jí chvěly. Ve tváři teď byla bílá jako sníh. Pohlédla na mě, jako by se i ona probírala ze sna. A já jen vrtěl hlavou omráčený představou, že Pet byl otcem téhle kouzelné, křehké dívky.
12: Dobře, vy posle. Má matka byla tanečnice a zpěvačka. Vystupovala v Rio de Janeiro. Tam se schází velice pestrá společnost a je snad dost jasné, co se stalo.
2: Asi ano.
12: Jmenovala se stejně jako já. Později se provdala. Tenhle dům patřil otčímovi. Byl velkoobchodníkem s čajem. To je má část příběhu. A teď jste na řadě vy. Kdo je Pet?
2: Je kapitán. Nebo byl. Asi už zemřel.
12: Tohle už vím.
0: Stella mě sežehla očima.
12: Dál!
0: Jak říct křehké dívce, že její otec velel lodi plující pod vlajkou Slepkou a Hnáty. Jenže neumím lhát.
12: Jimmy, já čekám.
2: No, Pet je, byl, on o tom mluvil jako o obchodních výpravách. Ale sud prachu není zrovna obchodní škuner. Občas jsme zastavili loď, třeba velrybářskou. Ovšem, s těmi jsou veliké tahanice. Pet měl raději poštovní lodi. Chápete?
12: Asi ano. I když v jediném dni je toho na mě hodně. Takže vy loupíte? To tedy znamená, že šperky tady na stole jsou kořist.
0: Stella pomalu ponořila ruce do záře šperků.
12: Nepřipadá vám, že ztratili trochu lesku?
0: V hlase jí však neznělo odsouzení. Řekla to spíš přemítavě.
2: Stelo.
12: Mlčte, mlčte. A raději mi povídejte o Pedově lodi. Kde kotví? Jistě ne v obyčejném přístavu.
2: Naše kotviště se jmenuje Úžina mořských bouří, ale já už se na škuner nevrátím. I když by si to Pet přál. Jak jsem řekl, Pedovo řemeslo nepovažuji za správné.
12: A proč jste s tím tedy začal?
2: Ze vzdoru. Kvůli nešťastné lásce.
12: Oh, romantické.
2: Skutečnost byla tvrdší.
12: To asi ano. Jim, všechno je tak zvláštní. Ráda bych věděla víc. Posaďte se a vyprávějte mi o životě na moři. A o mém otci.
0: Spustil jsem ochotně a pletl páté přes deváté. Mluvil jsem o umění manévrovat lodí proti větru, o podmořských útesech, které rozpářou škuner jako břitva, o strašidelných plavidlech bloudících oceány, o bitkách a o tom, že popel hojí rány. A jako bych chtěl setřít krev, přešel jsem k tichu nad oceánem, k raním červánkům.
12: Dost!
0: Stella náhle přistoupila ke stolu, vzala náhrdelník a navlékla si ho na krk. Pak si připnula náušnice, na prst si nasunula prsten a stále horečněji se zdobila dalšími šperky. Nakonec ke mně obrátila proměněnou tvář. Zářila jako drahokamy.
12: Všechno je tu. Vše, o čem jste vyprávěl, mám na sobě. Ano?
13: Ano.
12: Jimmy, jak moc se vám líbím?
2: Šperky vám sluší, ale i bez nich jste krásná.
12: Skutečně?
2: Nádherná.
12: A jaká ještě?
2: Sladká a milá.
12: I vy jste milí.
0: Bojoval jsem sám se sebou, ale podobala se mořské siréně a stejně tak mě sama vábila. A tak jsem je sevřel v náručí. Líbal na rudé rty a hladil hedvábné vlasy. Přitom se mi myhlo hlavou, že tohle byl pravý Pedův záměr. Chtěl seznámit nás dva.
1: Udělej, co jsem ti řekl, a všechno bude, jak jsem si přál, a budu tam na věčnosti spokojený.
0: Pet věděl, že naše setkání bude osudné. On mi ji dal.
12: Okamžitě mě nechte.
0: Přišlo to nečekaně. Stella mi v jedné chvíli hebkými rty oplácela polibky a v zápětí ta něžná ústa skřivil pohrdavý úsměv.
12: Jděte pryč. Co pak si vlastně myslíte?
2: Stello, miluji vás.
12: Jste k smíchu, Jimmy. Nemohl jste se zamilovat za hodinku.
2: Znám vás už od včerejška a cestou jsem líbal portrét. Myslel jsem, že jste to vy.
12: Ani tak nejde o dlouhou známost.
2: Tak, co mám dělat? Dvořit se vám?
12: S tím už jste začal, ale to nestačí.
2: Co tedy po mně chcete?
12: A uděláte to?
2: Pro vás cokoliv.
12: Přísaháte?
2: Přísahám. Přísahám!
12: Dobře. Vraťte se na loď a učte se. Snažte se, aby se z vás stal dravý lupič, kapitán jako Pet. A až se stovky lidí budou třást před jediným vaším slovem, pak přijďte. Nic jiného vám teď neřeknu.
0: Jak málo bylo třeba, aby se vznítil prach. Zapomněl jsem na všechno, v co jsem věřil. Toužil jsem jenom po jediném. Smět ji zas líbat.
12: Domluveno?
2: Ano. A nebudete se za mě stydět. Pet mě učil. Vyznám se na lodi zrovna tak dobře, jako náš kormidelník Harvey. Vyznám se v mapách a umím pracovat se sextantem. Vrátím se brzy. Sbohem.
12: Najednou spěcháte. Malinko zpomalte. Dávám vám celý dnešek. Musíme naše domluvu

0: jsem strávil v nebi. Když jsme se večer loučili, Stella si z krku odepnula náhrdelník.
1: Snad budete potřebovat do začátku kapitál. Potom prodejte tenhle šperk. Počkám na vás tak dlouho, jak bude třeba. Kapitáne Jimmy. Ale pamatujte si, nechci čekat dlouho.
0: Na zpáteční cestě zuřila bouře, ale já se cítil silný. Rval jsem se s vlnami a křičel do jejich burácení jediné jméno. Stello. V šedé vodě jsem viděl její oči. Byla v nich nádherná, slíbená odměna. K sudu prachu jsem připlouval jako vítěz. Vyšplhal jsem na palubu po laně a nikde živá duše. Pak jsem spatřil mrtvolu Chestera. Ležel pod vratiplachtou, napůl svlečený. Na prostřeleném krku mu naběhly šarlatové puchýře. Bez dechu jsem zamířil ke kajutě kormidelníka Harveyho. Na lůžku se něco pohnulo.
2: Jimmy.
3: Harvey.
2: Chlapče. Jimmy. Ty se zvrátil.
3: Kde jsou všichni? A vy jste raněný. Co se tu stalo?
2: Nemůžu mluvit. Jako když mě někdo drží za krk. Dej mi napít. Mám horečku.
0: Podal jsem mu čpán s vodou.
2: Rum by byl lepší, ale díky.
3: Tak mluvte. Co se stalo?
2: Včera v noci, jen co Pet vypustil duši, začala mela. Chlapi se do sebe zakousli. Pořád se nemohli dohodnout. Neuměli si vybrat novej chřtán, co by na ně řval. Já a Chester jsme se jim postavili. A všechno skončilo přestřelkou.
3: Jak jste to mohli dopustit?
2: To je pitomá otázka, Jimmy. Byli v přesile. Nakonec pobrali, co se dalo, a zdrhli.
3: Gauneři. Ale co? Snad se to zrovna hodí. Ano, hodí. Nepotřebujeme na lodi zrádce. Vzal je čert.
2: Ten si teď jde i pro mě. Zmiz odtud, chlapče. Se sudem je konec.
3: Ne, Harvey, ne! Proto jsem se nevrátil. Postarám se o vás. My dva začneme znova. Najmeme lepší chlapy než tu bandu šakalů.
2: A za co? Tady zbyly sotva rezaví hřeby.
0: Ukázal jsem mu náhrdelník.
2: Kde jsi k tomu přišel?
3: Na tom nezáleží. Na tom teď vůbec nezáleží. Ze všeho nejdřív vás obvážu a seženu něco k jídlu. Musíte jíst, ztratil jste hodně krve. A až se dáte dohromady...
2: Je zbytečný krmit mrtvolu.
3: Nic není zbytečné. Nic není zbytečné. Hlavně nezavírejte oči.
2: Tak nevím. Mám horečku já, nebo ty?
3: Věřte mi, sud prachu vypluje. A nikdy nedovolím, aby se tady stalo něco podobného jako v noci. Skrotil bych ty chlapy jako smečku divokých psů.
1: Vraťte se na loď. Učte se. Snažte se, aby se z vás stal dravý lupič jako kapitán Pet. A až se stovky lidí budou třást před jediným vaším slovem, pak přijďte.
2: Věřím ti. A nevím proč. Myslel jsem, že chcípnu. Ale zas cítím naději.
3: Správně. My oba máme naději.
1: A až se stovky lidí budou třást před jediným vaším slovem, pak přijďte.
0: Harvey se uzdravil a já v něm našel oddaného muže. Uvážlivě jsme vybrali novou posádku. A pak, Dva roky stačily, abych dosáhl toho, co si přála Stella. A já se zase na člunu vracel na ostrov Brau. Tentokrát s Harveym. Tohle si nechtěl nechat ujít.
4: Vlastně, tý mladý dámě, vděčím za život. Půjdu s vámi, kapitáne. Možná byste se ostejchal vykládat, jak často jste básnil, že vlny vypadají jako její andělský oči.
0: K ostrovu jsme doveslovali na večer. Harvey se nevěřícně rozhlédl.
4: Kapitáne, tvrdil jste, že je to tady malebný. Kde pak ty krásy máte? Tady chcíp pes.
0: Město se opravdu změnilo. Zamířil jsem k faře. Chtěl jsem pozdravit pastora a zeptat se, proč všechno tak spustlo. A čekalo mě další překvapení. Duchovní sice zas seděl u okna, ale přihýbal si z láhve.
4: Co se?
3: Dobrý večer, důstojnosti.
4: Důstojnosti?
3: Nevzpomínáte si na mě?
4: Ne.
3: Viděli jsme se před 2 roky. Ptal jsem se na slečnu Stellu.
4: Ne, co má být?
0: Opile na mě zamžoural.
4: Kdybych si měl pamatovat každýho chlapa, co se schání po ženci, praskl by mi palice.
3: Ale já myslím slečnu Stellu z domu na konci města.
4: Tam potáť. No jo. Ty holky mají samý pěkňočký jména. Viola, Angelika, Stella.
5: Moment, takže ji znáte.
4: Sakra ne. Tak jsem ještě jakhlež. Abych les za takovýma ženskýma.
5: Pojďte pryč, kapitáne. Neví, co mluví, je na můl. Vykutálenej pastor.
3: A já si myslel, že nás oddá. Změnil se. Jako všechno. Věřte mi, úplně všechno tady vypadalo jinak.
5: Třeba se mejlíte. Byl jste tak dlouho na moři, že vám pár křivolakých ulic přišlo jako zjevení.
3: Ne! Když jsem se večer vracel ke člunu, v osvětlených oknech seděli lidé u večeře. A teď je všude tma. Jakoby domy skrývaly samé ničemi.
5: No, vaše mladá dáma aspoň dá ráda Brau s Bohem. Jinak by jí třeba přišlo líto opustit svůj hezký dům.
3: Už vidím ve tmě bílé zdi. A lodní zvon u dveří.
5: Zvon? Kruci, snad ještě poznám zvon? Tohle je... Kapitáne, pojďte pryč.
3: Červená lucerna?
5: Jo, a my uděláme čelem zad. Honem, honem.
3: Ani mě nenapadne. V tomhle městě se něco divného stalo. A Stella snad musela dům prodat a...
5: A jasně, že se tu něco stalo. Jenže před 2 rokama, kdy vás tu něco vomámilo, viděl jste duchy.
3: Přece jsem od Stelly dostal náhrdelník.
5: No a kdo ví, kdy jste k němu přišel? Ale ať je to jak chce, já mizím. S divnýma věcma nechci mít nic společného.
0: Jenomže já se vrhl ke dveřím. Rozhlédli se a Harvey mě přece jen, i když váhavě, následoval. Jedním pohledem jsem přelétl halu. Změnila se v lokál. Byl narvaný. Vzadu stálo malé pódium. Na něj právě vyšla dívka s kytarou. A mně se zatmělo před očima.

0: Chcete říct, že to je vážně ona? No teda, já ani nemám slova.
1: Tak držte hubu. Vždyť jenom zpívá. Něco se stalo, nějaké neštěstí. Třeba ji okradli. O všechno přišla. Musí se nějak živit.
0: Kapitáne, nic si nenamlouvejte. Znovu vám říkám, pojďte pryč.
1: Co pak někomu vadí, že zpívá?
0: Ne, jasně, že ne. Hlásek má vábivé jako siréna a podobá se andělovi, ale vy pojďte.
1: Takže jdu. Za ní. Uhněte mi z cesty.
2: Tam se hrnete, pane.
1: Za slečnou Stelou.
2: Ale.
3: Podobal se ten chlap se studnýma očima sluhovi v paruce? Nebo se mi to zdálo?
2: Pane, co nejde, jen tak si houknout, jdu za slečnou Stelou.
1: Tak mě ohlaste. Povězte jí, že se jmenuji Jim. James Wick.
2: Ale na jménu nezáleží jenom na peněžence. Slečna Stella není laciná. Viděla za noc, co jiná za týden. Vždyť je naše nejlepší visice. Vypadáte zámožně, ovšem. Slečna třeba má na dnešní noc přece jen lepší nabídku.
3: Víc ten chlap říkat nemusel. Pádil jsem pryč.
4: Dobře, pravomoku!
5: Zastavte plachty na západní směr a připravte se na bitvu!
3: Vrátil jsem se na sud prachu a ze žalu se pouštěl do stále riskantnějších podniků. Štěstí mi přálo až neuvěřitelně, jenže já šťastný nebyl. Začal jsem pít a vysrávat na palubě v naději, že mi slunce brzy uvaří mozek jako Pedovi. Harvey ho to vztekalo. Asi nechtěl přijít o dalšího kapitána.
6: Jestli takhle chcete uctívat Pedovu památku, nemohl byste si k pití vybrat jiný místo, co si Ped taky oblíbil? Třeba putiku báby Smithový, kapitáne.
7: Krčma u starý Smithky. Tam to všechno začalo.
6: Tak pojďte vzpomínat tam. Vy potřebujete dobrou kořalku a špatnou společnost. Zmastíme se tam spolu jako dva starý vorvani.
8: Čím vám posloužím, pánové?
1: Přineste rum, celou láhev.
8: No ne, pane Jime, jste to vy? No to už je let, co jsem vás neviděla. Ani kapitán Pet se už dlouho neukázal.
1: Nemohl, umřel.
8: Dej mu pámu věčnou slávu v tom pirátském nebi, nebo spíš v pekle. Ale jak tak na vás koukám, řekla bych, že jste to po něm převzal. Jo, už tenkrát, když vás tu verboval, jsem měla podezření, že zrovna to má za lubem vychovat si nástupce. A nezamlouvalo se mi to.
1: Vzpomínám si. Zřejmě to byl můj osud.
8: Osud, božínku, ten se někdy zvrtne, ani nevíte jak. Vám se asi nedoneslo, že v poslední době je po vás velká scháňka.
0: Po nás je v jistých kruzích vždycky scháňka, jenže my se známostem s nima vyhejbáme.
8: Ale já nemyslím vojáky nebo policajty. Tady kapitán má dědit. Rejdař Wix umírá a dal ho hledat. Ale pan Jim je jaksi k nezastižení.
1: Otec umírá?
8: No jo, všichni tam musíme. Než přinesu kořálku, přemýšlejte, jak s tou vědomostí naložíte, kapitáne Jim.
0: To je mi teda novina.
3: Harvey vypadal vyplašeně a mě to taky zaskočilo. Zavalily mě vzpomínky. U Smithky všechno začalo. Může to u ní i skončit? Mám se vrátit domů? Ale najednou jsem cítil, že to chci udělat. Mimovolně jsem vstal a vykročil.
0: Kapitáne!
3: Ohlédl jsem se. Harvey seděl jako zmoklý kormorán a očividně litoval, že mě sem dotáhl.
0: Jimmy, chlapče!
7: Nekoukejte tak, Harvey.
0: A jak mám koukat, když vy si vyskočíte od stolu a ani neřeknete s Bohem? O, chápu, krev není voda a tatík je tatík, ale co pak už vás nezajímá, co bude s jinýma? Živejma?
7: Ale zajímá.
0: No, neřekl bych. Tohle si nezasloužíme. Ani já, ani posádka sudu.
7: Co třeba, až se tedy ujmu dědictví? Proměnit sud prachu na obchodní loď, kde vy budete kapitán.
0: Cože? Charles Harvey má být na starý kolena počestnej?
7: Proč ne? Berete?
0: No pak, že se na světě nedějou divné věci. Ale jo, beru.

0: Návrat domů byl jako sen. Než otec zemřel, vybral mi i nevěstu, zámožnou a hezkou, a mně se mihlo hlavou, že tohle kdysi udělal i Pet. Ale raději jsem nevzpomínal. Hluboko uvnitř to pořád bolelo. Pár dnů před svatbou za mnou zašel Harvey.
1: Kapitáne...
2: Už mi tak neříkejte. Jsem vážený rejdař.
1: No právě. Vy jste vklouz do minulýho života, jak do vyšlapanej bod. Jenže já... No, starýho psa holt nový kousky nenaučíš.
2: Co tím myslíte?
1: No, přišel jsem se zeptat, jestli byste mi neprodal sud prachu. Ale ne, draho. Zas tak velký úspory nemám. Já jenom... Helejte... Cítím, že mě tenhle ctnostný život přece jen nesedí. A vy byste se aspoň tak nějak definitivně, že jo? Odtrh od toho starého.
2: Asi máte pravdu. Ale sud prachu neprodám.
1: Co se dá dělat?
2: Neprodám, protože vám ho daruju. To se mi zdá nejlepší.
1: Stef. Férovej chlap, kapitáne Jimmy, vážně moc férovej chlap. Zapijeme naše rozloučení u báby Smithový?
2: Kde jinde?
3: Harvey! A božínku, přivedl jste pana Vika. Jsem šťastná, jak to s váma dopadlo, pane Jimmy. Jste dědic? Navíc snoubenec krásný dívky.
2: Tohle štěstí je vlastně vaše zásluha.
1: No, protože jste tak řečná, Smysko. No, kdybyste tuhle mlčela, nic z toho by se nestalo.
3: Myslím, že časem přece jo. Já věřím na osud.
1: Jen se neupejpejte. Ale líbí se mi, jak vás to cizí štěstí povznáší.
3: Co tím chcete říct?
1: No, nakoupila jste nový půl litry, pověsila korálkovej závěs a je to nějak čistějc. Nebo se pletu, Smysko?
3: No, na chlapa máte bystrý oko. Jo, chci to teď mít tady víc nobl a tak zvelebuju podnik.
1: A sebe taky. Máte bílou zástěru, že... Vypadáte jako anděl.
3: To jako, že jsem bejvala špindíra? Hele, radši sklapněte, Harvey. Nikdy se nebudete umět chovat jako tady pan Jim.
1: No, nebuďte na mě taková. Jsem teď kapitán. Pan Jim mi daroval sud prachu. Mohl bych se z fleku ženit jako on. A co když se rozlížím po nevěstě?
3: Hele, tak nemžourejte na mě. Jinak gratuluju.
1: Děkuju, anděli.
3: S tímhle mi jděte někam. Počkejte. Za minutku teprve uvidíte anděla.
1: A odkud by se sem asi snes?
3: Přilít zdaleka. A vám vypadnou v oči.
0: Škorpení těch dvou mě sice bavilo, ale zároveň jsem cítil, že se mi tenhle život vzdálil. Špinavá hospoda, křik pirátů. To všechno už pro mě nic neznamenalo. Bylo to pryč. V hlavě mi zněla tichá melodie útulných pokojů starého domova, kam zítra přivedu svou ženu. A náhle závěsem z korálků prošla dívka.

0: Stelo? Stelo!
1: V mozku mi vybuchla jediná myšlenka. Nic není za mnou. Nic není pryč. Pet si usmyslel, že nás dá dohromady a on to prostě dokáže. I přes vlny let. I ze záhrobí. Nebo jsem pochopil, co je láska? Vlastně nevím.

stelu jsem si, jak jinak, vzal. Ale nikdy jsem se neptal na její minulost. Jednou jsem u klenotníka uviděl náhrdelník, který mi kdysi dala dívka v Bílém domě. Nejdřív jsem šperk chtěl koupit a darovat ho své ženě, ale nakonec jsem to neudělal. A také jsem nikdy nezajel na ostrov Brau. Jsou věci, které mají zůstat navždy spát.

co ti ušlo za života, z toho tě vlastní duch nevymotá. Já musel sloužit, že jsem krat, ale lásce sloužil rád. Tyč je zlato mého rodu, konečně může duch do důchodu.

0: Nestihli jste aktuální díl pořadu Trenduj, Hit paráda, Mezi námi zvířaty a všudy kuk?
1: Nevadí, jejich reprízy vysíláme každý všední den od 15 do 16 hodin.
0: Teď už vám zaručeně nic neuteče.
1: Více se dozvíte v programu Rádia Junior
0: nebo si pořady najděte na webu radiojunior.cz.

máma vždycky říká, co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kam si vzadu, vzadu do kredence, poprate tě zdence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká, v dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Když dostane čokoládu, schovává jí kamsi vzadu, vzadu do kredence, poprate tě z dence. Ale až jednou...

co se jídla pro mě týká. V dnešní době hravě dá se žíti zdravě. Pak však hledá čokoládu, co v kredenci byla vzadu.

Šupidupidu, rasvací hejru, nebo získem vrtá. Ať mistr Šindelář koná své dílo, střechu nám pokryje, kdyby snad lilo. Držte si klobouky, nasaďte helmy, mistr to provede způsobem střelným.

0: hodně štěstí, zdraví, přejem Hájájovi.
1: Hodně štěstí.
2: Počkej. A kolik už mu vlastně je?
1: 65. Ale vůbec na to nevypadá, co?
2: No to teda ne. Jsem rád, že nám už tak dlouho nosí pohádky na dobrou noc.
1: Já taky. Někdy je poslouchám živě v 19.50. Jindy si je zase pouštím z aplikace Můj rozhlas. A dám klidně několik pohádek za sebou.
2: To já Hájáju poslouchám z webu radiojunior.cz. A taky se těším, až se s ním potkám na akcích Rádia Junior.
1: Já ho chci taky vidět. Můžu jít s tebou?
2: No jasně. Tak domluveno.
1: Jupi! Aha.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: A teď už si užijte příběh o neohroženém kováři, který se společně se dvěma přáteli vypraví do světa, aby zachránil unesené princezny. Cesta, na kterou se vydá kovář Mikeš, bude nesnadná a plná překážek, tak mu držte palce. Na motivy Boženy Němcové pohádku Neohrožený Mikeš pro rozhlas napsala Božena Šimková. Režie v roce 2013 Jaroslav Kodeš. Účinkují Jaroslav Plesl, Ladislav Hampl, Matěj Nechvátal, Libuše Švormová, Lucie Pernetová a další.

0: Buď zdrav, kamaráde.
1: Jaký kamaráde? Já dřu a ty si pískáš.
0: Můžeme pískat spolu. Jsem Mikeš, kovář. A jdu do světa.
1: A jak v tom světě platí?
0: Až tam budu, uvidím. Pojď se mnou. Tedy, jestli chceš.
1: Máš pěknou palici.
0: Tu jsem si vykoval. Může se hodit. Potěžkej.
1: S tou bych se nechtěl dřít. Mně stačí sekera. Je lehká do ruky a ostrá jako břitva. Podívej.
0: Je tvoje?
1: Sedlák mi dluží za 10 takových. Je to vydři duch. Platit nechce.
0: Jo, to jsem taky zažil.
1: Poslyš, znám tu jednoho pasáka ovcí. Co kdybychom ho přibrali?
0: Našel by?
1: Aby ne. Baba, co u ní slouží, mu nedá ani pořádně najíst. Ve všední den suchej chleba, v neděli brambory. Pojď za ním.
2: Hej, Kubo!
3: Bobši, kam jdeš?
2: Do světa, tady s Mikšem. Mohl bys jít s námi.
0: Ale jen když se nebojíš.
3: Já se neleknu ani berana. Vidíte, a ten má panečku pořádný rohy a svojí holí klidně zaženu i vlka.
0: Pak je všechno v pořádku. Jdeme.

0: slyšíte? A co? Jak mi kručí v břiše.
1: Asi proto, že vidíš tamhle hospodu. Taky bych něco snědl.
0: Jenže bez peněz do hospody neles.
1: Kdo říká, že jsme bez peněz? Koukni. Za tohle se všichni královsky najíme.
2: Ale pak nám už nic nezbyde.
1: Poohlídneme se po nějaké práci.
0: Nebo půjdeme loupit. Ruce vzhůru, peníze nebo život.
2: Ano.
1: Popši, nestražo. A ty se neboj, hrdino. Tak, pane Hostinský, děkujeme za královský oběd a platíme.
3: Už běžím.
4: Tak, děkuji. A že jsem tak zvědavý. Kam pak máte namířeno?
0: Někam, kde se dobře platí.
4: Tak to bych vám mohl poradit. Jste mladí, prostrach máte, jak se tak na vás koukám, uděláno. A měšec zlaťáků, samo sebou pro každého, by se vám určitě hodil.
0: To teda hodil.
1: A co bychom měli udělat?
4: No, najít královské dcery, 3 princezny.
0: Aha, ztratili se.
4: Všecky 3? No, všecky. Je to něco přes 2 roky, kdy se na zámku chystala slavnost na počest 18. narozenin nejstarší princezny Magdalenky. Ale toho dne ráno zmizela. Nenašli ji ani v zámku, ani v zahradě, nenašli ji ani druhý den. A tak se princové a rytíři a všelijací urození páni rozjeli na všechny strany.
1: A našli?
4: A nenašli. Za rok na to zmizela i 2. princezna Apolenka. Zase hledali,
1: no a...
4: ale zase marně.
1: A ta 3?
4: Tak ta 3, ta zmizela nedávno. Jsou to přesně 4 neděle. Neuhlídala ji ani armáda vojáků, co střežila zámek, ani ozbrojená stráž před dveřmi její komnaty. Zoufalý král nechal vyhlásit, že kdo najde aspoň 1 z jeho dcer, dá mu ji za ženu a přidá i celé království.
1: No a?
4: A nic. Nikdo se nepřihlásil.
1: Tak se hlásíme my.
4: Ne.
1: Pane Hostinský, zaveďte nás na zámek.
4: Hned to bude, chlapci.
2: To jako k samotnému panu králi.
0: A ke komu jinému, ty, Kubo, když princezny tam nejsou?

0: Hoši, hoši, víte, kolik statečných princů a rytířů se pokoušelo najít princezny? Někteří se ani nevrátili.
1: Možná jeli každý sám, ale my jsme tři.
2: A celý svět nám patří.
0: Mládenci, unést mé dcery ze střežených pokojů, to nedokázal člověk. V tom musí být nějaké strašlivé kouzlo. Ani tak se nebojíte?
1: Ne.
2: Ne.
1: Inu, popravdě, pane králi, možná se nejdřív lekneme, ale pak budeme hledat a všechna kouzla zničíme.
0: Dobrá, přesvědčili jste mě. Tady máte závdavek. Pro každého jeden měšec.
3: To si dám líbit.
1: Páni.
2: Já.

0: Sláva. Jsme z lesa venku. Už jsem myslel, že jsme zabloudili.
1: Nezabloudili. Jen jsme spadli z bláta do louže.
0: Jak to? Žádný louže tady nejsou.
1: A kudy chceš jít?
2: Kubo, před námi skály až do nebe a vedle řeka široká jak pole. Nebo si jí troufneš přeplavat?
0: To ne, neumím plavat.
3: Počkejte, zkusíme ta skalska obejít. Někde přece musí skončit.
2: Jen abychom dřív neskončili my.
3: Bobši, nesejčkuj. Pojďme.
0: Jako když houká sova.
2: Sova nehouká ve dne, to bys měl vědět, ovčáku.
0: Podívejte, ta skála puká. Valí se na nás.
3: Pryč, honem pryč.

0: Téďo, tohle nám spadnout na hlavu. Zbyla potom díra jako vrata. Jdu se podívat.
1: Bobši, nelestám. Potřebujeme louč. Radši usekni větev.
0: Jo, tak jo.
1: Dobrý, můžeme jít, ale opatrně.
2: Třeba je to chodba pod celou skálou až na druhou stranu.
0: To určitě.
1: Žádná chodba. Jeskyně. No ne. Je tu ohniště. Dřevo.
0: Stůl. Lavice.
1: Pánové, tady někdo bydlí.
3: Loupežníci.
0: Co se pořád bojíš, Kubo? Tři loupežníky snad zvládnem.
3: Jak víš, že jsou jen tři?
0: Tak se dívej, ovčáku. Tři talíře, tři lžíce, tři sklenice, všechno na třikrát. Jen k jídlu nic. A mě se hlady kroutí břicho.
1: Snadná pomoc. V řece přece musí být ryby. Bobši, půjdeš se mnou.
0: Aha.
1: A ty, Kubo? No. Roztop ohniště.
0: Ale hoď sebou. Mám děsný hlad.
2: Zrovna já mám rozdělat oheň. Já taky umím chytat ryby. Co já se jich v našem potoce nachytal?
4: Ale oheň si rozdělával častěji, viď?
2: Aha.
4: Musel si přece ochránit ovce před vlčí smečkou.
2: Kdo jsi?
4: Tak, hodně.

0: Babi, necloumejte s tím žebříkem. Spadnu.
1: Hlupáčku.
2: Hej, Kubo! Kubo, koukni, to je úlovek.
3: Mikši, on spí? Oheň mu skoro vyjasnul.
4: Hej, Kubo, co je s tebou?
5: Asi omdlel. Bobši, utíkej honem pro vodu.
4: Už běžím.
5: Kubo, Kubíčku, vstávej. Pane bože, on je snad mrtvý. A co to má v ruce? Za modrý papír. Celý popsaný. Kdo u mrtvého ten list nalezneš, nad jeho hlavou čti. To je ale divný vzkaz. Poroučím, probuď se, poroučím, vstaň, nebo tě zahubí.

0: Mikši, Mikši, já jsem asi usnul.
1: Usnul? No to nevím. Zdálo se ti něco?
0: Mně se nikdy nic nezdá.
2: Tady je ta voda!
3: Kubo, ty sám tady dál. Omdlíš si jako nějaká slečinka. Na, pij.
1: To bylo asi z hladu.
4: Chvilku to ještě vydržíš. A víš co? Půjdeme teď spolu nazbírat nějaké chrasti, aby se oheň rychleji rozhořel.
1: Bobši, ty zatím oškrábej ty šupináče.
3: Ale Mikši...
1: Žádný řeči. Kuba musí na vzduch.
5: Zatraceně, ty ryby kloužou jako živí.
6: Netrap se s nimi.
5: Co jsi zač?
6: Hodná stařenka, Bobši.
5: Jo, tak. Ty mě znáš. Ale já tebe ne. Nezdržuji, musím nachystat ryby.
6: Proč ryby? Když v komíně je maso. Vonavé, pěkně uzené. Stačí si pro ně vylézt po žebříku. Neboj, přidržím ti ho.
5: Však já se nebojím.
6: Les, jen les.
5: Co to děláš? Nech toho! Aj!

0: Nechal jsem v lese sekeru.
1: Kde?
0: Jak jsme sbírali ty větve. Vrať se pro ní.
1: Ale počkáš tady na mě.
0: Co pak netrefíš?
1: Ale no jo.
2: Bobši! Bobši!
3: Já to tušil. Ještě, že jsem ten papír nezahodil. Poroučím, probuď se. Poroučím, vstaň. Nebo tě zahubí stohlavá saň.
4: Co je? Co se děje, Mikší?
3: To bych taky rád věděl.
4: Nejspíš jsem uklouzl po rybí šupině.
0: Musíš dávat pozor, kamaráde.
5: Tak tady je ta sekira.
0: Sláva. Já teď roztopím ohniště a dodělám ryby. Vy přineste zvenku ještě pár pařízků, aby se ryby dobře propekly.
4: No,
0: jen běžte. Zatím všechno nachystám. To snad dřív vstupím nůž, než naporčuju ty ryby.
6: Tak se s nimi netráp.
0: Ale, kdo pak jsi? Přišla jsi mi pomoct?
6: Možná ano, možná ne, Mikči.
0: Aha, tak tu nezacláněj, kamarádi mají hlad.
6: Třeba by si raději než ryby dali maso. Voňavé, pěkně uzené, je připravené v komíně.
0: Ale ne.
6: Ale ano, stačí si pro ně vylézt po žebříku, přidržím ti ho.
0: Jo, a pak mi srazíš vás jako mým kamarádům. Proč jsi to udělala?
6: Pust mě, pust, vyrveš mi všechny vlasy.
0: Vyrvu ti jazyk, jestli neřekneš pravdu.
1: Je, Mikši, to je ona. Tahle babizna se tu zjevila, přistrčila mi žebřík a pak ho podtrhla.
7: Se mnou to bylo na chlup stejný. Ale teď si to s tebou vyřídíme. Kubo, půjč mi svoji hůl.
0: Počkejte, nejdřív mluv ty stará. Proč si nás chtěla zabít?
6: Abych věděla, kdo se nenechá přelstít. Tomu pak budu sloužit.
0: A to zas ne. Jsme tři. Sloužit budeš všem.
6: Ano, dobře, ale už mě pusť.
0: Nejdřív si tě vyzkouším. Teď hned splníš každému, co si přeje. Kubo?
7: Já?
0: Hm?
7: Já bych si dal pekáč plný masa.
6: Jak je libo, jednou fouknu do komína.
4: Maso? A jak voní? To si dám líbit.
0: Teď ty, Bobši.
4: Já bych si přál džbán vína.
6: Jak poroučíš, dvakrát fouknu do komína.
4: A na stole je džbánek vína. Takové nemá ani král.
6: A co ty, Mikši? Co ty si přeješ?
0: Já chci vědět, kde najdeme ztracené princezny.
6: Princezny? Dovedu vás k nim. Napřed ale třikrát fouknu do komína.
4: Had z komína leze had? Cože? Ty strašpytlé, vždyť je to obyčejný pro vás.
6: Bude se vám hodit na cestě za princeznami.
0: Můžeme vyrazit třeba hned.
7: Máme Mikši, nejdřív.
6: Nejdřív musíte odvalit největší kámen, který se zřítil, když se skála pohnula. Leží tamhle, u vchodu do jeskyně.
0: Tak, jdeme na to.
4: Co pak to nepočká?
0: Ne, jdeme.
8: Zaberte, hoši!
7: Ani se nehne.
1: Je to marný.
0: Však já mu pomůžu. Od čeho mám palici? Takhle ji pod kámen založím a zapáčíme. Teď už ho odvalíme snadno. Pomozte mi!
4: Koukněte, pod tím šutrem je díra.
8: A pěkně hluboká.
6: Tak hluboká, jak dlouhý je provaz. Po něm se spustíte dolů.
4: Hohoho, se mnou tedy nepočítej. Kdo ví, jakou past si na nás zase uchystala?
8: Já taky nepůjdu.
6: Máte strach, siláci? A co ty, Mikši?
9: Spustím se sám.
8: Mikši? O,
9: kamarádi, kamarádi. Vy jistěte pro vás, ať si nezlámu kosti. Máte mě na svědomí.
6: Dobře ses rozhodl, mládenče. Moc dobře.
1: Kam zmizela?
4: Čert ví, třeba vyletěla komínem.
9: Nevadí. Já teď slezu dolů a vy tu počkáte, abyste mě vytáhli. Držte pořádně. Lezu. Brr. Tady je ale tma. A zima. A vlhko.
6: No vida, už jsi skoro na zemi.
9: Málem si mě polekala. Jak ses sem dostala?
6: Trocha kouzel, čáry máry.
9: Jenom mě nestraš, já se nebojím. A kde to vlastně jsem? Co je to za pustinu?
6: Pustá pustina s jedinou cestou.
9: Kam vede?
6: K hradu s černou věží, který ukrývá ztracené princezny. Před branou tam ale hlídá dvouhlavá ohnivá saň.
9: Má palice stačí na 10 hlav.
6: Bane, dám ti lepší zbraň.
10: Obyčejnou voskovou svíci?
6: Ano, a teď mě poslouchej. Půjdeš pěšinou k hradu a nezastavíš se, i kdyby dračí hlavy řvaly a chrlily oheň sebevíc. Nesmíš se zastavit, dokud se tahle svíce sama nerozsvítí. Potom proneseš zaklínadlo. Je napsané na tomhle papírku.
9: Modrý papír? Takový už jsem viděl. A bylo na něm taky zaříkání.
6: No tak neotálej a běž. Utíkej, spěchej.
9: Už vidím hrad i černou věž. A před branou... Nesmím se zastavit. Nesmím, dokud se svíce nerozsvítí. Hrlíte oheň! Nebojím se vás! Jdu dál. Já se nezastavím. Svíce se rozsvěcí. Kde je ten papírek? Rozhoř se plameni!
6: Rozhoř se plameni!
9: Ať hlavy z kamení!
6: Ať hlavy z kamení!
9: Teď z vás opravdu udělám jen hromádku kamení.
6: A rychle k bráně.
9: Ano, ano, rychle k bráně. A další zaklínání. Hoř, plameni, hoř.
6: Hoř, plameni, hoř.
9: A tu bránu zbož.
6: A tu bránu zbož.
9: Povedlo se.
11: Magdalenko, pospěš.
12: Jsme volné.
11: To ty jsi nás vysvobodil.
9: Tak nějak to bude.
12: Děkujeme ti. Moc a moc.
11: Jak se jmenuješ?
9: Mikeš.
12: A já jsem Magdalenka.
11: A já Apolenka.
9: Aha. A kde je vaše třetí sestřička?
12: Jolanka?
11: Co pak jí ten strašlivý drak taky unesl?
9: Zmizela prý úplně stejně jako vy. V den svých 18. narozenin.
11: Tak proč tu není s námi?
9: Jo, to já nevím, princezničky. Ale nebojte se. Najdu ji, i kdybych měl prochodit celý svět. Hlavně, že už je po drakovi. Zbyla z něj jen hromádka kamení.
6: Mýlíš se, Mikši, s tím pravým drakem. si ještě neskoncoval.
12: Apolenko, slyšela jsi ten hlas?
11: Ne, ale za to cítím, jak se chvěje země. Jako by se bála.
12: A stmívá se.
9: Tak pospěšte. Na co čekáte? Musíme honem pryč z téhle pustiny. Hej, kamarádi, jste tam?
13: A kde bychom asi byli? Tak co, našel jsi?
9: Dvě princezny mám a obě vám na to šup pošlu. Pak vytáhnete mě. Hoďte pro vás.
13: Počkej, musím ho rozmotat.
9: Není čas, spěchejte.
5: Pozor, házíme.
9: Tak, a vy teď vyjedete nahoru jako zdviží.
11: Obě najednou?
9: Obě.
12: Já mám strach.
11: Já taky.
9: Nebojte se.
5: Hej, hoši, tahejte.
8: Kubo, zaber. Jo, vždyť se snažím, ale je to dřina. Poslouchej, kamaráde.
14: Ty princezny jsou dvě.
8: No a?
14: A my jsme taky dva, rozumíš?
8: Ne.
14: Kde jsou dva, nemá co dělat třetí.
8: To jako myslíš Mikše?
14: O jinýho. Jedna princezna pro mě, druhá pro tebe.
8: Jak to chceš províst?
14: Jak? Třeba tak, že se nám při jeho záchraně vyspekne pro vás.
8: No já nevím.
14: No tak si to rozmysli, ale rychle.
8: Holky, už jsou tu!
14: A celé.
5: Hej, Bobši! Kubo! Teď jsem na řadě já! Spuste pro vás!
6: Být tebou.
9: Tvůj.
6: Přivážu k provazu jen palici, Mikši.
9: Zjevuješ se jako duch.
6: Chvíli tady, chvíli jinde.
9: Ty myslíš, že mě kamarádi i s palicí neudrží? Jsou silní.
6: Jen jestli je tak silné i vaše přátelství. Radím ti, pošli nahoru jenom palici.
13: Mikši! My čekáme!
6: Poslechni mě.
9: No, tak... Tak dobrá. Tak. Udělám úzel. A... Hotovo.
5: Hej! Vy dva tam nahoře! Táhněte!
13: Jo!
14: Kubo, teď!
6: Dobře, že jsi mě poslechl. Jinak bys už byl mrtvý.
9: Chtěli mě zabít. Moji kamarádi?
6: Zradili tě. Ale tak už to někdy chodí.
9: No jo, ale co já teď tady pod zemí?
6: Slíbil jsi, že najdeš třetí princeznu.
9: A ty snad víš, kde ji mám hledat?
6: Stojí před tebou.
9: Ty? Ty, že jsi princezna Jolanka?
6: Ano. Drak, který nás unesl, moje sestry uvěznil, mě ponechal volnost, ale změnil mi tvář i hlas.
9: Ošklivá pomsta. Ale proč?
6: Žádná z nás si ho nechtěla vzít za muže. Proto ta černočerná kouzla.
9: A platí na pořád?
6: Dokud draka někdo nezničí.
9: Já ho zničím.
6: Troufáš si?
9: Dokážu to.

0: Ale co pak, děvenky?
1: Chceme domů.
2: A nejlíp hned teď.
0: Samo sebou. Vaše přání je nám rozkazem. My s Kubou vás teď dovedeme k jeho veličenstvu panu králi.
3: Přesně.
0: A vy řeknete svému královskému tatíčkovi, že jsme vás našli, vysvobodili a proto nám patří vaše urozené ručky a království k tomu.
1: Ale to je lež, jako věž.
0: Mikeš, dej mu pánu věčnou slávu, skončil kdesi v černé díře. A kdo vás dostal na boží svět, viď, Kubo?
3: My dva.
1: Vy jedni. Apolino, řekni něco.
2: Mně se zdá, Majdo, že jsme si moc nepolepšili.
0: Ale pamatujte si, jestli jenom slovíčko ceknete, bude to vaše slovo poslední.
3: Jo, poslední.
1: Grobiáni.
2: Háři.
0: Nenašli vás rytíři, ani urození páni a nejeden z nich přišel o život. Jestli o něj nechcete přijít ani vy, tak mlčte.

0: Jolanko, najednou mi připadá, jako bys omládla. Oči se ti třpití a vlasy ti i v tomhle měsíčním světle probleskují zlatými nitkami.
1: Ach, Mikši, zanech básnění, není čas. Dnešní úplňková noc rozhodne. Až měsíc v plné své síle vystoupí na oblohu, přiletí do podzemí drak. Ty mu musíš skočit na hřbet a udržet se tam. Vznese se vzhůru. Proletí s tebou 7 krajů, překoná 7 vysokých hor a 7 hlubokých údolí, až doletí k širému moři. Tam se ho musíš zbavit. Na mořských vlnách tě bude čekat bílá loďka.
0: Co bude s tebou, Jolanko?
1: Když to dokážeš, zase omládnu. Když ne, bude to můj konec.
2: Zabiju draka, i kdyby mě to mělo stát život. Slibuju.
1: Už je tady. Dračí nestvůra. Mikši, teď. Skoč.
2: Jenom se držet. Držet a nepustit. Myslíš, že mě dostaneš, lidský červe? První hory máme za sebou. To nikdy nedovolím. Už i druhé. A třetí. Nějak ti dochází dech, obludo. Čtvrté. Páté. Šesté pohoří.
3: To sedmé rozhodne.
2: A rozhodne i má kovářská palice.
1: Ještě ne, Mikši. Černé vlny, bílá loďka. Musíš vidět loď.
2: Už ji vidím. Teď má palice udeř ze všech sil.

0: Dokázal jsem to, Jolanko. Slyšíš?
1: Já to dokázal! Je po všem!
2: Ano, ale konec ještě není. Pokud mě chceš znovu vidět,
3: musíš si mě najít.

0: Kdo jste a co chcete?
1: Nezdržuj. Přinášíme jeho veličenstvu poklad.
2: Ale vždyť to jsou naše princezny.
1: Magdalenka
3: a Apolenka.
2: Hej, vzburcujte celý zámek, celé město. Princezny se vrátily.
4: Lidi, lidičky, všichni sem. Královský dcery jsou zpátky.
5: Opravdu?
6: Na můžu.
5: Pojďte honem, ať tě přivítáme.
2: Spustíte fanfáry.
7: Ale kde je princezna Jolanka?
8: Zdá se, že ta chybí.

0: nohou. Pozdrav, pán Bůh, babičko.
1: Jdeš to, pán Bůh, chlapče.
0: Nechcete pomoct s tou nůší?
1: To bych ráda. Je těžká.
0: Ukažte. Babi.
1: Co je? Proč na mě tak koukáš?
0: Ale napadlo mě, jestli třeba náhodou nejste zakletá princezna.
1: Ty čerkmante, děláš si ze mě blázny.
0: Pravda. Jolanka už musí mít svoji mladou tvář, když jsem draka zabil.
1: Pletou se ti jenom slova nebo celý rozum?
0: Kde pak? Mohl bych vám vyprávět, ale je to moc dlouhá a moc divná historie. Plná kouzel.
1: Pán Bůh mě netrestej, jen žádné čáry, Mar. Těch jsme se tu užili až.
0: Tak povídejte vy, tohle mě zajímá.
1: Stalo se to tamhle, za kopcem, na svatýho Jána. Ráno ženci pokosili louku a přes noc vyrostl zámek.
0: No páni, a bydlí v něm princezna?
1: Jestli je to přímo princezna, nevím, ale nějaká tuze vznešená paní to je.
0: Že by kouzelnice?
1: Spíš čarodějka, ale ono to vyjde na stejno. A ty její koně, jak ohnivý chřebci. A s tím já, pán Bůh mě netrstej, nechci mít nic společného.
0: A to já zas jsem zvědavý.
1: Troufáš si?
0: Troufám. Tak tady to máte. A děkuju, babičko. S pánem Bohem!
1: S Bohem, chlapče.
2: Tak vy říkáte, že jste mé dcery vysvobodili.
3: Přesně tak, pane králi.
4: Kubo.
3: Tak. S nasazením vlastních životů jsme se byli. Celý regiment nepřátelských vojáků jsme porazili. Řekni taky něco, Kubo.
5: Já máchal holí.
3: Já sekerou.
5: Co? Život nám visel na vlásku.
3: Ale zvítězili jsme. A dcerunky vám přivedli.
2: No ano, jste hrdinové a tudíž vám náleží odměna, jakou jsem slíbil. Princezny dostanete za ženy a království si spravedlivě rozdělíte. Ale, děvčata, proč pláčete?
3: Protože jsme nenašli nejmladší princeznu, bohužel, že?
5: Ano.
3: Pst, naše úmluva platí. S vámi, veličenstvo, i s princeznami.
5: Tak, platí.
2: Dobrá, do 3 dnů tedy uspořádáme královské svatby.
0: Hej! Je tu někdo?
6: Co bys rád, mládenče?
0: Scháním práci. Nenašla by se tu nějaká?
6: O tuláky nestojíme. Ledaže bych? Okoval naše koně. Ale nejsou to žádní beránci. Troufil bys?
0: To se ví, vždyť jsem kovář.
6: Tak pojď, uvidíš.
0: Tak co, krošáku, hnědáku, půjdem si pro botičky. Ale no tak, no tak. Jen pojďte. A teď pěkně stůjte, ať nám to netrvá do večera.
7: Kováři jsou švarní hoši, časně z rána vstávají. A když oheň rozdělají, tak si k tomu zpívají. Kovadlinka jenom zvoní, železo se hřeje v ohni. Klidně postůj koníčku, okovám ti nožičku.
0: Hotovo.
6: Teda? Kdybych to neviděl na vlastní oči, neuvěřím. Na tyhle koně nesměl nikdo ani sáhnout. A tož je okovat.
0: Říkal jsem, že s koníčkama to umím.
6: Tak pojď do zámku. Paní tě zve na malé pohoštění. No tak tudy. Jen běž, v komnatě je prostřeno.
0: Pánečku, to je nádhera. A těch pokojů. Ale nikde nikdo. Aha, tady to je. Prostřeno je tu hned pro tři. Tři talíře. Tři lžíce. Tři sklenice. Počkat, Mikši. Tenkrát jsme taky byli tři. Tím to všechno začalo, tam v té jeskyni. Všecičko bylo nachystané, jen po jídle ani stopy.
4: A proč taky, když v komíně je maso?
0: Ne.
4: Voňavé, pěkně uzené.
0: Jolanko, jsi to ty? Jsi tu?
4: Stojím za tebou, Mikši.
0: Ach, bože, ty jsi krásná. Až mi srdce zatrnulo.
4: Splnil jsi svůj poslední úkol. Našel jsi mne.
0: A už tě nikdy neopustím.
4: A na to, co si přeju já, se nezeptáš.
0: Ale ano. Chceš zůstat se mnou?
4: Chci. Jenže předtím bych ráda viděla tatínka a své sestry.
0: Proč ne? Koně jsou okováni. Stačí zapřáhnout kočár. Princezno.
3: Jeho veličenstvo král, jejich jasnosti, princezny Apolenka a Magdalenka se svými zachránci.
4: Oh, jak jsou chudinky bledé a oplakané.
8: Každá nevěsta musí o svatbě plakat.
4: No nevím, jestli jsou tohle slzy radosti.
2: Urození pánové, vznešené dámy, stojím tu před vámi nejen jako král, ale i jako otec, který se s těžkým srdcem...
0: Co to říká?
9: Neho, ať se vymluví, teď už nám nic neuteče.
2: Který se s těžkým srdcem dnes loučí se svými dcerami.
10: Jedna vám ale chybí, pane králi.
9: Pane bože Bukši, to je Mikeš, on žije.
10: Tady vám ji přivádím.
9: Jolanko.
4: Tatínku.
9: Teď se všechno provalí, musíme zmizet, všude jsou stráže.
2: To dítě moje.
4: A tohle je můj zachránce, Mikeš. Ale on vysvobodil i nás. Aha.
2: Co to říkáte?
4: Přemohl ohnivou saň? Zbořil bránu hradu s černou věží, kde nás ta dračí nestvůra věznila.
11: Bobeš s Kubou nás jen vytáhli spod zemí.
4: Jsou silní, ale taky falešní. Pod hrozbou smrti nás přinutili mlčet. Jsou to zrádci a lháři.
2: Stráže! Stráže, konejte svou povinnost! Odveďte ty dva do nejtemnější kopky.
9: Ale veličenstvo,
5: pane králi.
2: Do nejtemnější kopky.
4: Ale takový slušný.
2: Vážení hosté, s politováním, ale i s radostí musím oznámit, že se svatební obřad ruší.
0: Proč, pane králi? Nic se rušit nemusí. Protože já vás tady a teď žádám o ruku vaší nejmladší dcery Jolanky. Její souhlas už mám.
2: Jolanko?
4: Ano, tatínku. Chci si vzít Mikše za muže. A Magdalenka s Apolenkou mi můžou jít za družičky.
2: Ano. Ovšem. Proč ne? Vážení hosté, svatba pokračuje. Spusťte pan.

0: Počkej.
1: Hele, Vendelí, nezdržuješ. Už jsi jednou byl.
0: No jo.
1: Bojíš se hodně?
0: Středně.
1: Jak je to středně?
0: No, vršek by šel a spodek nechce.
1: Jen pojď.

0: Rádio Junior, velká pohádka.
1: Jedna hrůza je název temného lesa, ve kterém žije 7 divoženek potrestaných za své hříchy, jež se dopustili. Jednu z nich, samozřejmě tu nejhezčí, si vybere mladý Abraham a pokusí se zlomit kletbu, která ji spoutává. Jak? To se dozvíme v pohádce nazvané Jedna hrůza. Napsal Karel Šiktanc, režie Ivona Žertová, účinkují Martin Písařík, Barbora Sajdlová, Zdeněk Žák, Jiří Lábus a další. Natočeno v roce 2007.

Jo, jo, jen si houkni. Už se bojím. Koukni. Ano, Suvičko, hezky mě hlídej. Ať v tom tvém lesejku nezabloudím. Ale popravdě, já už takových prošel. I takhle pod mě jako teď. Počkej. Jakoby v dálce někdo zpíval. Poleď za mnou, Suvičko. Hele, vidíš? Tam v tom průseku něco svítí. Nízká pozlacená záře.

0: Ale koukněme se. Lesní víly.
1: Konec smíchu, konec hraní. Mluví vaše lesní paní. Která dnes Světluška?
2: Skamejka, Maruška.
1: Která Divoženka?
3: Z Horoměřic, Lenka.
1: Která lesní pana?
2: Z Bělé, Radovana.
0: Člověče, to se ti snad zdá. Sedm holek v dlouhých šatech jako o muzice a běhají, lítají, jako by neuměli ani chvilinku stát. Sivá, modrá, žlutá, zelená.
1: A která dnes Jezinka? Z Libovic Rezinka.
0: Páni, ta je asi ze všech nejpěknější.
1: A co černá Bíla?
2: Ze Stách Drahomila.
1: Která Bílá Žínka?
3: Z Brodu Karolínka.
1: A Větrná holka?
2: Z Vinařic Nikolka.
1: Ticho, ticho. Jste tu za trest, ne pro velké žerty. Takže hezky do kruhu a točíme se. A rychleji, a rychleji. A rozpočítáme se.
4: Jo, sester, pohromadě sedm. Tatíček je vyprovodil před dům.
5: Jedna měla v míse hrozen,
6: druhá měla vlasy pozem,
7: třetí vonou mast.
4: Na koho to slovo padne, te musí jít
0: krás. A hleveme se. Ony ty lesní žínky nebudou žádné dobračky.
1: Slovo padlo na tebe, Jezinko Rézinko. Rozuměla jsi?
8: Ano, lesní paní, rozumím tomu dobře.
0: Krutí péro, zrovna ta ze všech nejhezčí.
1: A ostatní, jak už mají, poručíno, nařízíno, naučíno. Strašit děti, svádět potulné z cesty, volat u bažin, sfoukávat světla v lampách, hučet v komínech a kamna zhášet. Jasné?
2: Ano, bude podle tvého.
1: Tak, na šťastnou zlou cestu.
0: Počkej, Suvičko, musím za tou hezkou. Ale kde vůbec je? Támhle, ano, to je ona, ta celá plavá. Jenže letí, jako by měla křídla. Jouajs! Ještě si kvůli těm zázrakům hlavu urazím. Uháněl jsem tím šerým lesem, co jsem mohl. Ale kde pak? Z plavých dlouhých šatů brzy ani nitečka a les táhl se jako lovosice. Když konečně ustoupil polím a lukám, nade vsí v kopci už zvolna svítalo. Z vršíčku k návsi vidím, jak se hrnou dva halamové a vedou mezi sebou můj ty Abraháme, onu panu Rezinku. Už není v divém plavém šatě, ale v obyčejných vesnických hadrech. Skrčil jsem se za zvonici.
9: Jen pojď, křepeličko, on už si to sebou starosta vyřídí. Člověček výzdalenek toho. Vedeme zlodějku a ty si přitom pískáš.
10: No co? Já si hvízdám rád. Teď žíně zabuš na vrata a uvidíš, jak z nás bude starosta takhle po ránu skákat radostí.
11: Co je? Co je, troubelové? Prší vám na cimbuří otravovat mě v tuhle hodinu?
9: Starosto, chytili jsme zlodějku. Ukradla ze stáda ovci.
11: Pomalu, žíně, pomalu. Co si zač, sácorko?
10: Slyšíš mě? Ona nemluví, starosto, ani slovo.
11: Ne.
10: Třeba je nemá.
11: Však se v šatlavě rozmluví. Do večera bude brebentit jako house. A kde je ta ovce, kterou ukradla?
9: No právě, to se vůbec neví.
11: Cože?
10: No na mou duši. Asi někam schovala.
11: Morcec, mazec mordianskej, co je to za řeči? Jak se může ovce ztratit ze světa, co? No to mi povězte vy dva.
12: Já bych se po ní třeba podíval, pane starosto.
11: Kde jsi tu vzal? A co si zač?
12: Amen, amen, pravím vám, říkají mi Abraham.
9: Co si to dovoluješ? Takhle mluvit se starostou.
11: Zmlkni, žíně. Abraham říkáš. Aha. A o co ti jde?
12: O tu ovci. Že bych ji třeba našel, jestli je někde schovaná.
11: Lidi jenom o ovci?
12: A taky o to děvče tady.
10: Jo.
12: Teď je to ještě dítě.
11: Jsi kazatel, či co?
10: Furt nám to bude radit.
12: Kazatel nejsem, ale sem tam něco umím. Třeba by se vám to hodilo. Koně kovu, chleba peču, sudy smolím, pole ořu, boty spravuju.
11: Boty? Což pak o to, boty by se šikly. Švec nám před nedělí umřel.
12: Tak jsem s nima, s botičkama. Hned se do toho dám. A tuhle panenku na oplátku pusťte. Ať si jde po svých.
11: Tak to prr.
9: Boreď, vykuky jeden.
11: Uděláme to takhle, chasníku. Panenka půjde hezky do chládku a ty si sedneš před šatlavu a budeš do večera spravovat boty. A můžete si přitom skrz okno i povídat, když ti oni tolik jde o pobertu.
10: Jo, budete celý umluvený, zvlášť když je nemá.
11: A večer se uvidí. Třeba ji pustím, třeba ne. A třeba se jí tam uvnitř tak zalíbí, že se nebude chtít hnout. Platí?
12: Jo. Taky, co mi zbývá. Jak mi tam kverpánku po neboštíkovi ševci lidi nosili bodky a holínky a bufy a škrpále, jak jsem tam ťukal a lepil a řezal a dratvoval, čekal jsem, že třeba Rézinka skrz okno něco zavolá. Nebo aspoň špitne. Ale kde pak? Byla tichá jako holoubě. Asi se chudák bála, takže mi nezbylo, než být ševcem po celý dlouhý čtvrtek.
9: Bože, jeden mlátí do verpánku a druhý zas hvízdá jako pominutej.
11: Konec ševcoviny, mládenče, je skoro tma. A ty hvízda ve sklapně píšťalů. No, mladíku Abraháme, pracovat umíš, to musím uznat. Tak mě napadá, nechceš to tady u nás v Horní vsi vzít po Matějovi? Lidi tě chválí, svoje by si zviděla.
12: Děkuju, starosto, možná později. Teď mám ještě nějaké řízení.
11: Jak je ti libo, sám sobě si vlastním pánem. Ale jestli chceš, abych pustil tu kradlavou holku, musíš mi tu něco nechat jako zástavu. Aspoň se vrátíš.
12: Zástavu? Já ale nic nemám. Leda čepici?
11: Beru. Jenže je to málo.
12: Tak tu máte. Venku je teplo, dám vám košili.
11: A co do třetice?
12: Nejvejš boty. Bez kalhot chodit nebudu.
11: Dobře, mladej.
12: Kdo je bosý, toho pánbu nosí, říká se, ne?
11: Správně. A kdo je obutý, ten bývá nadutý. Žíně, hvízdale, puste ven tu cácorku. A tobě, Abraháme, půjčím svůj bič. S ním tu holku poženeš až k jedný hrůze. Tam si ji třeba pust. Však se tam ve dně naučí řáckýmu strachu.
9: To jo, to jo, to určitě.
10: To jo.
12: Počkejte, teď vám nerozumím. K jaké hrůze myslíte?
11: Jedna hrůza. Tak se říká tomu lesu v údolí. Je veliký, hluboký, kde kdo se mu spíš vyhne. Je prý samá divá pana a divných duchů plno. Nemluvě o kváčovi.
12: A to je zas kdo?
10: Ksivej kváča. Lesní kníže.
11: Lapka, berka, zloděj v jedný osobě. Jako tady leta. Podle tebe prý ještě dítě. Tak tu máš. A pořádně jí zaprásk

0: trest divoženkou, že chodíš krást a strašit a ubližovat.
1: Byla jsem zlá, hlavně na otce.
0: Aha, a co ty ostatní?
1: Všechny jsme z okolí a všechny jsme se nějak provinili.
0: A jak dlouho budeš muset takhle žít?
1: Už na pořád. Leda by pro mě někdo udělal 3 dobré skutky po 3 dny či noci za sebou.
0: 3 dobré skutky? To bych možná dokázal.
1: A proč bys to dělal, prosím tě? Počkej, kam vlastně jdeš?
0: S tebou.
1: Ne, to nejde.
0: Co by ne?
1: Přece nechceš jít až k lesní paní.
0: Rézinko, ty přece musíš přinést něco ukradeného, ne?
1: Bez toho nesmím naspátek. Jenomže ovečku mi ti 2 sebrali.
0: Tak co kdybys přivedla mě?
2: Nechtěla ani slyšet, že už jsem pro ní udělal dost a že je mi moc vděčná, ale teď abych honem raději šel, že s lesní paní nejsou žerty. Ráda si hraje, no jo. Hry má nade všecko, ale jakmile se prý rozlobí, spustí hromy blesky. Mně se ale od Rézinky nechtělo. A tak jsem do ní mluvil a mluvil, až jsme spolu vymysleli báchorku o kočím, to jsem byl jako já, kterého Rézinka uspala na kozlíku bolehlavem, ruce mu svázala a teď ho vede ještě omámeného sem do jedné hrůzy jako uloupenou kořist.
3: Podívejte, jak se tváří.
4: Jak by hledal, kde má koně.
3: A je bez bot, bez košile. Ještě, že má bič.
5: Rézino, rozvaž mu ruce a podej mi ten bič. Pěkně tě u nás vítám, chasníku. Jak pak ti říkají?
0: Abraham.
5: Abraham, Abraham, pelině ti natrhám. Tak se hraje na jména. Znáš tu hru?
0: Znám.
5: Výborně. Jaké je tvé druhé jméno, Abraháme?
0: Druhé? Třeba Lukáš.
5: Lukáš, Lukáš. Kde máš hlavu? Ukaž.
6: A když řeknu Lenka?
2: Jsi na mě moc tenká.
3: A když řeknu Madla?
2: Abys neupadla.
5: Ticho. Dobře, chasníku. Ale brzy už bude svítat. Máme čas na jedinou hru. Vyber ji ty.
0: Co je to za hloupost?
5: Žádná hloupost. Vyber hru a dej si pozor, abys neprohrál. S námi se musí vyhrávat, ne prohrávat.
2: Zní to jako pohrůžka, ale dobře.
0: Tak třeba na slepou bábu.
5: Proč ne? Zavážu ti tedy oči. Tak. A teď mi podej ruku.
3: A už se točíme, už se ptáme.
7: Slepá bábo, kde jsi byla?
2: U pekaře.
7: Co jsi dostala?
2: Kus koláče.
7: Kam jsi ho dala?
2: Na kraj stola.
7: Kdo ti ho vzal?
2: Paní sova.
7: Kam letěla?
2: Nevěděla.
7: Ukaž zuby.
2: Nemám huby.
3: Zasměj se mě.
2: Nechce se mě.
3: Tak si jdi ty, slepá babko.
5: Najdi si mě, dám ti jabko.
2: Teda, ty to dovedou s člověkem. Ty ho dovedou roztočit, jako káču, na mou duši. Když jsem si sundal šátek z očí, les jedna hrůza se mnou ještě pořád tancoval a černá zem se kolíbala. A divé pany samozřejmě fuč. Kolem ticho, jako v kapli. Dobrou půlnoc, Suvičko. Vlastně dobré ráno. Koukám, že tamhle mezi korunami už bílo.
8: Tohle?
0: Rézinko? To jsi ty?
8: Zav, raporte. Teď jsem ještě před chvilkou viděla.
0: Kdo je to?
8: Já, Drvoštěpka. A nemůžu se z toho ostružení vymotat.
0: Ukažte, pomůžu vám.
8: Děkuju. Kdo pak jsi?
0: Říkají mi Abraham.
8: Víš, to je divný. Najednou mám před očima samou šmouhu. I z tebe je jenom šmouha.
0: Opatrně. Tak, teta, a teď už pojďte. Tady je dobře vidět.
8: Ba ne, človíčku, nevidím nic.
2: Máte něco s očima?
8: Ještě před pár minutama jsem viděla jako ostříž. I takhle na stará kolena a najednou, jako by na mě padl mrak. Z ničeho nic je ze mě slepá bába.
2: Cože?
8: Pán Bůh ví, proč tak znenadání.
2: Já za to nemůžu.
8: Podech by za to mohl, člověče. Já jen, kde se to tak náhle vzalo. Pojď, zajdeš ke mně na mlíko a na koláč. Bydlím blízko, na kraji lesa.
2: Tak dobře, ale povedu vás.
8: A to nebude třeba. Znám to tady v jedný hrůze na spaměti poslepu. Můj neboštík tu kácel stromy. Proto mi říkají drboštěpka uličnici.
2: Hele, není to už tamhle ta střecha? Tam, co končí břízy.
8: Jiná tady není.
2: Ukažte, odemknu.
8: Prosím tě, tady se nezamyká, mládenče. Kdo by si tu co vzal? Ale na mou duši. Nevidím skoro nic. Jen ty šmouhy a šedý fleky.
2: Víte co, babičko? Posaďte se a začneme o tom všem nahlas koumat. Na ty oči přece něco musí být.
8: Ne, ne, ty si sedni. Já přinesu mlíko a kus koláče.
2: Děkuju. Ale povězte, čím se oči nejlíp léčí? U nás doma říkali luční med nebo čistcový květ.
8: Pane, nejlepší jsou Panny Marie slzičky, aby mě nebolely očičky. Jenže ty už sotva kvetou. Pak taky hadí sádlo, potřít plísním víčka. Ale hada jsem tu neviděla kolik let.
2: Počkejte, taky to bylo něco s vínem.
8: Pravda, pravda, hochu. Když pláčou vinohrady, slzami z nich si oči potírej.
2: Že jo? Tak mě napadá, zahlíd jsem včera v horní vsi kus viničky.
8: Ta je starostova, k ní se radši nepřibližuj. Jak ten je na ní pyšný.
2: Ale já musím. Musím, teta.
8: Jenom ne tak hr. Tu máš. Vezmi si aspoň sebou škapulíř.
2: Letělo to se mnou k horní vsi jak ledový mračno. Že jsem možná s tou slepou bábou na vině? Kdo hrál s divoženkami tu směšnou hru? Já. A možná jsem tím drvoštěpce Patálii s očima přivolal. Pro pána. Upaloval jsem ke vsi, co jsem mohl. O vinohradech jsem toho moc nevěděl, ale říkal jsem si, když těch pár slzí nazbírám, starostovi neubude. Při nejhorším mu tam za trest zase půjdu ševcovat. Den jak barvičkou vymalovaný. A heleme se, tady už začínají vinné keře. Hezký špalír. A co je tamhle to? Bouda? Asi na hlídání. A jako by tam něco pobekávalo. Je zamčíno. Ale tadyhle je okno. Počkej, krutí brko, ovce, co tam uvnitř děláš? A co tu děláš ty? Au!
9: Zbláznil se z žíně praštit ho do hlavy?
10: Žádnej strach, nic mu není. V šatlavě se probudí a po té ráně si stěží vzpomene, kde byl. Natož, co tam viděl.
9: Jen aby. Je to ten amen, amen, pravím vám, no. To jsem teda lačnej, co tomu řekne starosta.
10: Hele, hvízdar, zmlkni a radši ho popadni. Hodíme ho na šejtrok.
9: No jo, asi máš pravdu. Holt se motal na vinici a to je přísně zakázaný.
10: Jdem ho tam. Tak. A teď pijanko. Veď koně potichu, ves nemusí nic vědět.

0: Čo mi to tu vykladáte? Žíne, výzdale! Je to na mou duši ten švec? Ten Abraham?
1: Jo, je to on!
0: A co dělal na vinici?
1: Asi měl chuť na zlodějinu.
0: Prosím tě, co by tam krát? Dělej, odemkni, ať se podívám.
2: Třeba to bylo ze msty. Za ty boty, košily a čepici, co jste si vzal do zástavy.
0: Krlci písek, teď má hlavu od krve.
3: Kde to jsem?
0: Hrdek, Filek, co jste vy dva zase vyváděli? Ukaž ochu. No, zvedni trochu hlavu.
1: Byl drzej starosto, tak jsem ho musel bacit. No co, přiměřené násilí?
0: Hele, žině, nežváň a dej mi ty klíče od chládku. A teď si jděte po svých. Vaše hlavní práce je u stáda, ne?
1: To jo, ale dejte si na něj pozor, starosto. Pořád se tu nějak divně motá.
2: Ale že jako když tiskne.
1: Jo.
0: Ukáž ochu, trochu ti to ovážu. Máš kapesník?
3: Tady.
0: No, vidíš, no, nemehla. No, ale žádný divení. Do Vinohradu nesmí ani noha, ani stín. Tak jsem jim to řekl. Co jsi tam chtěl?
3: Jen trochu slzí z révy. Když prej pláče Vinohrad, ty slzy léčí pokažené oči.
0: Moje bába na to věřila. Ale dědek říkal třesky plesky. Ty špatně vidíš?
3: Já? Ne. Ale... počkejte, starosto. Odpusťte, že přerušuju vaše vyšetřování. Ono se mi začíná rozsvěcet. Mohl byste mi něco slíbit?
0: Přijde na to, co?
3: Jestli se vaši poskokové vrátí a budou křičet, že se ztratila další ovce, že ji zas někdo ukrad, ale nikde po ní ani památky, zalígrujete je?
0: A proč?
3: Protože ta druhá ovce bude určitě pohromadě s tou první, kvůli které jste tenkrát zavřeli tu hezkou panenku.
0: Hele, amen, amen. Ta rána do hlavy asi zanechala následky.
3: Buďte bez starosti. V hlavě to mám v pořádku a zloděj nejsem.
0: No, nevím. Ještě si mi neřek, čí oči, že chceš léčit. Ty krasotinky.
3: Ne, bába Drvoštěpka z nenadání oslepla.
0: Kdo?
3: Drvoštěpka. Tu snad znáte?
0: Neznám.
3: Má pastoušku u jedné hrůzy.
0: Ochu. Je mi líto, ale na mou věru budeš muset k felčarovi. Protože jestli je u jedné hrůzy pastouška, tak já jsem křivej kváča.
1: Starosto! Starosto! Ztratila se další ovce.
2: To určitě ten levej lupek. Nejspíš si schoval jako tak.
0: Ticho! Pozor! A ke mně.
4: Na váš rozkaz!
0: Oba se zavřete do šatlavy, hned!
2: Ale starosto, proč?
1: Co?
0: Mlčte! Pořadovým krokem! Ochodím! Chod!
1: No, ale proč rovna my?
2: Starosto, pořadovým krokem! Pořadovým krokem! On jde pořadovým krokem!
3: Ještě, že měl starosta všech pět pohromadě. Byl to křikloun, ale poctívka. Ty dva hnal, až se jim za patami prášilo. A pak mě vzal na vinici, kde to s Pilkou trochu probral a nazbíral mi pár slzí do škapulíře, co mi dala Drvoštěpka na cestu. Jo, a vrátil mi boty a košily. Čepici, až prej donesu ten bič. Ale už musím běžet. Bůh ví, co s babkou je.
5: Safra? Teď to už je někde tady, ne? Tadyhle končily břízy a tamhle dole v tom úvale krutí brko, přece nejsem na hlavu. V lese jsem v životě nezabloudil. Ne, to není možný, nikde nic. Ani pastouška, ani Drvoštěpka. Čerta by to všecko spral. Celou jednu hrůzu i všecky ty lesní jezinky. Rezinko? Jsi to ty? Počkej, zajdu trochu do houštiny, abych tě líp slyšel.
6: Myslela jsem, že to všechno děláš kvůli mně. A moc krát ti za to děkuji.
5: Za co? Ještě jsem nic neudělal, ale rád bych.
6: Nechal jsi si ruce svázat a dělal si kočího kvůli mně. A pak jsi mi nazbíral lérové slzy, abych
5: pána. Drvoštěpka. To zbyla ty?
6: Byla. A teď jsem vychřička, co zháš rozsvícené lampy, aby lidé bloudili.
5: To musíš?
6: Musím.
5: Počkej, počkej, poběžím za tebou.
6: Ne, ne, Abraham. Mně se raději vyhýbej. A jedný hruze taky.
5: Ani nápad. Stejně musím starostovi probič. Zapomněl jsem ho, když mě lesní paní roztočila.
3: Stačilo mi Rézinku slyšet a už se mi z lesa nechtělo. Jako bych pookřál. Mluvila o dvou dobrých skutcích. Člověče, jestli je to takhle obyčejný, že děláš, co ti hlava sama poručí, to abych šel třetímu skutku sám naproti. A rovnou k lesní paní.
7: Asi se mu u nás líbí.
8: Nebo se mu po nás stýská.
9: Ale, byč sis u nás nechal. Hele, mese v černým lese. Ale pravda pravdoucí, co by byl kočí, kdyby mu chyběl byč?
7: Musel by zapřahat leda tak déšť a vítr.
9: Tu máš, chasníku. Tady je.
5: Krutí brko, ten je nějaký nobl. Dřív nebyl.
9: Ano, má zlatou rukojeť. To máš za to, že jsi na něj musel tak dlouho čekat.
5: Děkuju, paní.
9: A teď se rozpočítáme. A pak si zahrajeme hezkou hru. Honem do kruhu. A tančíme, letíme.
10: Na pasece dva pařísky, na radosti, na bolístky. U nich zlatý bič.
9: Rado, Karlo, Lenko, Nikolko a Majdalenko, jděte z kola pryč. Zbyl kočí Abraham a Jezinka Rézinka. Tak Rézinko, všecko bude, jako když si přivedla toho mládence poprvé. Pamatuješ? Jděte hloub do lesa. Tak, ještě hloub. A teď mu převaž ruce konopným provázkem. Rozuměla jsi?
7: Ano, paní, rozuměla. Neboj se, budu ty uzlíky utahovat málo jen tak na oko. Stačí, když párkrát trhneš rukama.
9: Výborně, Rézinko, a pořádně ho roztoč, chasníka. Jak to umíme jenom my, lesní divoženky.
10: Víc a víc a ještě víc.
9: A tam hluboko v lesích, v té největší tmě ho pusť.
3: Přísahám Bohu, bylo to jako prvně. Točil se se mnou celý les a celá zem a celé nebe mezi korunami. Ještě, že mi Rézinka neutáhla ten provaz. Že jsem se ho po pár trhnutí zbavil a mohl se aspoň sem tam chytit stromu nebo mlází nebo vystouplého kamene. A když jsem pak zůstal stát, popadla mě taková lítost, že jsem od Rézinky pryč. Taková hrozná zlost, že jsem tím pozlaceným bičem začal stekle práskat na všechny strany světa. A to jsem asi neměl dělat.
11: Herde, co to? Který tady má k nám plaší koně? Chyťte ho, já ho roztrhnu. Máte ho?
12: Jo, máme ho.
11: No, proto. To mě teda podrž. Srazit si takhle na rovině hlavu kvůli takovýmu hejskovi. Kdo jsi?
5: Abr.
11: Hele, nech toho. Přivažte ho tamhle k tý borovici. Onem. A dejte mi bič.
12: Tady je, šéfe.
11: Ajco, zlatíčko na rukojeti. Kde pak zošmáknul, Hošánku? Že bys byl z naší branže?
5: Lapka nejsem, to se neboj.
11: Já, že bych se něčeho bál? Nejspíš si tu cizí.
13: Tady v kraji, kde kdo ví, že?
11: Křivej kváča.
13: Lesní kníže.
11: No.
5: Potěšení na mý straně, knížecí pane, ale na mě si nic nevezmeš. K ničemu ti nejsem.
11: To vidím. Nobel nevyhlížíš. A já už si dneska na svý přišel.
14: Jenže mám pro tebe úkol, hrdňásku. Jestli si chceš zachránit kůži, posloužíš mi jako posel, co říkáš?
5: Nic.
14: To jsem rád. Mluvky nesnáším. Jestli dobře vidíš, tohle je kočár. Hraběcí. Pěknej.
5: Jo.
14: A vykradenej. Hrabě měl dva koně, ty jsou teďka naše. Měl plný náklad gustovní zvěřinky, čerstvě ulovený, která je teď
13: taky naše.
14: A měl jednoho kočího a dva lovčí. A ty jsou hezky svázaný tamhle dole v jeskynce, na kterou ti zrovna ukazuju. A čekají, jestli jim pomůžeš.
5: Co bych z toho měl?
14: Poslouchej dobře. Ten kočár patří libovickýmu panu hraběti. Znáš ho?
5: Neznám.
14: Přísný hrabátko, který my nemůžeme ani cejtit.
15: Oj, ani cejtit.
14: Ten kočár je teď prázdnej. Teda nechali jsme tam jednu křebeličku, kterou špatně trefili do křídla, takže tak trochu dodělává. To, aby hrabě viděl, že já a moji kumpáni jsme velkomyslní a že jsme mu nevzali úplně všechno.
5: Co já s tím? Co je mi po vaší zlodějně?
14: Ty do Libovic ten kočár odtáhneš, jasný? Jsi silnej, zapřáhneš se a pojedeš. Je to do vršíčku, takže se nesmíš celou cestu ani na skok zastavit, protože by ti to mohlo zase ujet naspátek přímo sem do jedné hrůzy.
5: A nevíš, proč bych to měl dělat? Co je mi po libovické šlechtě? A ti vezme čert?
14: Jedině od tebe se hrabě dozví, v který jeskyňce má ty svý svázaný lidi. Jinak mu tam všichni tři pojdou na veliký hlad a na velikou žízeň. A to by pak byla patálie i pro tebe, když jsi věděl a nepomohl.

0: sivej kváč a měl to své podlé zlodějské řemeslo v malíčku. To jsem musel uznat. Ale jak jsem tak sotva šel, jak jsem krok za krokem píď po pídi vlekl do kopečka ten hraběcí kočár, spílal jsem mu a proklínal ho srámu sem i potichu, protože to byla fuška na mou duši. Nejsem žádnej třásnička, ale ani se nezastavit, ani nevydychnout a kousek po kousku se ploužit lesem po tmě vzhůru do nějaké vsi, to bylo skoro nad mé síly.
1: Jenže, jestli si myslíš ty, poberťácký čoro, že to nedokážu, jestli se těšíš, že mě ještě uvidíš, tak to si vedle jak ta jedle. Pro pána, to asi pípá ten pták, chudáček. Určitě mu nedali ani napít. Uličníci! Kdybych tak mohl na momentek zastavit, možná by ti stačilo trochu rozsypět penězko. Ale ne. Nesmím zastavit. Však si ještě zaspíváš, neboj. Krutí brko. Nějak to skřípe. Zaplať pámbu, tady je rovinka. Tady to snad už neujede. Nebe dobrý, já to dotlačil. Dotlačil!
2: Co tu tak křičíš?
1: Hej, da tetičko, ani jsem vás neviděl. Jsou to Lipkovice?
2: Co jinýho?
1: A hraběcí zámek nebo tvrz, ta je kde?
2: Člověče, ty snad neslyšíš ani nevidíš. Stojíš zrovna proti bráně. A jestli tu budeš hulákat, pověsí tě pan hrabě za nožičky do studně.
1: On je takhle milej?
2: Jo, všichni radši šeptáme a posloucháme na slovo. Ale nebýval takový.
1: Něco ho trápí?
2: Přišel o dceru. Přes noc se mu ztratila, už ji nikdo neviděl.
1: Počkejte.
2: Ale to už je dlouho. Možná víc než rok.
1: Ježíš Maria, jak to tenkrát bylo?
3: Která dnes Světluška?
4: Skamejka, Maruška.
3: Která Divoženka?
5: Z Horoměřic, Lenka.
3: Která lesní pana?
6: Zbělé, Radovaná.
3: A která dnes Jezinka?
7: Z Libovic, Rézinka.
1: Z Libovic, Rézinka. Klíče v zámku, Abrahamku. To mě snad sama prozřetelnost do Libovic na hraběcí dvůr přivádí. Nebo jsou to zas jen čáry, máry, podkočáry, nadkočáry?
8: To byl zase ten zlosin, ten kváča. Ale já přísám Bůh, já ty labky rozvěsím tady na ty stromy kolem dokola jako hatrnický figurky.
1: A to klidně udělejte, pane hrabě.
8: A ty, co ty si zač? Tebe se zřekli nebo tě posílají jako výslužku?
1: Ne, já k ním nepatřím. Táhnu kočár z jedný hrůzy až sem nahoru, jak mi poručili. Od půlnoci až do teď. I s tou křepeličkou.
8: Co to meleš?
1: No je to pravda, pane. V kočáře je křepelka. Musíte jí dát vodu a trochu zrní.
8: Co já musím, to ti povím hned.
1: Řekli mi, abych vám ji odevzdal. A taky mi ukázali, v které jeskyni leží váš kočí a oba vaši lovčí. Svázaní na rukou i na nohou. Když vás tam nezavedu, umřou prý hlady a žízní.
8: Mizerové, šibeničníci. Počkej, vyndám tu křepelici a ty odtáhni kočár pod střechu.
1: Jak si přejete?
8: Ale co je tohle zase za legrácky? Dveře nejdou otevřít a ten pták se plaší.
1: Dovolte, pane, zkusím to sám.
9: Děkuju, Abrahamku.
1: Rézinko. Polila mě tak uhrančivá horkost, že jsem stačil jen couvnout od stupátka kočáru, ani jsem jí ruku nepodal. Byla celá v bílém a šla tak hedvábně, tak zlehka, že se vše kolem se mnou taky trochu vznášelo.
0: Div, že jsem nahlas nevykřikl, jak moc jí to sluší.
8: Pro pána Boha, to snad není pravda, dceruško.
9: Dobrý den, tatínku.
8: Dobrotivé nebe, holčičko moje, co se stalo? Vždyť ta křepelička.
9: To jsem byla já. Všecko už jsem byla. Všecko zlé i dobré, jak to kázal trest.
8: A kdo tě za co trestal, prosím tě?
9: Kdo ví. Asi má pýcha a má zlost. Byla jsem k tobě tenkrát zlá. Moc zlá. A pak byla ze mě v dolním lese jezinka.
8: Ach, můj bože. Nebi tisícerý dík, že jsi zase mezi námi.
9: Nebi asi taky, ale hlavně tomu, kdo mě sem před chviličkou přivezl.
8: Ten zapřažený.
9: Ano. Amen, amen, pravím vám, říkají mu Abraham.
0: Moc mě chválíš, Rezinko.
9: Ba ne, Abrahamku. Bylo mi tě tak líto, jak se stáhl vzhůru. Skoro po čtyřech.
0: Nepláč. Tu máš. Tady je škapulířek, co jsi mi tehdy dala. A zavři ty svý slzičky k slzám z vinohradu.
9: Na stokrát děkuju. Abrahamku, dej mi ruku. Nebo radši obě dvě. Možná ti je zase... Na momentek svážu.

0: Rádio Junior, rozhlasová hra.
1: Musíš vyhrát. Věta, kterou možná často slýcháte od svých rodičů a trenérů. Ale co když už se vám nechce tvrdě trénovat a raději byste se starali o psa? Splní se hlavní hrdince Lucce přání? To se dozvíme právě teď v rozhlasové hře Musíš vyhrát, kterou napsala Helena Kašperová. Režie se v roce 1984 ujal Ladislav Rybišar. Účinkují Silva Sekvencová, Jiří Bartoška, Marie Drahokoupilová a další.

0: přátelé, vážení přátelé, vítám vás na dnešních gymnastických závodech, které jsou přípravou na městský přebor. A závodnicím chci popřát pevné nervy a dobré výsledky, rozhodčím klidnou práci a vám ostatním zde v tělocvičně hezkou sportovní podívanou.
1: Evo, ty jsi tak nervózní, jako kdyby už Lucka byla na mistrovství světa.
2: Ale nejsem. Ty jsi nikdy necvičil, takže si nedovedeš představit, jak málo stačí, aby člověk slítnul z kladiny nebo z bradel. A to se stává i těm nejlepším.
0: Prosím, rozhodčí a trenéry, na krátkou technickou poradu.
1: Ještě, že v tomhle Lucka není po tobě.
0: Dokonce rozcvičení, zbývají prosím 3 minuty.
3: Dělej, Lucko, nebo to nestihnu.
4: Máš špatně ruce.
3: Holky, dělejte, já se z vás pominu.
5: Lucko, ty jezdíš na závody taxíkem?
3: Prosím tě, nejezdí, můj táta je taxikář.
1: Jdu na kafe.
2: To jsem čekala. Vždycky, když tě nejvíc potřebuju, tak si pryč. Já jsem nervózní, Lucka je nervózní a ty budeš mít kafe.
1: No dobře, a co bych měl podle tebe dělat? Skutečně je štěstí, že Lucka není po tobě. Jdu na kafe.
6: Jitka Nováková.
2: Ahoj, Evo. Je, ahoj, Marto, vy jste tu taky? Uh-huh. Chceme je dnes na chatu, ale musíme počkat na Jitu, až docvičí. Protože jsem jinačkej. Počkej, Marto, z bradel mám vždycky největší strach.
7: Ale Lucka je dobrá.
2: Lucku právě bradla moc nebaví.
7: Jítě bradla nevadí. Má spíš potíže s prostním a říká, že není dost elegantní.
2: To jsem si odechla. Já vždycky polovinu závodu mám zavřený oči, protože na některé cviky se nemůžu ani dívat. Mám strašný strach, že se to Lucce nepovede. Kdo gymnastiku nikdy nedělal, tak to nepochopí. Je. Dostala 9,25.
7: No to je fantastický.
5: Jítě říkala, že Lucka je z nich nejlepší.
7: Víš, já mám vždycky větší strach než ona.
1: Ahoj, Marto.
7: Ahoj.
1: Taky jsi tak nervózní jako Eva?
2: Prosím tě, nemluv na mě. Právě si prošvihnul bradla.
1: Tak náhodou jsem Lucku viděla, byla skvělá. Opravdu. A jak je na tom Jítě, Marto?
7: Ale žádná závodnice z ní nebude. No. Ale když jí to baví, tak proč ne? Víš, že na takovýchhle závodech jsem poprvé a koukám jako blázen, co všechno ty naše holky umějí.
1: Tak to my chodíme na každý závod, viď, maminko? Eva se tím vrací do dětských let, kdy ještě byla mladá, krásná, perspektivní.
2: Ale.
1: Teď už je jenom krásná.

0: No, tak jak pak ti chutná, Lucinko?
1: Polívku umíš bez bababy. Jo. Mama mi vždycky před závodem říká, nejes, nejes, ať ti není špatně, jenom že mě pak stejně je, ale z hladu.
0: Tak já ti ještě přidám.
1: Tak jo.
0: Prosím tě, necpi se tak.
2: Ale nechý, když jí chutná.
1: Jo. Dědo, už se narodili štěňata.
3: A víš, že nevím. Ale, Lucinko, co pak dělá tvoje Andulka a Křeček?
1: Ty dcera je tak smutná, pořád jen spí.
3: Ale...
1: Možná, že s ní budeme muset jít k doktorovi, že jo, táto?
4: Asi jo.
1: Ale Radek se má bezvadně, víš, co mu nejvíc chutná?
3: No, co pak?
1: Sušenky s čokoládovou polevou. Radek si vždycky sušenky veme takhle do pracek a začne strašně rychle chroupat. Ten žere rychleji než náš táta.
0: No, tak Lucko.
1: Promiň, tati.
0: No, tak dítě, a teďka nám řekni, z čeho všeho jsi vyhrála.
1: Ze všeho, babi, na kladině 9. 15 na bradlech, 9,25 v prostných, 9,55 a při přeskoku 9 celých. Jenomže to se tak nebralo, babi, vyhrála naše jednota.
4: No, ale kdyby se to počítalo, tak bys vyhrála.
1: Jenomže závodili družca, tak já letím na tu pou.
4: No, počkej, Lucko, bez peněz.
1: 50 mám od děry, 50 od babičky, tak co?
2: Nemáte jí dávat tolik peněz.
0: A vždyť si je zaslouží, dělá radost celý rodině.
4: No. Lucko, jednu 50 nech tady.
1: Tak. Jasně, kapitáne, tak čau.
4: Čau, ahoj.
2: Ach jo, někdy je jak utržená ze řetězu.
0: Jen ji nech. A buďte rádi, že je taková šikovná.
4: No, někdy až moc.
2: Ještě, že má tak důsledného otce, viď, Karle?
4: Nedělej ze mě Herodesa. No. Lucka má talent a bylo by škoda nechat uležet ladem.
0: Jenom na ní, Jevičko, nebuďte zbytečně přísní.
4: Pravdě.
0: Ano, vždyť to dítě nemá vlastně vůbec žádný dětství.
4: No.
0: Zná jenom školu a gymnastiku. No, jen si vzpomeň, co ty si dělala v 10 letech.
2: Já?
0: Jo, víte, že tenkrát, jak jste přijeli před prvníma závodama, Lucka mi řekla, vsaď se, babi, o 100, že vyhraj.
2: Ne.
0: No a když sázka, tak sázka. A ty tu 100 máš, zeptala jsem se jí. A Lucinka mě řekla, že tu 100 mít nemusí, protože vyhraje. No a vyhrála.
4: A to zní jako historka o mladém Beethovenovi.
5: Tak, klokané, na kolik žíněnek se dnes cítíš?
6: Na 4.
5: No, děláš, jako bys měla spadnout ze sněžky. 4 žíně pod kladinou, to už tu dlouho nebylo.
6: Když já ještě nemůžu pořádně doskočit na levou nohu.
5: No, jak chceš, ale je ti doufám jasný, že salto na kladině při závodech dělat nebudeš.
6: Ale já to doženu.
5: A kdy to chceš dohánět, chybí ti nejmín 12 tréninkových jednotek.
6: Já bych to fakt nejdřív zkusila s těma 4.
5: Jestli se bojíš, tak se na to vykašli vůbec.
6: Ne, já to zkusím.
5: Tak, děvčata, žíněnky. Zdeno, chyť lanč z druhé strany. Zapni se. A teď ticho. Skoncentruj se. Absolutní pozornost. Soustřeď se. Rozběh. A vypíchni. Zapíchni. Držím. Výborně.
6: Tak si udělala salto jako mistryně světa. Jo, jako mistryně světa. Jenže se 4 žiněnkama pod sebou, jinak se bojím.
1: Na to nesmíš myslet. Já vždycky stojím, zavřu oči, vzpomenu si na nějakýho zpěváka, no a skočím.
6: Do tmy, viď?
7: Neudělali jste mi radost, protože z diktátu jsou pouze 3 jedničky. Hanka Pavlovcová, Petr Heřman a Lucka Bednářová. Zatímco 5 je 5. Jestli se nezlepšíte, budeme psát diktát každou hodinu. Kolik nám zbývá do zvonění?
8: Prosím, asi 5 minut.
7: Tak si něco řekneme o přípravě divadelního představení.
8: Tebe!
7: Rit! Než začneme mluvit o podrobnostech, chci se zeptat, jestli je mezi vámi někdo, kdo by se nechtěl představení zúčastnit. Ano, Tomáši?
8: Já si děti užiju dost doma a taky nechci nikomu dělat kašpara.
7: Dobře, Tomáši. A další?
9: Pulchartová se stydí.
7: Klid. Veroniko, nemusíš hrát. Můžeš pomoct s přípravou kostýmu a dekorací. To bys nechtěla?
6: No, když nebudu muset chodit po jevišti a něco říkat, tak...
7: A co ty, Luďku?
8: No, já bych hrál, ale pro normální děti. Děcáku tam jsou sami cikáni.
7: Děti z cikánských rodin nejsou o nic horší ani o nic lepší než vy. Naštěstí je nás dost a nemusíme nikoho přemlouvat. A co pak ty, Lucko? Ty máš přece tréninky.
6: Jenže já bych to divadlo chtěla hrát.
8: Princeznu, že jo?
10: Nebo 7 hlavou sáň.
6: No, třeba 7 hlavou sáň.
7: Lucko, zeptej se na to doma. Já osobně si myslím, že 2 hodiny týdně by ti nemohly uškodit.
6: A kdybych nemohla, tak nechtěli byste, abych dělala při tom představení Hvězdy a Salta? To bych mohla dělat bez zkoušení hned.

0: Taky nezapomeň sníst pomeranč a dvě jablka, aby se brzy uzdravila a mohla začít trénovat. Ahoj, máma. Aby se brzy uzdravila a mohla začít trénovat. Proč bych se měla uzdravovat jen kvůli tréninku? Že jo, tyčinu. Tobě je to jedno, ty pořád spíš. A co ty? Radečku? Ty už jsi se zase přežral. Ty mi jednou praskneš a budeš prasknutý. Hele, já ti něco řeknu. Jestli někdy budu mít psa, tak tebe si nechám taky. Neboj se, já bych tě nevyhodila. I kdybys byl jako balón. Kdo je?
1: To jsem já, hodná babička Jaga. A nesu ti jablíčko.
2: A cože? Také já, lesní víla, co 20 lidí utrápila.
0: No holky.
3: Lucko, že se zbála.
0: Ale nebála, jenom jsem nevěděla, kdo to je.
2: Ty se máš, Lucko. Ležíš si v posteli, krmě tě pomerančem a posloucháš muziku. Klidně bych si tu angínu dala taky.
0: Mě už to doma moc nebaví. Radši bych chodila do školy s váma.
3: Pozdravuje tě Vytásek a posílá dopis.
0: Dopis?
3: No, dopis. Teda spíš je to jenom srdce. Miluje tě láskou vroucí a nehynoucí.
0: Ukáž. To mi poslal Vytásek Zdeně.
2: Chtěli jsme ti s Terezou udělat radost. Poslední zpráva o Vytáskovi zní. Dostal další kouli z diktátu a kvůli němu musíme psát diktát každou hodinu. Takže ho nenávidíme.
0: A přinesli jste mě sešity?
3: Přinesli. A taky tě máme nadiktovat diktát a opravit ho, abys náhodou nevyšla ze cviku.
0: A zkoušíte divadlo?
2: To je děsná sranda.
3: To bys musela vidět, fakt. A víš, kdo je nejlegračnější?
2: Baterka.
0: Jaká baterka?
3: To je ředitelka z děcáku, která to s náma zkouší. A my ji říkáme baterka, protože ona pořád říká...
4: Děcka, hlavně baterky. Nezapomínejte na baterky.
2: Hele, když předváděla tanec svatojánských broučků, tak vyprskla i naše účast.
3: Fakt, fakt. To bys mu...

0: ti bylo špatně?
1: Spíš mě štve, že tam nemůžu chodit s váma.
2: A přijdeš se na to představení aspoň podívat? Bude to děsná legrace.
0: Baterka říkala, že bys mohla mít přidělaný baterky na nohách a na rukách. A kdyby dělala hvězdy, že by to vypadalo úžasně.
1: Já zkusím přesvědčit naši mámu, jenže ona říkala, že hvězdy umí každej a že neví, proč bych tam kvůli tomu měla chodit a zanedbávat tak trénink.
2: Jenže na ty hvězdy už nemá nikdo čas, každý má nejmín dvě role.
1: Tak já to s mámou ještě zkusím.
3: Co s váma dneska je? Rozhejbejte se! No tak, Věro, ruce, prsty v prodloužení paže!
4: Pojď sem, Lucko. Ukaž perfektní přeskok. No, to zrovna nebylo nejlepší. Nevyšel ti rozběh. Znovu. Pro Krista pána, já si tu dneska připadám jak v lese. Samý dřevo. No tak co stojíš, Lucko, znovu? Fofr!
5: Co dneska tomu Píšťalovi přelítlo přes nos?
6: Někdo ho naštval a my to teď odnášíme. Hele, Jiťo, že bys mu nešlápla na nohu.
5: Za co?
6: Za zmrzku, jo. Beru.
3: Já tu nikoho nedržím. Kdo chce, může jít.
7: Mně ještě není dobře.
3: Mně je taky špatně, ale z vás.
7: Já za to nemůžu.
3: Tak znovu, fofr. No říkám fofr, slyšíš? Víš co, když ti není dobře, tak padej do šatny. Skákej, Jitko. No tak tady je takovýho místa a ty si zrovna vybereš mou nohu.
5: Je, promiňte.
3: Laskavě se aspoň dívejte, jak má vypadat přeskok. Sakra!
5: Co se vám stalo?
4: Končím trénink, jděte domů. Já už vás nechci vidět. Nemáte tu někdo alespoň lasťák? Jitko, ty tu počkej. Chci s tebou mluvit.
2: No tak.
5: Ty Cinka umřela.
2: Prosím tě, Luci, nebreč. Uka, ty máš horečku.
5: Ona doopravdy umřela, vůbec se nehejbá, já jsem myslela, že spí.
2: Táta ti hned zítra koupí novou, uvidíš.
6: No tak uvidíš a už nebreč, prosím tě, ty Cina byla stará.
5: Jenomže já nechci žádnou novou. Žádná už nebude jako ty Cinka. Ty Cinka byla nejchytřejší andulka na světě.
6: Podívej, mě to taky strašně mrzí, ale nedá se nic dělat. Opravdu, uvidíš, že si zvykneš i na novou.
5: Já nechci novou.
2: A co bys chtěla?
5: Štěně.
2: Štěně?
5: No.
2: Na psa bys neměla čas a byl by tu pořád sám, to bys nechtěla. Bylo by mu tady hrozně smutno.
5: Ale maminko, to...
2: A víš co, ty cácorko moje? Teď se běž pěkně zakutat do postele, zítra to domluvíme.
5: O tom štěňátku.
2: Pojď, umýj se, převleč se a večeři ti přinesu do postele, jo?
8: Já chci!

0: Kuka.
1: Prosím tě, Vytázku, to není žádný křiček, to je Rade.
0: Ten je krásný, úplně hebonkej a jaký má zuby. Kousnu tě někdy.
1: Navál ho zpátky, dělej.
2: Sedněte si.
1: Mě Vytázek pošle, Radka, pošli to dál.
2: Dnes jste se měli naučit básničku, kterou za chvíli vyzkouším. Pak opravíme společně diktát a potom vám něco povím. Co je vám k smíchu, Adélo?
3: Nic.
2: Tak se nesmí a sedni si. Povíme si něco o příponách, ale nejdřív tu básničku. Tabuli půjde. Lid. Lucka. No tak, Lucko, mám tě prosit?
4: Já jsem se tu básničku zapomněla naučit.
2: Tak klid. Ty jsi se zapomněla naučit básničku?
4: Ano, protože...
2: Protože jsi měla trénink a nestihla si, toto chápu. Ale nechápu, jak si můžeš myslet, že s gymnastikou vydržíš do konce života. Mimochodem, ten včerejší diktát. Prosím tě, už víš, jaké i se píše ve slově liska? A postav se rovně, když s tebou mluvím. Pojď sem. Co to schováváš?
4: Radka Bednáře, prosím.

0: Tomáš. Přečka, myslím tě, můžeš mi vysvětlit, proč nosíš Radka Bednáře do školy? Myslíš, že je vás na zlobení málo?
1: To ne, já jsem jenom nechtěla, aby umřel.
0: Proč by ti měl umírat?
1: Protože když jsem nebyla doma, tak mi umřela Ticina, Andulka.
0: To mě mrzí, ale Křečka do školy nosit nemůžeš, jdi si sednout. Kdo z vás se ještě nenaučil básničku?
2: Já.
0: To jsem si mohla myslet. Takže do příště všichni. A Lucka se ještě naučí báseň z čítanky na straně 135.
3: Makliku, že je to Sýkorka. Krupice by jí Křečka zabavila do konce roku.
1: Hele, medvídek, pro štěstí, málem bych tě tu nechala. Pro štěstí.
4: Čau, Jíťo.
1: Ahoj.
4: Co ti je? Proč si vyklízíš skřínku?
1: Uvolňuju místo mladším a perspektivnějším.
4: Blázníš?
1: Pištěla říkal, že už jsem moc stará.
4: Stará? Jseš přece o 3 roky starší než já.
1: Takže tě to čeká za 3 roky. Připrav se na to, ať pak nemáš vztek.
4: Ty si děláš legraci, že jo?
1: Ale ne, nedělám. Ten den, co tě vyhodil z tréninku, vyhodil i mě, jenže mě na furt.
4: Třeba si to už rozmyslel.
1: Ale kde pak? A kdyby já končím?
4: Jíťo, bez tebe tady bude hrozná otrava.
5: Čau, dámy.
4: Ahoj, klokane.
5: Co vám je?
1: Nevidíš? Balím.
5: On si to nerozmyslel. Ty jsi za ním nešla, viď?
1: Ne, a taky nepůjdu. Už by mě to nebavilo.
4: Holky, nevíte, jak dlouho žije Křiček?
5: Proč to chceš vědět?
4: Protože ho mám a chci vědět, kdy umře.
5: A proč chceš vědět, kdy umře? Ty už ho nechceš.
4: A právě, že chci, jenže se bojím, aby mi neumřel.
6: Pištěla je mi v patách. Čau, mistrině.
1: S tím Křečkem ti neporadím, ale můžu se zeptat.
6: Chodíte s Křečkem? Toho znám.
5: Prosím tě. Bavíme se o zvířeti.
1: Jedna holka z naší třídy má tátu veterinářem.
4: Jo. Jitunku, nebreč. Nebreč, já dojdu za Pištělo.
1: Ale to nemá cenu.
7: Děvčata, nástup! Padám!
1: Dneska to budete mít v pohodě. Odpískal vám nástup.

0: Bednářová.
1: Jitka. Ahoj. Tak Lucko, domluvila jsem návštěvu u toho veterináře. Dneska ve dvě, jo?
0: To je blbý, protože je trénink.
1: No to teda je blbý. Ten doktor má odpolední ambulanci jenom dneska. Hele, a co kdybys nešla na trénink?
0: Máma by se zbláznila.
1: Taky nic neříkej.
0: Jenže co řeknu?
1: No přece, že jdeš na trénink. No tak chceš prohlídnout toho křečka nebo ne?
0: Chci, jenže co řeknu na tréninku?
1: No že ti bylo špatně. Neboj, něco vymyslíme. Tak dělej, za chvíli tě čekám u družiny.
0: Počkej.
2: Lucko? Lucko, jsi tady?
0: Tak ahoj, Jitko. Ahoj, mami, letím na trénink.
2: A mohla bys mi půjčit žákovskou?
0: Nepočkalo by to po tréninku.
2: Ne, nepočkalo. Potkala jsem Sýkorovou. Proč jsi mi neřekla, že se zhoršila?
0: Měla jsem smůl. To doženu fakt, mami.
2: Máš skoro stejně jedniček jako dvojek.
0: Já za to nemůžu, že mám pořád gymnastiku.
2: Nevymlouvej se. Nemusíš se starat o nic jinýho.
0: Mami, já už fakt musím letět, ahoj.
2: A co ta žáko?

0: máš tak hroznýho tátu.
1: Se zvířatama to umí. Ale proč jsi mu nosila to pivo?
0: Chtěla jsem mu přinést nějakou láhev, jenomže jsem měla jenom pivo.
1: Jsi normální, náš táta to dělá kvůli zvířatům a ne kvůli láhví.
0: Jo, to je teda hodnej. A myslíš, že ho nebude otravovat sehnačkyně?
1: Táta je expert na schánění psů. Kde se kupuje máslo, to neví, ale kde se nad perfektní štěně, to ví i o půlnoci.
0: A nebude moc drahý?
1: To ví, že ne. Když nechceš žádnou vzácnější rasu. Lidi stejně většinou křížený štěňata topějí. Nechávají si tak maximálně jedno. Co nerozdají, to utopí.
0: No já bych si štěňata nechávala.
2: A měla by si za rok 120 psů?
1: Ty jsi hlavička.
0: Holky, já jsem tak ráda, že tomu Radkovi nic není.
1: Na nás je spolek.
0: Víte?
1: Jo.

0: s náma, to je dobře, že jo, mámo?
1: No.
2: Jezdím od rána, mám už toho plný zuby.
0: Když se řekne plný zuby, tak já si představím, jak člověk má plný zuby těch nepříjemných věcí a jak je kouše, jak praskají a vržou, jenomže jich neubejvá, ale přibejvá jejich strašně.
1: Prosím tě, co to blábolíš?
0: No, že jako táto vylezou ze zubů značky všech zákazů vjezdu
2: Lucko.
0: A zastavení, všechny jednosměrky a všechny červený, když spěchá a obličeje nepříjemných lidí a taky těch, co špatně přecházejí.
2: No,
0: no a to všeho má plný zuby a když takhle přivřu v oko, tak to vidím živě.
1: Hmm. A já zas živě vidím, že dneska dostaneš na zadek. Ty jsi něco vyvedla, viď?
0: Mami, to je z hladu.
1: Tak si jdi umejt ruce, budeme večeřet. Počkej, Lucko, co pak to máš v té krabici?
0: To je Radek.
1: Ty nosíš Radka na trénink?
0: Nenosím, byl na výletě. A ti máš rád psi. Já ti řeknu, jaký jsi.
2: Mám.
0: V tom případě jsi zlatej.
2: No počkej, co je to za hru?
0: No to není žádná hra, já jsem se ptala vážně. Protože bych chtěla štěně. No a když máš rád psi, tak to je dobrý.
2: No dobrý, a kdo by se o něj staral?
0: No, přece já. No a někdy taky ty. Aha. Máma jen výjimečky, protože nám vaří.
1: Tak s tím nepočítej. Už jsem ti řekla, že bys na toho psa neměla čas. A to ještě táta neví, že jsem dnes potkala Sýkorovou a ta mi řekla, že se Lucka ve škole pěkně zhoršila. Ano, má skoro stejně dvojek jako jedniček.
2: Tak vidíš, Lucko, musíš přidat.
1: Má nejlepší předpoklady, aby se dobře učila. V životě jsem nechtěla, aby mi s něčím doma pomohla. Má jenom tu školu a gymnastiku.
0: Ale mami, já se polepším. Naučím se dvě básně a bude to, já bych si na to štěně čas udělala opravdu.
1: Ale na úkor čeho? A nesmlouvej se mnou. Řekla jsem ne a hotovo.
0: Mami.
1: Jes, budeš to mít studený.
0: Já nechci, dobrou noc.
2: Lucko, ani jsi se nepochlubila, co bylo na tréninku.
0: Bezva, píškala, neodpískala. Zdarma věnuju nejkrásnější štěňátko na světě.
3: Proč?
0: No, protože ho mám.
3: Zadarmo?
0: Jasán.
4: A jaká je to rasa?
0: Nejkrásnější, fakt. Tak nechcete někdo pejska?
4: Já se zeptám, Lucko, jo?
0: Jenže to spěchá. Když si ho nikdo neveme, tak ho ty lidi utopě.
5: Hele, a proč je nevemeš ty?
0: Protože nesmím. Banka! Krupice!
6: Děvčata, k nářadí. Lucko, ty zůstaň ukladěným. Ostatně k žiněnkám.
7: Vlastně, pojď sem. Proč jsi nebyla včera na tréninku?
0: No, protože k nám přijela babička. A přivezla jahody a polárkový dort. A já jsem to všechno snědla a pak mi bylo špatně. Vůbec jsem nemohla chodit, fakt.
7: No, tak dobře, výjimečně ti to omlouvám.
6: Holky, nefákejte se. Klokané, makám, nestojím. Tak, Lucko, šup na kladinu. Kotoul.
7: Dobrý, dobrý, skok.
6: Špičky, špičky.
7: Dobrý.
6: A přemet, dávám ti záchranu. Výborně.
7: No, kdybys byla kůň, tak bych na tebe vsadil. Dobrý.
6: A teď všichni na bradla.

0: babi.
1: Ahoj.
0: Co tady děláš? Já jsem...
1: Co pak ty nejsi ráda, že mě vidíš?
0: No, jsem, jenže musím na trénink, mám, aby se zbláznila, kdybych vynechala.
1: A jen se neboj, já jí to vysvětlím. Vždyť dítě nemáš vůbec žádný dětství, jenom samý povinnosti. Podívej, přivezla jsem vám králíka, musíme ho dát do ledničky.
0: Hele, babi, nechceš štěně?
1: Co? To myslíš psa?
0: No, psa. Nádhernýho malýho pejska. Když si ho nevemeš, tak ho utopěj.
1: Ne.
0: A měla bys to srdce, babi.
1: Ne, to víš, já bych se neutopila. Vždyť já nezabiju ani králíka, ale takhle najednou. A říkala si to mámě?
0: Říkala. Víš, říkala jsem jí jako, že chci psa, jenže máma řekla, že bych na něj neměla čas.
1: Aha.
0: Jenže já bych se ho udělala, ale nesmím, no. Babi, prosím tě, mějte štěně aspoň vy. Babi určitě je strašně hodný, fakt. Ukaž, já ti vemu tašku, ať se nedřeš. Hele, a z domova zavoláme do práce mámě, že si přijela. A že kvůli tomu přijdu pozdě na trénink.

0: ty nohy jsou hrozný. Povlávají za tebou jako přeražený fajfky.
1: Ach jo.
0: Ještě jednou.
1: Yeah.
0: Zdeno! Prosím tě, tohle že je odraz.
1: Dobrý den.
2: Já jsem... Naše princeznička se na nás přišla podívat. Jestli to nevíš, za půl hodiny končíme.
1: Já vím. Já jsem strašně spěchala, ale já jsem opravdu dřív nemohla, fakt.
2: Zase si se něčeho přejedla?
1: Ne, to ne. Ale já jsem musela... Prostě babička dneska odjížděla, nikdo nebyl doma, tak jsem jí musela pomoct kuframa na nádraží.
2: Kolik jich bylo?
1: Čeho?
2: No těch kufrů.
1: Moc ne, jen asi dva. Ale babička je už strašně stará, tak jsem...
2: Hele, mě dneska nebaví poslouchat žádný výmluvy. Jestli si myslíš, že tady máš nějaký privilegia, protože jsi momentálně nejlepší, tak na to rychle zapomeň. Nebyla bys první, kterou jsem za tohle vyrazil. Běž se rozhejbat.
1: Děkuju. Buráky se ti dneska fakt povedly.
3: Mám ti přidat?
1: Ne, to už bych asi praskla.
4: Kam jdeš?
1: Učit se.
4: Tak to s námi ještě chvilku vydrž. Máma ti chce něco důležitýho říct.
3: Jen já?
4: No já taky, no.
3: Tak dneska mi volal do práce Píšťala.
1: Co chtěl?
4: To se budeš divit.
3: No zdá se mu zvláštní, že tě místo tréninku necháme, aby se svláčila s kuframa na nádraží.
4: No, co je to za odpověď?
3: A předposledně si vynechala úplně, že? To si se přejedla do rtu a bylo ti hrozně špatně, tedy podle Píšťaly.
4: Lucko, prosím tě, proč si vymýšlíš takový voloviny? Kufry na nádraží, jako kdyby Píšťala nevěděla, že jsem taxikář.
1: Když já jsem...
3: Přestaň.
4: No proč nejdřív do rty a potom kufry? Proč? Můžeš mi to vysvětlit, proč?
1: No poprvé proto, že jsem byla s Radečkem u zvěrolékaře.
4: Co pak, je mu něco?
1: Ne, ale no tak... od té doby, co ty Cinka umřela, tak mám strach.
3: To s nám snad mohla klidně říct, ne?
1: Když já jsem nechtěla, abyste se naštvali.
4: Ty víš, že se naštveme, když se to pak dovíme okolikou, to víš dobře.
3: Určitě by se to dalo nějak zařídit.
1: Právě, že nedalo. Ten veterinář jindy nemohl.
4: Aha, tak jsi vymyslela dorty.
1: Jo.
4: No a co potom ty kufry?
1: No... Co jsem měla říct, když k nám potom doopravdy přijela babička?
4: No tak tady vidíš názorný příklad přísloví o tom, že lež má krátký nohy, Lucinko.
3: A Píšťala mi taky řekl, že jsi se zhoršila a že s tím talentem nevydržíš věčně.
4: Už teď klidně tě může předstihnout někdo, kdo má sice menší talent, ale větší píly.
3: Tak.
1: Tak tě já to doženu opravdu.
4: Ale já vím, že to doženeš. Ale tady jde o něco jiného.
1: O co?
4: No, o co? Abys na nás neskoušela takový primitivní boudičky. To přece nemáš zapotřeby a my taky ne.
3: Tak co?
1: Já už nebudu.
4: No co nebudeš?
1: Ty boudičky.
3: Doufám, že nechceš, aby jsme ti něco zakazovali nebo tě dokonce trestali.
1: Ne.
4: Podívej, ber to jako první vážný a zároveň poslední varování. Jasný?
1: Jasný, tati.
3: A kdyby se to snad mělo opakovat někdy,
1: ne,
3: tak
1: ne, nebude,
3: já...
1: mami.
4: Tak máš takovou vojnu, jakou si ještě nikdy nezažila.
1: Buď klidnej, tati. Žádná vojna nebude. Tady je Lucka Bednářová.
5: Tady Eva.
1: Ahoj.
5: Hele, já ti chci jenom říct, že to štěně už je na světě. Táta k těm lidem zítra jede a říkal, že jestli chceš jet...
1: No jasan, bezva.
5: No, takže zítra v jednu před školou, jo? Táta nás tam vyzvedne.
1: No jo, jenomže to já mám ještě školu. Leda, že bych řekla, že máme mimořádný trénink. Nevíš náhodou, jakou má barvu?
5: To ne, ale vypadá prej nádherně.
1: Ale jestli se to provalí...
5: Takže v jednu, jo? Tak čau.
1: Ahoj. Ahoj, Jíťo. Já za tebou letím přes celou školu, neviděla jsi Evu.
6: Ahoj, co jsi tak vykulená? Eva má chřipku.
1: Prosím tě, nemohla bys jí říct, že si to štěně nemůžu vzít, že jsem byla na těch závodech druhá a že odvezli křečka k dědečkovi a že mám volnou. Vůbec nic nesmím, jen do školy a na tréninky.
6: A proč?
1: Ale protože jsem slíkla z bradla, stálo mě to půl bodu.
6: Fakt? A proč se na tebe naštvali vaši?
1: Protože jsem zase lhala, když jsme šli s Eviným tatínkem podívat se na štěně. A přitom jsem jim slíbila, že už lhát nebudu. A taky, že jsem se zhoršila ve škole a na gymnastice. Píšťala jim řekl, že se nesnažím, jenže to není pravda, z bradla může slíknout každý, máma mi to říkala.
6: Z toho si nic nedělej. Jestli chceš, můžeš chodit do tělocvičny se mnou, já teď cvičím malý děti, víš. Teda s nima je taková sranda, jsou jak gumový, fakt moji jsou úplně jako normální gumičky. Hele, přijď se někdy mrknout. Já jsem bradla měla vždycky ráda, takže... Hele, jestli chceš, můžeš cvičit se mnou, to doženeš.
1: Jenže Já nechci nic dohánět. Nechci, protože pořád musím. Polovina holek u nás ve třídě nemusí vůbec nic, nikdo je do ničeho nenutí.
6: A co uděláš s tím psem?
1: No, to nevím. Ale kdybys viděla, jak je to štěně krásný. Hele, je hnědý a přední tlapičky má dole bílý. Začala jsem říkat ťapinka. Myslíš, že by si ho ty lidi u sebe ještě nechali? Třeba kdybych se polepšila,
6: tak... Ty nevíš, co chceš. Nejdřív, že tě nebaví se polepšovat, pak zase, že se polepšíš. No tak to je snad nenormální, já si myslím...
1: Ale já už
6: že...
1: musím letět, bo mě krupice přetrhne, nezapomíná na tu Evu, čau.
6: Je, ahoj, Lucko.
1: Já, co tu stojíš jako zmoklá slepice? Ahoj, holky. Čekám na tátu, jdu na trénink.
6: Ty se ani nezeptáš, jak dopadlo představení.
1: No jo, vlastně dneska jste hráli. Já jsem...
7: Měla si přijít, to byla děsná legrace.
6: Asi nás domů do televize.
1: Tak?
6: No jasně.
7: A největší hvězda je Vytásek.
6: Ovšem, nejlepší bylo, jak na něj spadl kůň.
7: Já jsem myslela, že se počurám smíchy, to bylo strašné.
1: Jaký kůň.
6: Hele, my takhle stojíme za oponou a najednou děsná pecka. Paterka věkla, síkorka se začala svíjet smíchy.
7: Princezna leží na zemi a do toho Vytásek řekl, to jsem se lek.
6: Jenže Vytásek tu větu řekl asi 16krát, protože se opravdu lek a nemohl si vzpomenout, co má říkat dál.
7: Vytásek totiž tu chvíli byl mluvící kámen a byl k ním zády, takže je neviděl. Já už nemůžu.
6: A ty to pleteš. Vytásek byl mluvící kámen, jenže se měl proměnit v kouzelnýho dědečka. A když přijíždí princezna na koni, měl říct, to jsem se lek, kam pádíte výsosti?
7: Jenže se lek doopravdy a baterka na něj řvala ze zákulisí, nestalo se vám nic výsosti.
6: Jenže on řekl, nestalo se vám nic.
1: Cože?
6: Nestalo se vám nic, baterko.
1: Tak ahoj, holky, já už musím jít.
0: Klokane, musíš se víc odrazit a vzhůru. Takhle to salto neuděláš, ani kdybys měla křídla. Pořádně. Špatně, zase špatně. Jsi jak pitlík mlíka. Lucko, pojď to předvést.
2: Co se tak vlečeš?
1: Já už nemůžu.
2: Prosím tě, nejsme ani v půlce tréninku. Vypadáš, jako by ti ulítli včely.
0: Fofr.
2: Nebo budeš dělat dřepy.
0: Klokane, dívej se. Odraz vzhůru. Balím se dopad. No, zapichni to!
1: Čau!
0: Co to s tebou dneska je?
1: Podvrtnul se mi kotník.
0: Pořád vám to říkám. Nesmíš dopadat tak tvrdě. Dívejte se. Dopad na špičky, napínám se, ruce nahoru, všechny svaly zpevněný, zadek stažený. No, všichni naprostná. Lucka k bradlům.
1: Já bych šla taky naprostný.
2: Říkám na bradla. Nikdo jiný z nich při závodech nespadl.
1: Nemám sílu v rukách.
2: No a právě proto musíš trénovat. Fofr.
1: A stejně nesnáším.
2: Co s tebou je? Od těch závodů jsi jako vyměněná. Cvičíš absolutně bez zájmu, bez jiskry. Musíš cvičit s chutí, ale hlavně musíš chtít. Proč si myslíš, že jsi dostávala tak vysoký známky? Protože jsi cvičila lehce, jako kdyby to nic nebylo. Teď cvičíš jako vyfouknutý balón. Snaž se. Musíš.
8: Večerníček skončil, a tak běžte, děti.
6: To je dobře, Radečku, že šli na návštěvu, viď?
1: Jenomže musíme poslat ten dopis. No, pojď sem ke mně na stůl. A koukej se a poslouchej, já ti to přečtu. Milá babičko a dědo, to štěně se už narodilo, jenomže si ho nesmím vzít, protože mám zakázaný všechno. Vlastně ne. No, viď, Radečku, všechno ne. Mám tebe. Radši napíšu, protože to mám zakázaný. A pak je dál. Babi, prosím tě, přijď si pro to štěňátko, nebo budu mít průšvih. To štěně je nádherný a hodný a jmenuje se Ťapinka. Vůbec se nepočůrává a málo žere a tak neštěká. Příští týden mi ho přiveze jedna holka. Prosím tě, babi, určitě přijeď. Když tak nám zase přivez králíka, aby se naši nedivili. Babi, určitě přijeď. Ahoj. Lucka.
9: co, spím?
3: Jak šípková růženka.
4: No vždyť, už je skoro půlnoc.
3: To by se zdivil, tuhle jsem se na ní byla podívat. Měla už 2 hodiny zhasnuto a ještě nespala.
4: Prosím tě.
3: To nebyl moc vydařený večírek.
4: No to teda ne. Člověk si jednou za půl roku vyjde ke známým a pak 2 hodiny poslouchá, jak se děti nemají do ničeho nutit. Pěkně děkuju.
3: Včera jsem mluvila s Píšťalou.
4: Co pak?
3: No, říkala, že bych měla s Luckou možná zajít za psychologem.
4: No to určitě. Od teďka s ní budeme lítat po psychiatrech a nervových sanatoriích.
3: Počkej, třeba jsme někde udělali chybu.
4: A prosím tě, kde?
3: Třeba jsme na ní byli zbytečně moc přísní.
4: Jsme na ní přísní a zároveň rozmazlujeme. Vozím ji na trénink a sotva přijede, ty tady stojíš v pozoru s večeří, no.
3: A co kdyby jsme jí trochu slevili?
4: A neboj se. Naše Lucka vydrží daleko víc.
3: Jen aby.
4: Víš, že já gymnastice zase tak moc nerozumím, ale ty tomu rozumíš a říkáš, že teď je ve špičce. Píštěla taky říká, že je perspektivní.
6: Přece jen její 10 let.
4: Jo, 10, za pár měsíců jí bude 11.
6: No a ostatní holky v jejím věku
4: jestli,
6: jsou už dávno...
4: Jestli, že z té špičky teď vypadne, tak už se nikdy naspátek nedostane.
6: Já nevím, já opravdu nevím.
4: Tak se podívej, mně před 4 rokama bylo úplně jedno, jestli naše Lucka bude dělat gymnastiku nebo ne. Pro mě za mě mohla klidně hrát šachy nebo plavat nebo nedělat vůbec nic. To ty si s tím přišla, to ty si to zařídila, aby Lucku vzali mezi starší holky a aby jí trénovala Křížová. Tak to za prvé.
6: To je přece normální.
4: Ne, počkej, nech mě domluvit. Když tam Lucka začala chodit, byla hrozně pozadu a ostatní holky se jí posmívaly, že nemá nohy, ale fajfky. No a Lucka se do toho zakousla. Chvíli to trvalo a najednou byla lepší. A já jsem byl hrdej na to, že mám takovou prýma dceru.
6: A pak si se zbláznil do snu, že jednou vyhraje republiku.
4: A ty ne?
6: Já taky to
4: no
6: máš
4: tak vidíš,
6: pravdu.
4: No.
6: Karle, jenže dneska už je jasný, že z ní žádná mistryně světa nikdy nebude. No na to prostě nemá tu správnou ctižádost. V gymnastice se nedá jen tak poručit. Já například skončila u toho, že jsem byla vysloveně tréninkovej typ.
4: No, jo, ale...
6: no při tréninku jsem udělala cokoliv a při závodech jsem zkazila, co se dalo. Prostě jsem na to neměla nervy.
4: Jenže Lucka není po tobě. A kromě toho, když do něčeho tolik investuju, tak chci, aby se mi to vrátila.
3: Počkej, co jsi investoval?
4: No tak promiň, oba jsme investovali. Jen toho času a to vůbec nemluvím o nervech, který ztrácíš při každých závodech.
3: Ach jo, tak vidím, že tahle noční debata k ničemu nevede.
4: Ne, nevede.
3: Ne.
4: Protože se najednou nějak nemůžeme dohodnout.
3: Tak víš co, půjdem radši spát.
6: Fuj, to jsem se lekla, proč tady sedíš pod mě, tati?
4: A můžeš ty mi, Lucko, říct, proč o 2:30 ráno blomáš po bytě?
6: Mám žízeň.
4: Tak a teď ale do postele, fofrem.
6: Tati.
4: No?
6: Já ti chci něco říct.
4: A nepočkalo by to do rána?
6: Ráno spíš a odpoledne tě už neuvidím.
4: No dobře, tak co je?
6: Tati, co by se stalo, kdybych... přestala dělat gymnastiku.
4: Cože? Co je to za nesmysl?
6: No není to nesmysl, fakt, tati. Ty jsi přece vždycky všem říkal, že mám talent, no. Jenomže já asi ten talent nemám.
4: A jak jsi na to přišla?
6: Dneska mi Píštěla řekl, že jsem se zhoršila, že se mnou na příští závody už nepočítá.
3: Vy jste se snad zbláznili. No. Víte, kolik je hodin?
6: Mami, já svinu...
3: Okamžitě spát.
6: Dobrou noc, tati.
4: Dobrou, Lucko.
3: Prosím tě, to by snad přeskočilo. Tahat 10letý dítě o 2:30 ráno z postele.
4: Nikoho jsem z postele netahal.
3: Ta gymnastika ti začíná harašit na mozku,
4: ale nic mi neharaší.
3: Já jsem nemohla usnout, protože mi najednou došlo, že ty si o svým vlastním dítěti mluvil jako o investici.
4: Ale já jsem tak nemyslel, mrzí mě to, promiň, no.
3: Karle, to přece nemůžeš takhle. Lucka je naše dítě a žádná investice. Dítěti se věnuješ, ale neinvestuješ do něj.
4: Už jsem ti řekl, že mě to mrzí a že jsem to tak nemyslel,
3: dobře.
4: Takže to doufám nebudeme dál rozvádět, ano?
3: A nepůjdeš si lehnout?
4: Ne, ještě chvilku posedím.
3: Tak dobrou.
4: Dobrou.
10: Dobrý den. Do hostivaře k servisu, Škoda.
4: Ale, dobrý den.
10: To je náhoda.
4: Co pak v servisu?
10: Ale, žena minulý týden nabourala auto a teď ho jedu vyzvednout. A už jsem tam měl být.
4: Tak na to dupneme.
10: To mám kliku, že jsem kápnul právě na vás. Tak co? Jak to jde?
4: No.
10: Myslím, s Luckou.
4: To bych se měl zeptat spíš já vás.
10: No, musíme přitvrdit, ale říkám vám rovnou, moje možnosti jsou omezené.
4: S dětma je to někdy těžký.
10: No. Jenže o to jsme dospěli, aby jsme si s nimi poradili, že? Na vašem místě bych přitvrdil.
4: Už se stalo, ale k ničemu to nevede.
10: No víte, co se říká, škoda každý rány, která padne vedle. No. A Lucka je perfektní závodník. Já vám něco řeknu. Jí teď momentálně schází zájem, motiv. Teda na tréninku dře tak, že bych já to nevydržel. A i když jí to nebaví, tak maká jako blázen. A ten nezájem, to je normální únava materiálu. Je to přechodný.
4: Aha, a proč jste teda navrhoval toho psychologa?
10: No, aby se trochu lekla. Doktor jí nakuká pár blbostí, dítě nakreslí pár obrázků, pak jí předepíše pár vitaminů a Lucka se chytí za nos. Víte, takovej kůň, jako je ona, se může hrozně lehko zkazit. Mezi náma, to druhý místo na městě, to je obrovský úspěch. Lucka perfektně makala. No, tak tentokrát za to druhý místo můžou spíš rozhodčí.
4: A řekl jste jí to?
10: Ne, a to by taky nebylo dobře. Na ženský musí být přísnost. Podívejte, nemějte o ní strach. Ta vydrží dělat dřepy třeba čtvrt hodiny.
4: Cože? Lucka dělá dřepy čtvrt hodiny?
10: No, vždyť vám říkám, moje možnosti jsou omezeny.
4: Jenže to mění situaci.
10: A kdo si myslíte, že drží náš oddíl? Lucka, jedině Lucka. Ostatní ty bych mohl klidně vyhodit. Lucka je perfektní kůň a já se v koních vyznám. Za pár dní nahodím motor a uvidíte.
4: Takže vy celou dobu Lucku jenom strašíte.
10: Ale no tak, no, straším. No. Možná straším. Jde mi o výsledky. Na příštích závodech všem vytře zrak a na to se těším.
4: Jenže Lucka říkala, že s ní na příští závody nepočítáte.
10: Ale prosím vás, to je přece taktika.
4: Aha.
10: Proč jste zastavil?
4: Vystupte si.
10: Proč to přece...
4: No taktika, víte? A navíc moje dítě není žádnej kůň.
10: Ale počkejte, to je nedorozumění. Možná, že jsem se...
4: Ne, já vám moc dobře rozumím. Sedřel byste z dítěte kůži a to pak by byl ten váš výsledek. Ani na chvilku byste se nezastavil, jen byste se pořád tak blbě usmíval.
10: Počkejte, já...
4: Hleďte, vypadněte, nebo vás vyrazím.
10: Ale já si můžu na vás stěžovat a budu si na vás stěžovat.
4: Klidně si stěžuj, ty stratégu v trenýrkách.
9: Je, ahoj. Co tady děláš?
11: Jsi sama doma?
9: Jsem.
11: Přinesla jsem ti ťapinku.
9: Dneska? Vždyť jsem ti říkala v úterý. A babička si pro ní přijede až zítra.
11: Jenže táta tam musel jít dneska, protože zítra musí být celý den v zoologický. A u nás zůstat nemůže, protože Ajax by jí sežral.
9: Podívej, jak je krásná. Dám ti i s tou krabicí. Jenomže kam jí schovám? Navíc každou chvíli přijde máma.
11: Lucko, to já nevím, ale snad to tvoje máma s tak krásným štěnětem chvíli vydrží, ne? Tak ahoj.
9: Tak ahoj. No pojď sem, ťapinko. Ty štěňátko moje sladký milovaný. To bude průšvih. Dobrý den, tady Lucka Bednářová. Paní Králová, mohla bych mluvit s Jíťou? Aha. A kdy se vrátí? Taky prosím vás řekněte, aby mi hned zavolala. Nebo ať nevolá, radši rovnou přijde, jo? Řekněte jí, že je to strašně důležitý. Tak děkuju, nashledanou. Ťapinko, ťapinko. Kde pak jsi? Blázínku. To nesmíš dělat loužičky na koberec. Počkej, přinesu hadr. Ježišmarja, máma. Ťapinko, prosím tě, já tě překryju tou krabicí. Prosím tě, ťapinko, vydrž to tam.
4: Ahoj, Lucko.
9: Ani můk. Je... Ahoj, tati.
4: Prosím tě, kam neseš ten hadr?
9: Já jsem vylila vodu, tak... Tati, ty už budeš doma.
4: No jistě. Co je v té krabici?
9: V jaký krabici?
4: No, v jaký krabici? Ta, co leze za tebou.
9: No... To je ťapinka.
4: Ťapinka?
9: Jo, štěně.
4: Lucko, jaký štěně?
9: Tatínku, prosím tě, nezlob se, já ti hned všechno vysvětlím, víš. Babička si strašně moc přála psa, tak
4: babička si přála psa.
9: Jo, tak jsem jí ho opatřila.
4: Co to blábolíš?
9: Ona si pro něj hned zítra přijde, ale ten tatínek zítra nemohl, protože zase je jich Ajax a každou chvíli přijde Jítě a odnese si jí, víš.
4: Počkej, jaký tatínek, jaký Ajax a proč si to Jítě odnese? Čí je to štěně? Babičky nebo Jítě nebo tvoje, čí je?
9: No, tak nejdřív bylo moje. Ale když jste mi ho zakázali, tak babička řekla, že...
4: Aha.
9: No, to už jsem ti říkala, no.
4: Pojď sem, ty malej chlupáči. Kam to lezeš? Pojď sem. Tam je botník, ty.
9: Tati, my si ji necháme.
4: No, počkej. To se ještě uvidí.
9: Tati, já se zblázním radostí. No, ale co máma?
4: Nech to na mě a podej mi ten hadr.
9: Tati, já za to budu strašně moc cvičit, to uvidíš.
4: Nemusíš.
9: Cože?
4: No, říkám, že nemusíš.
9: Tati, nejsi náhodou nějaký divnej.
4: Víš co? Seber ťapinu a půjdeme se projít. Popovídáme si, jo?

0: holky, ahoj kluci. Vítejte v Ušounově pohádkové školce. Ušouné! Ušouné!
1: Vy už jste tady?
0: No.
1: Ahoj holky, ahoj kluci, ahoj Jani.
0: Ušounku, prosím tě, no jak to vypadáš? Ty jsi zase hrabošil, viď? Víte, kamarádi, Ušoun hrozně rád prohledává všechny kouty školky, jestli by tam nenašel něco zajímavého.
1: Ale to určitě děláte taky rádi, co? Třeba u babičky ve skříni nebo na půdě se najde takových zajímavých věcí.
0: No, koukám, Ušounku, že jsi opravdu něco zajímavého objevil.
1: Podívej, Jani, byla trošku zaprášená, ale už jsem ji otřel a tak se krásně leskne. No, mušle, ale jaká krásná.
0: Je krásná a slyšíš šumění moře, když si ji dáš k uchu?
1: Jo, slyším. Já bych tak chtěl být u moře.
0: Tedy Ušounku, ta mušle musela být kouzelná, protože ti tvé přání splnila a jsme u moře.
1: No jo, je tady krásně a navíc můžeme hnedka i hádat.
0: No, to máš pravdu.
1: Ušounova hádanka. Holky a kluci, dneska budeme hádat, koho to u moře slyšíme úplně nejdřív.
0: Povídejte.
1: Tak pozor, pozor, kamarádi, 3, 2, 1, je to Racek.
0: Výborně, slyšíme Racka. A je to tu vážně krásné, ale teď bych ráda věděla, jak jsme se sem dostali a jak se zase dostaneme zpátky do pohádkové školky.
1: No jo, no navrhuju, abychom to tu prozkoumali a u toho si poslechli naši dnešní první písničku.
0: Souhlasím s tebou.
1: Ušounova písnička.

0: posloucháte mou, tedy Ulšou, novou pohádkovou školku. Jsme s Janou u moře. A to tak, že jsem se tady prostě najednou ocitl já a najednou se tady ocitla i Jana.
1: To nebylo najednou. Přál si to.
2: A kdo to mluví, Ušonku?
0: Co? Já nevím.
1: Ahoj, já jsem mořská pana Marína. A vy jste kdo?
2: Já jsem Jana a tohle je Ušoun.
0: Jo,
2: z Ušounovy pohádkové školky.
0: No, moc nás těší.
2: Jsme z Česka, jsme z Prahy.
0: Tak pozor, ona ta mušle je kouzelná, viď, Marino?
1: Ano, to je. My mořské pany dáváme kouzelné mušle našim kamarádům, aby se za námi mohli podívat k moři a do moře, a ta vaše patří pohádkovému dědečkovi.
2: Jo, aha, pohádkový dědeček má v naší školce spoustu zajímavých věcí. A jak je vidět, o některých ani nevíme.
0: Takže je super, že se najde takový šikula, co rád hledá, a tím pádem ji i najde, že ano?
2: To ano, ale Marino, ty jsi říkala, že se s kouzelnou mušlí můžeme podívat i do moře? Co to znamená?
1: Že kouzelná mušle zařídí, abyste mohli dýchat pod vodou a můžete se se mnou podívat na všechny krásy, které ze břehu nevidíte.
2: A ty bys byla tak hodná a dělala nám průvodce?
1: Za pohádku.
0: Za pohádku?
2: Za
0: pohádku. No jasně. Ušounova pohádka.

0: Na statku s maminkou Krávou a tatínkem Bejkem žije Telátko. Protože všechno poplete, říká se mu Telátko popleta. Telátko zahradníkem. Bylo horko. A tatínek Bejk řekl Telátku.
1: Kytičky na zahradě mají žízeň. Musíme jim dát napít.
2: Já to udělám, tatínku.
0: Telátko si běželo pro hrneček a nabralo si do něj čaj. Pak chodilo po zahrádce a nabízelo hrneček kytičkám, ale ani jedna se nenapila.
2: Tatínku!
0: Zavolalo Telátko na tatínka, který si mezitím lehl na lehátko a četl si Kravské listy.
2: Kytičky se nechtějí napít.
0: Tatínek si povzdychl.
1: Telátko, takhle se kytičkám napít nedává. Musíš si vzít konvičku a zalévat je.
0: Telátko si vzalo konvičku a běželo k sudu, ale ten, protože dlouho nepršelo, byl úplně prázdný.
2: Sud je prázdný, tatínku.
1: Tak si vezmi hadici.
0: Telátko si rozmotalo hadici, pustilo vodu a začalo zalévat. Hrozně se mu to líbilo.
1: Ahoj, Telátko, co to děláš?
0: Volal přes plot Bíček Jiříček, který bydlel vedle.
2: Zalévám zahrádku.
0: Bíček Jiříček přelezl plot.
1: Můžu to taky zkusit.
0: Telátko mu hadici půjčilo a Jiříček chvíli zaléval.
2: Teď zase já, Jiříčku,
0: řeklo Telátko. Ale Jiříček mu hadici nechtěl vrátit. A tak se oni začali tahat. Jenže jak byla hadice zapnutá, cákala voda nejen na zahrádku, ale na všechny strany. Přes plot na chodník, kde právě šel strážník pan Pes, k sousedům Bíčkovým, prostě všude. Největší sprchu dostal tatínek, který mezi tím na lehátku usnul. Vyjeveně se posadil a chvíli nechápal, co se děje. Když však uviděl, jak se Telátko a Jiříček tahají o zapnutou hadici a přes plot se na něj výhružně mračí strážník pan Pes, kterému z čepice kape voda, rozhodl se zakročit. Vstal a rozeběhl se k Telátku a Jiříčkovi. Ještě pár litrů vody schytal, ale nakonec se mu podařilo jim hadici sebrat a vodu vypnout.
1: To jste tomu dali.
0: Zlobil se tatínek a ždímal noviny.
1: Musím se jít domů usušit.
0: Když vešel do kuchyně, maminka Kráva se lekla. Ono tam prší a já mám venku prádlo. Než stačil tatínek cokoliv říct, maminka vyběhla ven. Už neprší? Divila se a rozhlížela se po obloze, na které nebyl jediný mráček.
2: Maminko, ty bys chtěla, aby pršelo?
0: Trošku sprchnout by mohlo, je sucho.
2: To se dá zařídit,
0: řeklo vesele Telátko a vydalo se pro hadici.

0: Holky a kluci, právě skončila pohádka a vy stále posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Marina nás vzala pod vodu a ukazuje nám krásné věci.
2: Tady se podívejte na krásně barevný korálový útes.
0: To je nádhera. To je krása. Vypadá to jako podmořská zahrádka, ve které se místo motýlů prohánějí krásné barevné rybky.
1: Ale korály nejsou mořské rostliny. Jsou to živočichové, kteří jsou přichyceni na skalách. A jsou červení, modří, zelení, růžoví.
0: Tak krásně barevní, až oči přecházejí.
2: Když se teď podíváte vpravo, vidíte medúzy. Dívat ano, sahat ne, mohli byste se popálit.
1: Ty jsou krásné a jak lehoulince se pohybují.
0: A co je to tamhle, tam na dně, co je to za pichlavou kouli?
2: To je mořský ježek. Na toho taky pozor, hlavně když vystupujete z vody, abyste na něj nešlápli.
1: Jo, to si budu pamatovat.
2: Teď mrkněte vlevo, zrovna tam pluje delfíní skupinka.
0: A kam mají namířit?

0: kluci stále posloucháte, mou tedy ušel novou pohádkovou školku, ve které já teď skoro nedýchám, tak jsem natěšený.
1: V dnešní školce totiž Ušoun řekl do kouzelné mušle, že by chtěl být u moře. A ukázalo se, že s ní můžeme být i v moři. Pod vodou.
0: Jo, a můžeme tu normálně dýchat. A navíc máme skvělou průvodkyni pod mořským světem, mořskou panu Marínu, která nám za malou chvíli ukáže, v jakém krásném městě pod mořem tu žije.
1: Nejdřív si ale pěkně zacvičíme.
0: Ušounovo cvičení.
1: Přesně tak. Vyzkoušíme si po cestě do podmořského města nějaké ty plavecké styly a začneme styl prsa.
0: Tak pozor, pozor. Ruce spojíme, jako když děláme šipku, pěkně je natáhneme a pak ty dlaně rozpojíme, jako kdybychom chtěli roztáhnout záclonu nebo obonu. Takže vodu, pochopitelně vodu. Rukama děláme oblouček. Pěkný půlkruh. No a zase znovu. A zase šipka, jako když dopředu. Zase rozhrnujeme vodu a obloučkem ruce dáme dozadu. A zase dopředu a dozadu a dopředu. No to krásně plaveme. Co?
1: Já si to tady zkouším, Ušoune. No už to skoro umím. To je dobře. A teď vyzkoušíme čubičku.
0: No jasně, protože kdyby nám to nešlo, jako jsem to já, tak překrásně všechny učil, tak stačí čubička. No to je přesně tak, jako když plavou pejsci hezky hrabou tlapkama a my budeme pěkně hrabat rukama, ale protože bychom čubičkou daleko nedoplavali, tak zkusíme styl kraul.
1: To je těžká věc. Narovnáme ruce podél těla a uděláme velký kruh jednou rukou a hrábneme vodu pod sebou. Tak a druhou rukou a hrábneme vodu pod sebe.
0: No to je jako takový větrný mlýn.
1: Jasně.
0: No jasně, vždycky jedna ruka a druhá ruka a jedna ruka
1: to jsou
0: a
1: jenom
0: druhá ruka.
1: Kruhy rukama, ale hlavně se u toho nenapítá a nezapomeňte dýchat.
0: Jestli budeme plavat takhle pěkně, už tam brzy budeme.
2: Moc pěkně plavete, jen co je pravda, a už jsme tu.
1: Je. Holky a kluci, takovou krásu jste určitě ještě nikdy neviděli. Korálové zámky a domky na střechách mušle a všude barevné rybičky.
0: A kráby a medúzy. A bublinky.
2: Jsem moc ráda, že se vám u nás

0: slíbí.
1: No jo, jo, jo, jo, jo.
0: Jani, a mně se zase vždycky ve školce líbí, když zpíváš, ale nevím, jestli to tady pod vodou půjde.
2: Proč by to nešlo, když tu můžeme dýchat? Tak to můžeme i zpívat.
1: Jo, Jana to dokáže.
0: Plavu si ani nevím jak, vždyť nemám prsa, nemám znak. Mám jen hlavu plnou ideálů. Ušou, nespívej se mnou. A mám rád vodu zelenou a pletu si ji s ozvěnou. Narážejí obě na stejnou skálu.
2: Tak ušou, ne aspoň plav, když už nespíváš.
0: Mám vodu rád a proto si důva důvadu na její chlad důva důvadu tu zvykám. Hraju si s kapry a s lososy a tykám, štikám.
2: Řekni, štiko modrošedá, proč voda mi pokoj nedá
0: a proč mě láká, proč mě láká. Proč šťasten jsem, když do ucha mi chladná voda šplo ucha a cáká, a cáká, a cáká.
2: Nedělej vlny, ušoune,
0: a cáká.
3: Holky a kluci, Jana právě dospívala a vy posloucháte Ušounovu pohádkovou školku.
1: Teda, Marino, ty jsi to tak krásně řekla. No a pozor, pozor, kde jsme dneska? Přece pod vodou s báječnou mořskou panou Marínou, která nám ukazuje podmořský svět.
4: Je, já už musím jít. A vy taky.
5: To je škoda, ale děkujeme za prohlídku, Marino.
3: Není zač, zase se zastavte. Víte, jak to udělat? Stačí si do mušle zašeptat, že si tu přejete být. Ahoj.
1: Ahoj. A děkujeme, děkujeme, děkujeme. Milá mušle, halo, halo. Vezmi nás, prosím, pěkně zpátky do školky.
5: Je, a je to, jsme doma. Byl to ale krásný a nečekaný výlet.
1: To tedy ano, já si ho budu dlouhat a nanánsky pamatovat.
5: A víš co, ušounku?
1: No?
5: Paměť si dneska vyzkoušíme za úkol.
1: No, tak to není problém, že, kamarádi? Ušounův úkol.
3: Tak mi teď pěkně vyjmenujte pět podmořských tvorů, které jsme s Marínou viděli.
1: To je hračka, pozor. Tak, viděli jsme medúzy, delfíny, korály, barevné rybky a kraby. Bylo jich ještě víc, ale chtěla si jen pět.
5: Chtěla a jsem moc spokojená. Děkuju.
1: Není zač, rádo se stalo.
5: Teď už se ale rozloučíme a už zbývá jen vás poprosit o obrázky.
1: Dneska nám prosím namalujte moře, nebo podmořský svět.
3: Nebo podmořské město, jak si ho představujete. Nebo naši milou průvodkyni, mořskou panu Marínu.
1: Už se na vaše obrázky moc, moc těšíme.
3: Stačí, když váš obrázek rodiče nebo paní učitelka vyfotí mobilem nebo naskenují a pošlou na adresu ushoun@rozhlas.cz nebo přes aplikaci iRádio.
1: No a my někomu potom pošleme za ten obrázek odměnu.
3: Tak ahoj holky, ahoj kluci, mějte se krásně.
1: Tak ahoj a zítra se na vás zase moc těšíme. Loučí se s vámi Ušoun Ružoun.
3: A o něco méně ušatá Jana Richterová. A kamarádi, když budete u moře, pěkně se mažte krémem na opalování, ať se nespálíte. A taky střídejte pobyt na sluníčku a ve stínu. A hlavně pijte. pijte hodně vody. A teď už si pojďme dát naši dnešní písničku na rozloučenou. Tak ahoj!

Ahoj holky a kluci, rodiče a prarodiče, milí posluchači. Rádio Junior vstupuje do své 13. sezony a i v tomto roce se můžete těšit na několik novinek. Pořad Mezi námi zvířaty nahradil sobotní klub Rádia Junior. Každé úterý od 15. do 16. hodiny si moderátorka Veronika Hájková zve zajímavé hosty a jejich zvířecí parťáky. Dárek, který se našel zaprášený v archivu budovy Českého rozhlasu, se jmenuje Pohádkové poklady. Nádherné čtené pohádky z let minulých, klasické zápletky a napínavá dobrodružství v podání hereckých legend, u kterých se budete smát i bát, uvedeme každou neděli od 19 hodin. A zpětně poté k poslechu na webu Rádia Junior nebo v aplikaci Můj rozhlas. V roce 2026 chystáme i další překvapení. Rádi bychom představili nové díly u Šounovy pohádkové školky. A těšit se můžete i na další novinky, a to nejen ve vysílání. Děkujeme za vaši přízeň. Adam Kebert, šéfredaktor Rádia Junior.

0: Čau všichni, posloucháte Trenduj, kde rozebíráme nejen to, co trenduje, ale bavíme se i o tom, co řeší generace Z a Alfa, takže vy. Já jsem Eva, provázím vás tímhle pořadem, ale kromě mě je tu pokaždý taky host. No a než vám představím toho dnešního, pojďme si říct, co nás dneska čeká. Na začátku hosta trošku poznáme, ale obecně info není zas tak zajímavý, takže z něj zkusíme dostat něco víc. Během rychlopoznání bude možná náš host malinko pod tlakem, kdyby na něco nechtěl odpovědět nebo nás chtěl odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. Tak uvidíme, jestli na ně dnes dojde, nebo tu mám hosta, který se nebojí šérovat. No a pak už se vrhneme na rozebírání dnešních témat a trendů. Čekají nás témata jako hra na housle, K-pop a ruční práce. Ke konci se samozřejmě celkem klasicky vrhneme na kvíz trendů, kde otestujeme, jak moc se dnešní host v tom, co trenduje, vlastně orientuje. Naším dnešním hostem je Emilie Sarkisian. Čau Emi, vítej v Trenduj.
1: Ahoj všichni.
0: Emi je 12, má strašně moc koníčků, chodí do 6. třídy, umí 4 jazyky, ale plynule 3. Hraje ráda na housle, dělá ruční práce, učí se japonsky, miluje čtení. Co třeba nenávidí, tak to jsou protivní lidi a lilky. Miluje sladký, miluje Radio Junior, což je super. Má ráda fialovou a modrou barvu, ale ne, když jsou v kombinaci. Chodí do Montessori školy, ráda nahrává audioknihy, píše příběhy a taky ráda kouká na filmy. Řekli jsme toho vlastně o Emi celkem dost, ale my se chceme dozvědět ještě něco víc. Takže Emi, jsi připravená na rychlopoznání, který máme vždycky, aby se naši posluchači o tobě dozvěděli něco trošku víc?
1: No tak bojím se, ale myslím, že to zkusím.
0: Tak jdeme na to.
2: Trenduj, lifestyleová talk show nejen o trendech.
0: V rubrice rychlopoznání mám na Emi pár otázek na tělo. Kdyby nechtěla odpovědět nebo nás chtěla odbít slovíčkem nevím, nic mě nenapadá, dočká se rozhlasový výzvy. První otázka. Kdybys měla po zbytek života žít jako zvíře, jaké by to bylo a proč?
1: Tak já bych chtěla být asi sova, protože je strašně tichá, umí otáčet hlavou na všechny strany a vidí ve tmě.
0: Super, sovu jsme tady podle mě ještě neměli, to je dobrá volba. Druhá otázka, co je podle tebe ta největší nuda?
1: Podle mě ta největší nuda, když seš jako doma, seš nemocnej, nemůžeš nic dělat, ani se dívat na nic, protože tě strašně bolí hlava, máš horečku, nemůžeš nic dělat a takhle třeba týden a nemůžeš prostě nic dělat.
0: Tak to chápu, to jsem taky měla vždycky jako největší nudu, když jsem byla nemocná a ani jsem fakt nemohla na tu telku třeba koukat nebo si číst, protože fakt člověka bolí ta hlava a musí jenom čumět prostě do stropu. Třetí otázka, na tu se ptám každého, kdo přijde do trendu, tvoje guilty pleasure. Takže v překladu, na čem ujíždíš a vlastně se za to tak trošku stydíš?
1: Tak já jsem se na to už připravovala, chtěla jsem nejdřív říct, že je to K-pop, ale pak už to tady zaznělo, tak by to vypadalo, že se opičím. Tak jsem řekla, že poslouchání, protože poslouchám 24/7.
0: Fakt?
1: Když byste mě viděli, tak mám na uších sluchátka, nebo si poslouchám něco z mobilu, když nejsem ve škole.
0: Mm-hmm, takže poslouchání, ale za to se podle mě nemusíš stydět, to je podle mě dobrý, že tě baví si něco poslouchat. Čtvrtá otázka, jaká tři slova tě nejvíce vystihují?
1: Tak bych řekla milá, nápomocná, někdy trochu šťouravá.
0: Dobrý. A poslední otázka, co je podle tebe to nejlepší oblečení na světě?
1: Tak já bych řekla asi šortky a crop top.
0: Jo, to je dobrý fit a teď ho budeš moc nosit pořád, protože nám začíná léto. No tak já myslím, že je vám úplně jasný, že Emi si poradila s rychlopoznáním úplně skvěle. Rozhlasová výzva ji tím pádem nečeká a můžeme se vrhnout na naše dnešní rubriky a s nimi spojené trendy. Dnes nás čeká hra na housle, K-pop a ruční práce.

0: Dneska začínáme s trendem, který rozhodně není něco, co je populární jenom chviličku. Je to trend, který trenduje už stovky let. Jde o svět houslí. Pro někoho je hra na housle možná až moc náročná, pro někoho jiného ideální způsob, jak vyjádřit emoce nebo třeba zazářit na pódiu. No a jak to má konkrétně Emmy, to zjistíme už za chvilku. Emmy, jak vlastně dlouho hraješ na housle?
1: Tak já jsem začala v 6 letech, ale chtěla jsem začít hrát od 3, ale rodiče mi to nepovolili, protože prej jsem na to moc malá a že mi to hned jako přestane bavit. Mm-hmm. Ale teďka hraju už 6. rokem.
0: A pořád tě to hodně baví.
1: Jo, pořád mě to hodně baví, teďka mám dobrou skladbu.
0: No to si řekneme za chviličku, ale mě by ještě na začátek zajímalo, ty už si prostě ve 3 letech věděla, že bys chtěla hrát konkrétně na housle.
1: Jo.
0: No a jak tě to napadlo, nebo ty jsi to někde třeba viděla, nebo slyšela někoho hrát?
1: No já už si to moc nepamatuju ve 3 letech, ale rodiče říkali, že jsme byli na nějakém představení houslovým.
0: Aha.
1: A mě to strašně bavilo a říkala jsem, mami, já chci hrát na housle, mami, já chci hrát na housle.
0: Super, takže takovejhle relativně těžký nástroj jsi si takhle sama objevila hnedka takhle v brzkém věku. Co bylo na začátcích houslových nejtěžší, když jsi začínala v těch 6 letech, tak měla jsi třeba s něčím na začátku problém, nebo to opravdu splnilo to tvoje očekávání a hned tě to bavilo?
1: No, mě to splnilo moje očekávání a vlastně to začínalo tak, že moje učitelka mě nejdřív naučila brnkat na prázdné struny. Sice mi ukázala, jak se drží smyčec, ale říkala, opovažuj se na něj hrát.
0: No, takže nejdřív jste brnkali a potom jste až začali se smyčcem. No a teď kolik času týdně věnuješ třeba cvičení na housle?
1: Tak týdně nevím, ale
0: denně
1: bych řekla tak 3/4 hodiny. Můj učitel má asi infarkt.
0: Je to málo?
1: No, prej na můj věk, jo, ale...
0: Já nevím, tak zase je důležitý, že trénuješ každý den, ne?
1: To možná jo, taky.
0: Protože podle mě je vždycky nejdůležitější ta pravidelnost, jako, že, nevím, kdybys třeba jeden den trénovala 5 hodin a pak už žádný den z týdne ne, jenom pak zase na hodině, tak si myslím, že je lepší 3/4 hoďka. Myslím, že by to měl učitel jako pochopit. No a musíš se do toho někdy nutit, nebo se po každý jako těšíš, že si prostě zahraješ a potrénuješ?
1: Občas se do toho fakt jako hodně nutím, když jsem třeba unavená, a to fakt nejde potom.
0: Chápu, právě jsem si říkala, že to už by byla až moc dokonalá, že jsi to vybral ve 3 letech a nikdy se do toho nenutíš. Takže pořád jsi jenom člověk, jenom obyčejný smrtelník. No a je tenhle nástroj podle tebe populární, že na něj teďka hrajou tví vrstevníci, nebo tím, že právě housle jsou celkem náročný nástroj, tak jsi spíš jako jedna z mála, co na ně hraje?
1: Takhle, já bych to řekla takhle. Moji kamarádi hrajou na housle. Ale já si myslím, že to je spíš o tom, že hodně lidí hraje na housle, ale jenom málo lidem to jde.
0: Mm-hmm. To je dobrý. A ty si myslíš, že ti to jde?
1: Docela jo, a někdy moc ne. Někdy jo.
0: Máš prostě někdy lepší den, horší den. No a inspiruješ se třeba nějakýma houslistama třeba na sociálních sítích? Sleduješ někoho nebo vůbec?
1: Ne, to vůbec. Jenom sleduju na Spotify mýho učitele. To má profil a on o tom nejspíš neví.
0: No a máš ráda klasickou hudbu nebo radši hraješ moderní skladby, které jsou třeba předělané pro housle?
1: Já hraju klasickou hudbu, teďka hraju Bacha zrovna, ale poslouchám K-pop. Takže to máma říká, že to moc nejde dohromady a všichni to říkají.
0: Ale za tebe je to OK. No. Prostě líbí se ti i ta hudba, kterou hraješ. No a jaký byl třeba zatím tvůj největší hudební zážitek?
1: Můj největší hudební zážitek? No, si musím promyslet. No, byli jsme na koncertě, hrál tam pán nějaký, taky nevím, jak
0: to
1: se
0: nevadí.
1: Jmenoval už. A on hrál strašně hezky a dokázal úplně překřičet těma houslama orchestr a bylo to strašně nádherný.
0: Tak to chápu, že pro někoho, kdo už hraje takhle dlouho, jako ty, to musá být i taková inspirace. No a ty jsi říkala, že teď hraješ Bacha. Máš nějakou úplně nejoblíbenější skladbu třeba z těch, co jsi v historii už hrála, nebo možná je to teďka ta aktuální?
1: Nejoblíbenější skladba, kterou jsem zatím hrála, byl Vioty, koncert číslo, už nevím.
0: To nevadí. Ty už určitě i vystupuješ, přece jenom už hraješ 6 let. Máš před vystoupením třeba trému nebo vůbec?
1: No někdy jo, někdy ne. Občas se to stane, že předtím, než vyjdu na pódium, se mi roztřesou ruce a předtím úplně v pohodě.
0: Že prostě najednou člověka přepadne ta tréma, ani neví jak, a máš třeba něco jakoby metodu, jak se pak sklidnit, protože třeba zrovna na housle se ti fakt nemůžou pak třást ruce, to by bylo hodně slyšet.
1: No tak já jsem právě poslouchala rozhlas a tam byla nějaká metoda čtvercového dýchání, tak to často aplikuju.
0: Mhm. Dobrý, super. To by mě zajímalo, kde jste slyšela, protože třeba moje kamarádka, která je jogínka, tak zrovna učí čtvercový dýchání, mimo jiné, takže možná to byl zrovna rozhovor s ní, ale možná to bylo něco úplně jiného. Co ti přináší hra na housle do života? Je to pro tebe spíš relax, nebo zábava, nebo

0: hudebního skladatele?
1: No tak, asi ten Bach.
0: Kdybys mohla zahrát komukoliv na světě, může to být někdo, s kým se nejspíš nikdy nesetkáš, nebo i někdo, kdo už nežije, prostě kdokoliv, ale nebo to může být samozřejmě i, nevím, někdo, koho normálně znáš. Komu bys zahrála, kdyby jsi fakt mohla z kohokoliv na světě vybrat, že někomu z nich zahraješ na housle, tak komu bys zahrála?
1: Já bych zahrála svoji nejlepší kamarádce Johy a Klárce.
0: No tak to je hezký. Takže mohla si vybrat jakýhokoliv prezidenta nebo prostě virtuóze, který už 200 let nežije, ale vybrala si svoje kámošky. Cením. A co bys třeba poradila holkám a klukům, co nás teď poslouchají a chtěli by třeba s houslemi začít?
1: Možná nebojte se toho, ať už si vyberete jakýkoliv nástroj, tak musíte to vybírat citem, nesmí vás do toho nikdo donutit.
0: Aby to prostě byla vaše volba a pak vás to bude bavit.
1: Tak nebudete šťastný vlastně.
0: Když budete hrát na něco, co nechcete. Protože kdo chce třeba hrát na bicí, ale půjde na housle kvůli mámě, tak asi to nebude úplně ta jeho volba, nebo naopak. No a myslíš si, že housle budou vždycky trendy?
1: Asi jo. Bych řekla, že jo.
0: No a ještě nějaký tvůj hudební sen, tak nabízí se dostat se na tu konzervatoř, ale máš ještě nějaký hudební sen?
1: Hudební sen je, bych chtěla být koncertmistr v České filharmonii.
0: Nemá malý cíle, to se mi líbí. No a v závěrečný nějaký tipy, než se posuneme dál, třeba tipy pro, nevím, trénink nebo něco dalšího, jako s houslema, nebo prostě, že to nemusí být jenom jako tip pro někoho, kdo ještě nezačal hrát, ale třeba i pro ostatní houslisty.
1: Tak pro někoho, kdo ještě nezačal hrát, tak já mám dva tipy. Jeden pro děti a jeden pro rodiče.
0: Dobře.
1: Jsou dost podobný. Takže tip pro děti, pokud vás rodiče nutí ke hře na nástroj, tak se nedejte. A pro rodiče, nenuťte své děti hrát na nástroj, když nechtějí.
0: Jo, že prostě asi fakt člověk musí chtít sám, jinak mu to stejně dlouho nevydrží, co? Ty jsi prostě chtěla sama a proto si u toho zůstala.
1: No, proč jsem jim to opakovala? Že jsem spíš já donutila svý rodiče.
0: Jako je krásný umět hrát na nástroj, ale zároveň si myslím, že pokud fakt to necítíte a bylo by to na sílu, tak je spousta jiných koníčků, který může člověk dělat prostě s láskou a nemusí to být nutně hra na nástroj. Jako, já jsem hrála 5 let na kytaru, už si z toho nic nepamatuju a teď bych řekla, že prostě na žádný nástroj neumím. A nebylo to jako, že by mě mamka nutila, ale prostě asi jsem nebyla takovej talent, nebo prostě to nebyla ta správná doba. Každopádně já třeba taky na žádný nástroj neumím. A ještě tak špatný to se mnou není, takže když tak nebuďte na sebe přísný a můžete mít třeba zase jiný koníček. A teď se posuneme dál.

0: K-pop je v dnešní době jeden z největších hudebních trendů na světě a možná právě proto je to i další téma našeho dnešního dílu Trenduj. Holčičí skupiny z Jižní Koreje mají miliony fanoušků, mají obří koncerty, propracované videoklipy, skvělou módu i taneční choreografie, které se šíří po sociálních sítích. Pro někoho je to jenom hudba, pro jiné celý svět plný stylu, tance, oblíbených idolů. No a právě o tom si dnes budu s Emmy povídat. Je to velká faninka K-popu, takže uvidíme, co se od ní dozvíme. Emmy, od kdy je pro tebe K-pop číslo jedna? Jak dlouho posloucháš?
1: Asi od roku 2024 možná.
0: Takže dva roky, dejme tomu, nebo asi no, dva, tři roky.
1: Zhruba.
0: Pamatuješ si první K-pop písničku nebo první skupinu, která tě prostě chytla a fakt jsi řekla, ty logo, to je mega dobrý, to budu teďka poslouchat.
1: Písnička Magnetic od Eyelid.
0: No a co tě na K-pop holčičích skupinách vlastně baví nejvíc? Je to ta hudba, tanec, oblečení nebo ještě něco úplně jiného?
1: Mě baví ten beat, že ráno jdu, dám příklad, jo. Na ráno jdu úplně nevyspalá, pak si autobuse nasadím sluchátka. A pak se úplně jdu jako hej.
0: Prostě dá ti to dobrou náladu.
1: Jo.
0: Rozveselí tě to, dá ti to energii. Super, úplně to jako chápu, že každý to má asi takhle třeba s jiným stylem hudby, ale že prostě ta energie se přenese ze sluchátek do tebe.
1: No.
0: To je boží. No a jak bys někomu, kdo o K-popu nikdy neslyšel, vlastně vysvětlila, co je to zač?
1: To je prostě pop z Koreje. A je to vlastně skoro to samý, akorát, že tam je jiný text.
0: Jo, jo. Vlastně oni kombinujou korejštinu a angličtinu, bych řekla. Možná i proto, aby tomu rozuměli velký masy lidí a chytali se aspoň na nějakých částech toho textu. Zároveň ale ne všechny členky těchhle z těch K-popových kapel jsou Korejky. Můžou to být i Tajky, Japonky nebo i další národnosti,
1: no,
0: ne?
1: Třeba Blackpink je Rose, Australka. Je z Koreje, ale žila v Austrálii.
0: Takže vlastně pak jako můžeš pocházet i z jiný země, ale samozřejmě asi převažujou lidi z Jižní Koreje. Která holčičí skupina je teďka ta tvoje nejoblíbenější?
1: Jako na začátku Blackpink.
0: A proč máš zrovna ráda holky z Blackpink?
1: Mají dobrý písničky, takový hodně dobrý, nejsou úplně jako přeslazený a zároveň nejsou úplně jako duc.
0: Jo, jo, jo, to je takový dobrý mix. No a máš v téhle kapele nějakou svoji úplně nejoblíbenější členku?
1: Jo, Jisoo.
0: Jisoo. A čím tě baví právě Jisoo a čím tě třeba inspiruje?
1: Má hezký hlas, no a inspiruje mě tím, jak si tím dokázala projít, protože ona strašně dlouho trénovala a dokázala to.
0: Dokázala toho hodně. No. A kolik jí je?
1: 31.
0: Takže i tahle kapela měla ten stejný osud, že byli nejdřív v nějaký K-popový akademii a pak se vypracovali na to, že jsou teďka ta kapela a jedou. Protože zrovna Blackpink si myslím, že teď patří asi z holčičích kapel úplně k těm nejpopulárnějším, že asi slavnější holčičí skupina není, ne?
1: No, není. Možná Kacaj. Je taky jede.
0: A kdybys mohla jeden den strávit s nějakou K-pop hvězdou, vybrala bys si Jisoo nebo někoho jiného?
1: Já nevím, asi Jisoo, no.
0: Protože si myslíš, že byste si třeba rozuměli?
1: Jo.
0: No a proč myslíš, že je K-pop aktuálně takovým trendem, že to prostě smetlo celý svět, nejenom lidi v Ázii, ale opravdu lidi úplně všude?
1: Asi to v oblečení, že to je hodně trendy teďka, že na to všichni jedou a to asi vždycky, no. Ale i ty písničky jsou hodně teďka
0: populární. No a teda ten styl K-popovej bys popsala třeba jak, když teda myslíš, že ten je teďka hodně jakože trenduje?
1: Jakože třeba přídavnýma jménama?
0: No, třeba.
1: Energický, hezký a zrychlující.
0: Hustý. No a myslíš si, že i pro tvý kámoše, kámošky a spolužáky je teďkonc prostě K-pop úplně top? Nebo je to tak jako, že třeba pár lidí poslouchá K-pop, jiný poslouchají zase něco jiného? Nebo fakt jako třeba tři čtvrtě třídy jde K-pop?
1: Řekla bych tak půl na půl.
0: Jo. A co má třeba rádo ten zbytek, co nejsou jako K-pop fans? Ty poslouchají co jako?
1: Ty poslouchají pop jinak, ne z Koreje ani z Japonska, ale poslouchají třeba teďka je hodně aktuální Lush Life. Teďka na to všichni jedou.
0: A mě, co to je?
1: To je písnička od Zary Larson.
0: Aha.
1: A mě strašně překvapilo, že to vyšlo v roce 2017 a je to trendy až teď.
0: No mně přijde, že tady ty songy, co se dostanou do trendu až třeba přesně po 9 i více letech, tak většinou proslaví nějak TikTok, že prostě se to dá do nějakého TikTokového videa, který se stane virálním a najednou to lidi objeví, který vůbec o tom před těma skoro 10 lety nevěděli. Zkoušela jsi někdy i nějakou třeba K-pop choreografii, protože K-pop je známý tím, že to není jenom o dobrý hudbě, ale taky má jako hodně propracovaný ty tanečky, tak jestli jsi si třeba někdy něco doma zkoušela jako z nějakého jejich videoklipu nebo tak?
1: Jo, zkoušela hodněkrát, ale moc mi to nejde. A mým kamarádkám jo.
0: Fakt,
1: tím stačí říct nějaká K-popová písnička, oni na ní už tancujou.
0: No tak, ty jsi zase nadějná housliska, nemůže mít člověk talent na všechno. Ty máš ale z K-popu nejradši, tobě jde fakt o tu hudbu hlavně.
1: Jo, hlavně o tu hudbu.
0: Snažíš se ale třeba i inspirovat tou K-popovou módou, nebo...
1: To moc ne.
0: Není to úplně tvůj styl. Fanoušci K-popu, mi přijde, že jsou taková dost speciální komunita. Je to opravdu velký fandom skupiny. Co třeba tady ty jako velký fandom skupiny toho K-popu dělají? A jsi třeba v nějaký?
1: Já nevím, jestli to je oficiální. Aha. Ale jsem každopádně neoficiálně Blink, prostě fanoušek Blackpink. Už mám 3 alba. No a prostě fanoušci dělají, že si kupujou merch, chodí na koncerty... Ale v Česku žádnej nebyl, takže to nejde.
0: No a byl nějaký třeba aspoň v okolních zemích, nebo je něco plánovaného, že bys prostě přemluvila rodiče, abyste si udělali výlet a vyjeli jste prostě třeba, já nevím, do Německa nebo do Anglie?
1: No, tak do Barcelony mě asi nevezmu.
0: Takže zatím se nepřiblížili dostatečně blízko, ale je to teda tvůj sen vyrazit na koncert, holek. Tak doufejme, že ještě holky budou dlouho fungovat a že se ti to poštěstí. No a co říkáš třeba na to, že jedna z členek Blackpink má i individuální kariéru?
1: Já si myslím, že to je fajn, že oni Blackpink už přestali vydávat, ale je dobrý, že ty solistky vydávají, že máš aspoň něco.
0: Takže je to teda opravdu tak, že oni už společný songy mají jenom ty starý a teďkonc vydává každá sama?
1: Ne, to úplně ne. Oni teďka nedávno, no v březnu, vydali Deadline. Což je jako comeback, myslím, že budou teďka vydávat ještě dál, ale už ne tak často.
0: Jo, protože třeba Rose, že jo, ta i dokonce hrála snad v nějakém seriálu a vydala to a potom s Brunem Marsem.
1: No. Oni hráli seriálu všechny, myslím.
0: Jo? Jako v nějakých evropských nebo v korejských?
1: Ne, v korejských.
0: No ale ta Rose podle mě hrála i v nějakým jako americkým, že se dostal i na český trh a takhle, že jo? Že oni asi jsou všechny taky herečky, jsou to krásné holky, ale... Jasně. No a koukáš třeba i na korejský seriály?
1: Ne, mě to máma zakázala.
0: Myslíš si, mamka, že to ještě není úplně pro 12-letý holky? Že to je až pro starší?
1: To se zeptej mojí mámy.
0: Dobře. Máš doma nějaký K-pop věci? Říkala jsi, že máš 3 alba, ale máš i nějaký merče a tyhle ty věci?
1: No mám jenom alba. Pak mám ještě od kamarádky, taky od Johy. Mám nějaký prostě pre-ord box. Který je se samolepkama.
0: Super. No a jakou by si doporučila K-popovou písničku, aby se pustil někdo, kdo nás teď poslouchá a říká si, Ježkovi, o čem to mluví, prostě nějaký K-pop, jako, a že by si řekla, že tohle opravdu člověka přivede k tomu, aby si ten K-pop zamiloval.
1: Tak Magnetic od Eyelid zase a Jump od Blackpink.
0: Tak to jsou tipy od Emmy, který můžete zkusit. No a tohle je taková trošku těžší otázka, ale ty to určitě si s tím hezky poradíš. Kdybys mohla vytvořit vlastní K-pop skupinu? Je mi jasný, že prostě, když odhlídneme od toho, že my nejsme Korejky a tak, tak jako kdyby prostě to bylo jedno a mohl si v každý zemi vytvořit K-pop skupinu, tak jak by si pojmenovala ty tu svou?
1: Asi...
0: První nápad.
1: The Girls.
0: The Girls. A... Jaký by měla koncept, protože jsem slyšela, že ty K-popové kapely nebo skupiny mají nějako, že jsou třeba jenom roztomilý, nebo jsou tajemný, nebo jsou barevný, nebo prostě takhle, tak jako jaká by byla ta tvoje?
1: Asi, no jak jsem říkala, ten Blackpink nemoc přeslazená, ale nemoc tvrdá.
0: Jo, takže prostě něco mezi, že by to nebylo jenom cute, ale zase ne úplně jako nějaký drsňačky, jasně, chápu. No a myslíš, že by si zvládla žít jako K-pop idol, kdyby si byla Korejka, prostě chodila do té akademie, protože to už jsme tady taky v minulých dílech rozebírali, že vlastně oni to mají tady ty K-pop idolové hodně náročný. Myslíš, že bys to zvládla?
1: Ne, to si myslím, že bych rozhodně nezvládla spát tak málo. To bych
0: no a kolik to teda je? Jsou to ty 4 hodiny nebo je to víc?
1: No já jsem poslouchala teďka, myslím včera, nějaký pořad ještě s nějakou jinou holkou v Trenduj, ta říkala, že IG nabízí 7-8 hodin, což je docela dobrý.
0: To jde.
1: ale předtím nějak 3 hodiny, si říkáte zase.
0: To je crazy prostě, jakože jako 7-8 hodin si dokážu představit, že spím, i když radši bych spala víc, ale jako klasicky i teď spím 7-8 hodin, když chodím do práce a večer prostě se snažím udělat co nejvíc věcí, než zase půjdu do práce. V čem to ještě podle tebe mají ty K-pop idolové těžký, krom toho, že mají málo spánku?
1: Oni musí strašně dřít, než se dostali do té kapely, tak museli hodně dřít s nejistým výsledkem, že i na to přihlášení do té K-popové skupiny je strašně těžký, aby se tam dostal vůbec, ale potom tam musíš 16 hodin, myslím, tancovat, trénovat, zpívat, učit se korejsky bez přestávky.
0: Je to prostě hardcore, myslím si, že tady ty holky a i kluci, dneska jsme se zaměřili na holčičí kapely, ale i jsou klučičí, to mají prostě tvrdě vydřený a tvrdě zasloužený. Myslíš si, že tenhle ten trend toho K-popu vydrží dlouho?
1: Asi myslím, že ne, protože oni ty trendy jsou strašně jako chvilkový, že...
0: A tohle se vlastně už drží docela dlouho, to hrozně vystřelilo a teď pár let se to drží a myslíš si, že teď už to bude zase upadat?
1: Jo, myslím, že to bude zase upadat.
0: Ale ty u toho zůstaneš, nebo jo. Jo. Ty se ale učíš japonsky, ne korejsky. Je to ale i proto, že máš ráda K-pop, ne, ale prostě jsi si zvolila japonštinu, nebo to s tím vůbec nesouvisí?
1: To s tím vůbec nesouvisí. Já mám ráda i Japonsko.
0: Jo. No tak pojďme ještě, než se posuneme dál, nebo počkat. Je ještě něco zásadního o K-popu, co jsme tady neřekli a mělo by to zaznít? Protože abych vám to tady objasnila, tak Emmy má poznámky ke každému tématu, ona se fakt připravila, tak já nevím, Emmy, jestli v tvých poznámkách třeba ještě není něco, co jsme nezmínili, to by byla škoda to nevyužít, když už jsi to připravila.
1: Tak v mých poznámkách jsou moje nejoblíbenější skupiny od 1. do 15. a těch skupin je strašně moc a některý byly prostě, no, K-pop je vlastně někdy od 20. století už. Takže tady mám i jednu skupinu z 10. let 21. století. To mám taky ráda, ale už není tak dobrá jako Blackpink. No a K-popové skupiny jsou i v japonštině.
0: No a dala by si teda ještě, my jsme už zmínili Blackpink, ale pojď dát ještě třeba další 3 kapely holčičí, který máš prostě ráda a dáš je třeba jako závěrečný tip pro lidi, co prostě třeba znají z rádia Junior Blackpink, který třeba hrajeme, pak hrajeme ještě jako Baby Monster, ale jinak podle mě ne všechny kapely, tak prostě kdyby si něco chtěli dohledat a moc nevěděli jak, tak teď tady budou mít tipy od tebe.
1: Takže určitě Le Sserafim, to mi strašně padlo, a potom 2 ne 1 a Espa.
0: Tak to jsou tipy od Emmy. A Emmy, ještě mi řekni, jak dlouho se učíš japonsky a proč jsi vybrala japonštinu, že prostě si to přidáš ke svým 3 jazykům?
1: No, já jsem měla strašně ráda Japonsko a mám ještě furt. A tak jsem se nejdřív učila na Duolingu japonštinu, což mi moc nešlo. Na Duolingu to moc nejde nikdy. A tak mi to máma teda objednala od paní, co je teďka na mateřský, ale dělá to pro děti i. Takže tam se učím přesně na individuální.
0: A chodíš teda, nějak scházíte se a máš hodiny?
1: Ne, to je přes...
0: Online?
1: No, online.
0: Jo. Takže si voláte a prostě trénujete spolu. Je tvůj sen podívat se buď do Koreji nebo do Japonska?
1: Jo, hodně.
0: Myslíš, že se ti to někdy splní, až budeš dospělá a vyrazíš třeba s kamarádkou na vlastní pěst? A nebo že třeba rodiče si řeknou, no tak k 15 nám jí uděláme radost a uděláme si výlet prostě rodinej o prázdninách do Japonska nebo do Koreji?
1: Mě rodiče slíbili, že na svý 18. pojedem do Japonska.
0: Wow.
1: To bude strašně dlouhý čekání.
0: No dobře, je to 6 let, ale on ten čas docela utíká a zároveň v té době už budeš bezvadně umět japonsky.
1: No.
0: Budeš si tam moc suprově pokecat. Zase, kdyby jsi jela teď, tak by to třeba ještě trošku vázlo, ta konverzace, když to za 6 let, to už tam budeš jak Japonka. Objednávat pro rodiče, to bude super. Tak jo. Tak já myslím, že K-popu jsme se dotkli trochu i Japonska a teď se posuneme dál. Posloucháte Trenduj na rádiu Junior, já jsem Eva a mým dnešním hostem je Emmy. Probíráme, co trenduje, ale taky to, co Emmy jako zástupce generace Alfa řeší, co si myslí a tak dál. Pojďme si dát song a pak už se posunem k 3. trendu dneška.

0: Jako třetí trend se dnes vrhneme na ruční práce, protože jestli si myslíte, že ruční práce jsou jenom pro babičky, tak to jste teda na omylu. A Emi je toho důkazem. Věnuje se háčkování a taky paličkování. A oboje tyhle ty ruční práce si získávají stále více fanoušků, a to i mezi teenagery. Jak se člověk dostane ke krajkám, k přízím a k háčkům už ve 12, to se za chvilku dozvíme. A zároveň já si myslím, že se rozhodně k ním Emi dostala dřív než ve 12, protože když mi tady dneska ukazovala svoje výtvory, tak to by rozhodně tady za ani ne rok nestihla. Tak Emi, jak dlouho už se tomu věnuješ a jak ses k tomu dostala?
1: Tak já se tomu intenzivně věnuju od minulého roku, listopadu, myslím, ne, možná před minulýho už, ale potom jsme ještě někdy ve druhý třídě o prázdninách byla na nějakém kurzu, tam mě to strašně chytlo a pak mě to strašně nechytlo.
0: Aha, takže vlastně to už je daleko dřív, teď jsi v šestce, když jsi ve druhý byla na kurzu, to už je 4 roky zpátky, ale pak si chvilku jako měla asi období, kdy tě to moc nebavilo, no. A pak tě to zase chytlo jako zpátky, jo?
1: Velko 4 roky.
0: No, kdo tě přived k tomu prvnímu jako kurzu, proč tě to zaujalo a potom proč jsi k tomu pak zase jako vrátila zpátky?
1: Tak byla to moje máma, my jsme se dívali na toulavou kameru a tam ukazovali nějakou paní, co paličkuje. A máma řekla, že zkusí najít nějaký kurz. Bylo to ve Valašském Hřeříči, takže docela blízko od naší babičky, což je dobře. A tak jsme tam jezdili po prázdninách celý týden a tak.
0: A tak si začala, tak si našla svoje základy, protože to je možná důležitý říct hnedka na začátku. Háčkování už jsme tu měli několikrát. Tam potřebujete přízy, háček a jedete. No ale paličkování, to je trošku o něčem jiném. To je totiž vlastně výroba krajek a různých krajkových motivů. Co je potřeba na paličkování? To bych řekla, že je teda daleko těžší disciplína než háčkování, nebo ty máš srovnání, tak jak bys to posoudila?
1: Tak paličkování je pro lidi, co jsou trpěliví nebo co potřebují protrénovat trpělivost. Jinak to budete mít celý potrhaný a hnusný. A háčkování je pro lidi, co to chtějí mít jako užitečné věci. Třeba plišáka si můžu udělat a takovéhle věci.
0: Jasně, když to tady třeba hrozně dlouho děláš na malý kraječce, takže s tím si můžeš třeba taky nějaký oblečení ozdobit, nebo si to na něco našít, nebo tak, ale není to, že si prostě ušiješ triko, že jo? Nebo teoreticky si ho můžeš udělat, ale trvá to fakt hodně dlouho. No. Co tě na tom teda baví teď aktuálně na obojím?
1: Tak na paličkování mě teďka baví, no, že si u toho můžu vypnout, že myslím jenom na ty krajky. Na háčkování mě baví to, že si potom už dopředu přemýšlím, co budu dělat. Já teďka hodně dělám vzorečky, takže si pak říkám, jak to potom sešiju a zháčkuju a co z toho vlastně bude. Takže to zjistím třeba až na konci.
0: No a co jsou teďka třeba nějaký tvoje jako aktuální výrobky, z kterých máš fakt radost?
1: No teďka, v čem jsem přišla, to byl nějaký ten rukáv, jako nadělávací. A tom se mám radost, protože je to hezký a takový teplý. A mama říká teda, že je to pěkně vošklivý, a mně se to líbí.
0: Jako vypadá to jako takovej návlek na ruku a myslím si, že to jako, nevím, proč by to nemohlo být trendy a oživit to nějaký outfit. A z krajek si mi ukazovala třeba krajkovýho motýla nebo i nádherný různý barvy krajek děláš, není to jenom klasická bílá. Vypadá to fakt perfektně. Myslíš teda, že je těžší paličkování než háčkování, nebo jsou to tak odlišné disciplíny, že to nemůžeš takhle posoudit?
1: Myslím teda, že paličkování je 100% těžší, že háčkování, tam se to furt opakuje. Když to v tom paličkování děláš něco a pak se to může úplně změnit od základu.
0: Mm-hmm. No a co k tomu paličkování všechno potřebuješ, protože když jsem viděla třeba právě v nějakém skanzenu nebo takhle, jak tam ty paní vyráběly ty krajky, tak na to měly takový obrovský přístroje a to asi doma nemáš, nebo jo?
1: Přístroje, takový polštář, jestli jsi viděla,
0: jo.
1: Tak tomu se říká herdule.
0: Mm-hmm.
1: A potom paličky samozřejmě, hodně niti, malinký háček, třeba 6 mm, aby se dali pospojovat všechny ty různé části.
0: Mm-hmm.
1: A potřebuješ na to hodně trpělivosti.
0: Kolik teďkonc aktuálně věnuješ času ručním pracem? Jako dostaneš se k tomu třeba jednou týdně nebo každý večer chvilku prostě pro relax vyrábíš něco, buď ať už háčkování nebo paličkování, nebo třeba jak často se tomu věnuješ?
1: Tak průměrně jednou týdně, každý víkend.
0: No a na který svůj výrobek seš fakt mega pyšná? Jako třeba z celý historie, co máš doma, tak jako něco, co fakt jako je super.
1: Ten vějíř, co jsem dělala 14 dní a přinesla jsem ho.
0: Bude, doufám, na fotkách na našem webu. Prostě je to klasický vějíř, ale všechny ty místa, které tam jsou často vylepený jenom nějakým papírem, tak jsou tam prostě udělaný krajkama.
1: No.
0: Jako vypadá to nádherně. To už je ale teda jako těžká disciplína si udělat takovýhle vějíř, ne?
1: No, to jsem dělala každý den, asi 8 hodin. Byl v prázdninách, takže jsem na to měla čas. Prostě ráno jsem si k tomu sedla, odsedla jsem si na oběd, potom jsem si znova sedla a odsedla jsem si na večeři.
0: Masakr, tak ty jsi teda královna trpělivosti podle toho, co říkáš. Jsou tvoje koníčky teď mezi vrstevníky populární? Já bych řekla, že třeba háčkování uhlek celkem populární je, protože posuzuju to i podle toho, že už to tady není poprvé, co si někdo ten koníček vybral, že by o něm chtěl mluvit. Některý lidi ještě pletou. Ale že by tu byl někdo, kdo paličkuje, tak to jsem ještě neslyšela, ale neznamená to, že to není populární. Tak mi řekni, kdo tyhle koníčky třeba taky má stejný, jako máš ty?
1: Tak paličkování má stejný moje kamarádka Klárka taky. Ona jako hodně háčkuje, paličkuje trošku míň, ale furt to má strašně hezký a taky hodně trpělivá. Ale jinak neznám nikoho, kdo by chtěl paličkovat. Jo, ještě Bětka, kterou taky zdravím, ale ona to začala tak, že prostě začala paličkovat, potom jí to přestalo bavit a potom už přestala paličkovat.
0: No a tyhle dvě holky si k tomu přivedla ty, že ty si s tím začala a oni pak začali taky, anebo nezávisle na sobě vás to začalo bavit?
1: Ne, tak Klárku jsem k tomu rozhodně nepřivedla, ale Bětku jo, to jsme třeba volali prostě na FaceTime a učila jsem jí to tam.
0: Jo, jo, jo, takže ty jsi trochu zinfluencovala, bych to tak řekla. I když třeba někteří jiný tvoje kamarádky nebo spolužáci se tomuhle nevěnujou, tak ale mají třeba radost, když jim něco vyrobíš a dáš jim to jako dárek?
1: Jo, třeba jsem jedný kamarádce dala krajku jako záložku a ona začala tak jako pohybovat prstama a říkat u toho hue, hue, hue.
0: No tak je vidět, že to je populární. No kde hledáš, prosím tě, Emmy, inspiraci na svoje další výrobky? Třeba jak tě napadlo udělat si ten vějíř? Máš třeba nějaký tvůrce, který tvoří ať už na sociální sítě nebo tak a ty je sleduješ a oni tam třeba něco vyrábí a ty si řekneš, že to chceš taky vyzkoušet? Je tohle tvoje inspirace nebo na Pinterestu nebo já nevím?
1: Na Pinterestu sám sbírám podvinky, což je další asi věc, co jsem zapomněla vyjmenovat. Tam jsou podvenky, které si může člověk vytisknout, ale ne vždycky jsou jako funkční, protože si to lidi třeba spletou paličkování s háčkováním.
0: A podvenky, tak to je jakoby, dejme tomu, jako nějaký teda návod výrobní.
1: No, není to návod, to je, dáš se na tu herduli ten podvenek, což je kus papíru, kde je napsaný ten vzorec.
0: A ty bys podle toho měla jakoby...
1: A podle toho obtahujem ten nitě.
0: Jo, ale někdy se to prostě sekne a mělo to být v podstatě háčkování a ty, no tak to úplně nebude fungovat.
1: To se sekne většinou.
0: No a takže žádnýho tvůrce nesleduješ, který takhle, tak to bys možná ty měla se stát tím paličkovacím influencerem, influencerkou a pak bys určitě přitáhla k tady tomu koníčku daleko víc lidí.
1: Mně napadlo třeba k tomu už přitahuju teďka pozornost tím, že tady jsem.
0: No to je pravda a myslím si, že až uvidíte toho motýla nádherného nebo fialovou krajku, kterou jsem se teda snažila, není to úplně nejlepší, ale snažila jsem se jej vyfotit venku na světle, abyste viděli, co všechno mi sem Emmy přinesla ukázat, tak vás to třeba inspiruje, protože přesně, můžete si to třeba dát na papír tvrdý a udělat si z toho krásnou zdobenou záložku. Nebo i prostě, já nevím, kdo nosí plátěný tašky, tak si to tam taky pak může našít a má to jako nádhernou ozdobu. Je jasný, že jak jsou to takový titěrný, prostě sami víte, jak vypadá krajka, je to prostě titěrná práce, tak jako to není úplně na velký věci na začátku, ale prostě takhle si s tím něco vydekorovat, jo, to musí být prostě nádherný. Třeba to s tím motýlem, toho můžeš prostě si dát kamkoliv a úplně to tu věc zhezčí o milion procent. Dá se něco jednoduchého umět už třeba za jeden den, ať už v paličkování nebo v háčkování, nebo to není možný?
1: Jo, dá se umět technika plátno, to je strašně jednoduchý. Dá se s tím udělat první výrobek, třeba záložka jsem se tak udělala. A prostě se to dá udělat třeba za 3 hodiny, jenom za 3 hodiny.
0: No a je ať už v háčkování nebo v paličkování teď něco, co je jakoby tvým dalším vysněným projektem, co si chceš zkusit, vyrobit, blíží se nám léto, takže bude třeba zase víc času, tak třeba bude zase čas na nějaký velký projekt typu vějíř, tak jestli je něco takového dalšího?
1: To teďka nemám. Já z toho háčku na paličku tak random, že dodělám něco a tak se podívám na Pinterest, tam listuju třeba hodinu, A pak to tam najdu a dělám to dál.
0: No Emi, ještě mi dej, prosím tě, nějaký závěrečný tip na ruční práce, ať už pro mě, nebo pro naše přesně posluchače, ať už pro začátečníka, pro pokročilýho, prostě něco, co bys přesně jako dala jako závěrečný tip.
1: Tak jdem pro pokročilý, zamotávejte si paličky, když někam jdete, takhle gumičkou, prostě zavařovací, si zamotáte ty páry a prostě už to se pak málo rozmotáváte.
0: Takže to je dobrý tip, než když si je tam nechají na volno, tak to pak špatně funguje, jo? Mm-hmm. Tak to je dobrý tip pro pokročilý paličkovače. Když ale k tomu paličkování potřebuješ tu herduli, říkám to správně, tak je to něco, co si sebou můžeš vzít třeba do autobusu a dělat to při cestě, protože třeba háčkování je takový, že si ho můžeš prostě vyndat při čekání někde a můžeš to mít v batohu, ale tohle to je spíš práce na doma.
1: No, to je spíš práce někde, kde je to pevný. Protože jak se ten autobus strašně kymácí, tak se ty paličky zamotají a pak se to strašně dlouho rozmotává.
0: Takže na cestování spíš háčkujte a doma, kde si to můžete soustředit a je tam klid, paličkujte. No a je už asi jasný, že teď se blíží konec dnešního dílu Trenduj. A jak ty moc dobře víš, protože seš posluchačka, nemůžeme skončit bez závěrečného tipu nebo vzkazu od tebe. Může se týkat úplně čehokoliv, co jsme ještě neprobírali, nebo i něčeho, co už jsme probírali, je to na tobě.
1: Tak tip ohledně toho K-popu, poslouchejte. A poslouchejte ne to, co si myslí ostatní, že byste měli poslouchat, ale to, co vás opravdu baví. A mějte klidně svůj hudební styl, i když se to ostatním nelíbí.
0: Tak jo, tak to je vlastně nejenom konkrétně na K-pop, ale je to tak jako obecně, že i kdyby prostě, já nevím, jste měli rádi metal nebo českou klasiku, dechovku, tak prostě, když to máte rádi, tak posloucháte to třeba s vaší babičkou, tak o co jde, že jo? To je tip od Emy, my si dáme song a pak nás Emy čeká
1: kvíz trendů.
0: Jak se na to cítíš?
1: Tak, bojím se trošku.
0: Ale je to prostě jenom taková legrace, takže se neboj a za chvilku půjdeme na to.

0: Máme tady kvíz trendů a vrhneme se rovnou na to. První otázka. Jaký účes je letos v létě trendy? Za A. Středně dlouhé prostříhané mikádo, zhruba pod klíční kosti nebo někam sem, nebo vlasy na ježka za B, nebo za C. Vlasy až pod zadek.
1: Céčko?
0: Vlasy až pod zadek? Podle mých pátrání je toto středně dlouhé prostříhané mikádo za A, takže bohužel špatná odpověď.
1: Ach jo.
0: Druhá otázka. Jaké koníčky budou trendovat toto léto? Za A vaření, za B hra s hakisákem a raketový sport padel, nebo za C sledovat filmy?
1: Tak Bčko, vůbec nevím, co bylo. To nechápu vůbec.
0: No možná to, co právě je nepravděpodobný, je třeba zrovna právě ono. To jsou dvě různý jakoby sporty, to Bčko. Ačko je vaření, Cčko je sledování filmu a Bčko je hra s hakisákem. To je takovej míček s korálkama, nebo míček, v kterém jsou takový prostě kuličky, a raketový sport padel, což jako vypadá něco mezi squashem, badmintonem a tenisem.
1: Tak dám sledování filmu.
0: A bylo to Bčko. Hra s hakisákem a raketový sport padel. Vůbec jsem se tady nesnažila nenápadně ti napovědět. Nevadí, bohužel špatná odpověď a my se posuneme dál. Máme tady třetí otázku. Nutella přichází s novou příchutí. V Americe už se tahle příchuť dá koupit. Jaká to je? Za A. Místo lískových oříšků je tam kokos. Za B. Místo lískových oříšků jsou tam kešu ořechy. Nebo za C. Místo lískových oříšků jsou tam arašídy.
1: Tak arašídy.
0: Správná odpověď.
1: Yes!
0: Čtvrtá otázka je cestovatelská. Jaká místa letos v létě trendují na cestování? Za A. Francie, Vietnam a Los Angeles. Nebo za B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. Nebo za C. New York, Peru a Bulharsko.
1: Céčko?
0: New York, Peru a Bulharsko dáváš? Bohužel je to B. Mexiko, Mallorca a Švédsko. Tady poslední otázku, ty už ale jeden bod máš, takže už to není nějaký špatný, nebo ono to není nikdy špatný, ale prostě už seš v pohodě. A poslední, asi nejspíš typovačka, která značka kosmetiky se bude nově prodávat i v Česku od září? Za A. Rode od Hailey Bieber, za B. NYX, za C. Catrice.
1: Catrice?
0: Catrice už se tady prodává celkem dlouho, takže správná odpověď je za A. Rode od Hailey Bieber.
1: Já jsem velmi netrendující člověk. Jeden bod.
0: Jeden bod získává Emmy. Říkala tady, že je velice netrendující člověk, to bych teda vůbec neřekla, protože víte co, já o tom pátrám na internetu, já jsem teda nevěděla téměř nic a můžu říct, že rozhodně bych si netypla hru s hakisákem, kdyby mi to někdo udělal tenhle kvíz, rozhodně bych si podle mě netypla ani ty cestovatelský trendy, takže možná bych skončila dost podobně, možná bych taky dala jenom nutelu, takže buď úplně v klidu. No a to je za nás z dnešního trendu všechno. Já doufám, že vás to bavilo a budete poslouchat zase příště. Trendu je to, o čem jsme si dnes povídali, proto, že to stanovil nějaký tým odborníků, nebo je to trendy, protože je to aktuální pro dnešní mladou generaci Z a Alfa. To nechám na vás, každopádně největším trendem dnešní doby je být sám sebou a cítit se tak dobře. Takže vlastně všechno, co opravdu milujete, za co se nestydíte, stojíte se za tím a umíte to prodat, trenduje. Trendy tak může být opravdu úplně každý. Tipy od Emmy najdete na našem webu, taky s její fotkou a s jejími výtvory ručních prací. No a zároveň mám pro vás výzvu. Chcete i vy přijít do Trenduj? Napište mi na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu napište Trenduj, pošlete info o sobě a zhruba minutovou nahrávku vašeho hlasu. No a možná právě vy budete dalším hostem téhle talk show, protože přesně to udělala Emmy a teď tu spolu sedíme. Emmy, jak bys to zhodnotila, tady tu svoji zkušenost, protože si říkala, že se docela dlouho odvažovala mi napsat. Poslala jsi mi video, kde si prostě minutu povídala, na konci už jenom bla bla bla bla bla, už nevím co říct. Pak jsme si chvilku psali a pak jsme smluvili termín. Jak bys to zhodnotila, když jsi sem dneska s mamkou přišla, říkala si, že jsi celkem nervózní, tak jak bys to prostě popsala někomu, kdo třeba taky teď sedí, poslouchá a říká si, jako já se taky třeba trošku chci do toho trendu dostat, ale vlastně se bojím, tak co bys poradila?
1: Tak já bych řekla, že já jsem na začátku byla úplně strašně nervózní, klepali jsme úplně všechno. A teď se postupně začínám uklidňovat hezky, úplně v pohodě.
0: A užila jsi to, bavilo tě to, splnilo to tvoje očekávání?
1: Jo, hodně splnilo.
0: No tak já myslím, že Emmy doporučuje, takže se i vy nebojte, já vás neukousnu, jsem podle mě docela v pohodě.
1: Přesně.
0: Takže prostě tady pokecáme, jo, když dáte kvíz trendu jeden bod, nula bodů, je to jedno, je to jenom legrace a budu ráda, když se tady zase pokecám s někým dalším z vás, takže mi určitě napište. Čau všichni, loučí se s vámi Eva a můj dnešní host Emmy. Čau.
1: Čau.

0: Hitparáda Rádia Junior.
1: 10 hitů, 2 novinky, 2 soutěže a spousta super zajímavostí. Přesně taková je Hitparáda Rádia Junior, která právě teď začíná po 309.
0: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
1: Jako vždy se připrav na 12 parádních songů, vyber si ten nej a dej mu svůj hlas. Čas na to máš od teď až do středy do 8 hodin večer. Hlasovat můžeš na webu radiojunior.cz.
0: Soutěž.
1: Minule jsem se vás v Postřehovce ptala, které zpěvačky z hitparády vystoupily během koncertu Rádia Junior na Zlínském filmovém festivalu v neděli 31. května. A správně nám odpověděla Laura Mikšovicová, že to byla Kiara a taky Adéla Křivánková. Tak gratulujeme a těš se na merch od hvězd z našeho žebříčku. A jaká bude postřehovka pro dnešní den? Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Opakuji ještě jednou. Která dívčí skupina naspívala virální taneční megahit Gabriela? Pozorně poslouchej naší hitpošku, protože v ní se to dozvíš, no a odpověď pak pošli na e-mail radiojunior@rozhlas.cz. Do předmětu připiš Hitparáda soutěž. Díky. No a teď už jdeme na novinky.
0: Hitparáda Rádia Junior.
1: Jak vznikla trendující píseň Tohle není love song, na které společně s Rebelkami zpívá i Taryho dcera Arianka a další 4 kluci. Známí herci, zpěváci a influenceři Adam Seidl, Jony, Maty, Vop a Honzino. O koho jde? A znali se už předtím. Proč se dali dohromady? Tak to nám tato megapartička prozradila ve středu 10. června v klubu Rádia Junior a náš rozhovor bude už brzy k vidění na YouTube kanálu Rádia Junior. Rebelky Agi, Leila, Naty a Sovča si natáčení a zpívání s kluky i s Ariankou prý skvěle užili a klidně by si to zase zopákli. Tak uvidíme, jestli nám do budoucna nevznikne takhle velká skupinka. A nebo Rebelky vyslyší tip od našeho věrného posluchače Rádia Junior, Nickyho Hillerise, který nám během vysílání zavolal a rád by prividěl Rebelky zpívat i s kapelou. No tak uvidíme, jestli náhodou nepřivede k ním i pořádný band. A protože se všichni chystají na konkurs do seriálu Role, tak jsme si vyzkoušeli i herecké etidy. Větu Tohle není love song, to je feeling, si řekli pod vedením zkušeného herce Adama Seidla nejprve vesele, pak naštvaně a i bláznivě. A to fakt musíte slyšet i vidět. Dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Maty Vop a Honzino. Tohle není love song.
0: Novinka.
2: Tohle není love song. Spíš feeling, co je dost wrong.

0: Tak to byla dívčí skupina Rebelky, Adam Seidl, Jony, Mativo, Honzino. Líbil se ti tenhle mega feed? Tak hlasuj pro první novinku hit parády Rádia Junior. Soutěž. Na druhou novinku chceme s hudebním dramaturgem Davidem Janečkou vždycky tip od vás. A tentokrát vyhrává Sovča Krejčí. Naprosto jí dostala píseň, kterou slyšela v letošním ročníku mezinárodní pěvecké soutěže Eurovize. Sice neskončila na prvním místě, ale diváky nadchla natolik, že se teď šíří internetem jako lavina. Jmenuje se Choke Me a naspívala jí reprezentantka Rumunska Alexandra Capitanescu. A čím píseň zaujala? Hlavně neobvyklým spojením rocku, metalu, elektroniky a silného zpěvu, který střídá jemné pasáže s pořádně energickými refrény. Fanoušci Eurovize si pochvalovali také originální vystoupení a obrovskou dávku emocí, kterou Alexandra do písně vložila. Na sociálních sítích i mezi fanoušky soutěže se o ní mluvilo celé týdny. Podaří se jí zabudovat i v naší hitparádě Rádia Junior? Alexandra Capitanescu a její Choke Me.
1: Novinka.

0: Tak to byla druhá novinka hitparády Rádia Junior, Alexandra Capitanescu a její single Choke Me. A pokud i ty máš nápad na další song, který by neměl našem žebříčku chybět a je maximálně rok starý, tak nám ho pošli přes formulář tip na novinku. Formulář najdeš na stránce radiojunior.cz/hitparáda.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: Dvě novinky jsme přidali a další dva songy jim musí v našem žebříčku uvolnit místo. A kdo pak od vás tento týden získal nejméně hlasů?

0: vypadává duo Fastboy se singlem Beautiful Life, který si z našeho žebříčku odnáší 40. místa. A ve 309. kole hitparády Rádia Junior už neuslyšíme ani single Sweet Girl, ale rozhodně ne proto, že by se vám nelíbil. Líbil se vám tak moc, že jste ho v našem žebříčku udrželi po 10 kol, což je maximální možný počet. A teď už ho odesíláme do síně slávy společně s 13-letou Kiarou. No a odnáší si jenom samé medaile, bronzovou, stříbrné a nejvíc zlatých. A teď už si užij aktuální žebříček 10 hitů seřazených podle vašich hlasů z tohoto týdne. Jako vždy začneme hezky od 10. místa až po nejúspěšnější jedničku.
1: Hit paráda Rádia Junior.
0: A kdo pak nám jen o fous nevypadl z našeho žebříčku? Jsou to Káje a Bambuláček a jejich pecka Bav. A teď si zkus tipnout, koho si tahle sympatická dvojka pozvala do videa jejich YouTube kanálu. Za A pilota, nebo za B baletku, nebo za C bublináře. No a správná odpověď je za C. Pozvali si profesionálního bublináře Matěje Kodeše. Ten má na svém kontě hned 11 světových rekordů. Do Guinnessovy knihy rekordů se zapsal například vytvořením největší lahvičky na bublifuk na světě, nebo rekordem v počtu vyfouknutých bublin za jednu minutu. Zvládli jich neuvěřitelných 1257. Hustý, co? Taky mě pobavil jeho rekord během křtu tygrů v Národním cirkuse, kdy do jedné mýdlové bubliny uzavřel 5 tygrů usurijských a jejich 4 ošetřovatele. No a co vy? Taky byste si chtěli vyzkoušet být zavření v obří mýdlové bublině? Já teda vlastně ani nevím. A tady už jsou Káje a Bambuláček a její hitovka Bav.
1: 10. místo.

0: Nikdo mě nechytí, to ti slibuju.
1: Ale já jo.
2: Bav, tak se jmenuje lekací hitovka od Káji a Bambuláčka. Před týdnem byla 6. a teď je 10. Minule 8. a teď 9. tak si u vás vede K-popová skupina BTS se singlem Swim. A právě s touto písní teď objíždí svět v rámci svého velkolepého turné Arirang. To odstartovalo letos v dubnu 3 vyprodanými koncerty v jihokorejském městě Gwang a následně zamířilo do Japonska. BTS během turné navštíví celkem 34 měst ve 23 zemích světa. Čekají je koncerty ve Spojených státech, Kanadě, Mexiku, Německu, Francii, Belgii, Velké Británii, Austrálii, Thajsku, na Tajvanu, v Hongkongu nebo na Filipínách. Mezi zastávkami nechybí ani města, jako je Tokio, Londýn, Paříž, Brusel, Sydney nebo Mexico City. No a fanoušci jsou z návratu BTS nadšení. Vstupenky na desítky koncertů zmizely během několika minut a řada vystoupení je opravdu beznadějně vyprodaná. Někde je ale možné je sledovat alespoň v kině. Teď už si ale pojďme pustit BTS a jejich Swim.
3: 9. místo.

0: Megahit Swim od jeho korejské K-popové skupiny BTS, která je teď na velkém světovém turné, sklouznul z 8. příčky na 9.
1: Hitparáda Rádia Junior s Klárou Novákovou.
0: A který single se nám vyšvihnul z novinky na 8. příčku? Je to Choka Choka od hvězd Jižní Ameriky, Anity a Shakiry. A tentokrát ti řeknu jednu zajímavost z natáčení videoklipu. Ten vznikal hned na několika místech v Brazílii a kromě profesionálních tanečníků se v něm objevily také desítky fanoušků, kteří byli vybráni prostřednictvím speciálních

0: speciální soutěže na sociálních sítích. Někteří z nich se dokonce osobně setkali s Anitou a Shakirou a zahráli si po jejich boku v klipu. Taky je tohle tvůj sen, zahrát si ve videoklipu svého oblíbeného zpěváka nebo zpěvačky? No tak mám pro tebe dobrou zprávu. Tento trend už používají i čeští zpěváci a zpěvačky, včetně Marka Ztraceného a Evy Farné. Tak kdo ví, třeba se jednou v nějakém videoklipu objevíš taky. Ale teď už pojďme zpátky k hudbě, k pece, která má připomínat zvuk bubnů a energii pouličních karnevalů. Anita, Shakira, Choka Choka.
1: Osmé místo.

0: Choka.
1: Choka Choka se z novinky probojovala na 8. příčku. Před týdnem 9. a teď 7. tak si v hitparádě Rádia Junior vede superhrdina od Karol a Kvída. Usmívavá hnědovlasá Karolína Neuwirthová Gudasová vystupuje se žlutým tričkem a modrou sukní. Pochází z hokejové rodiny, no a v dětství krasobruslila. A mám pro vás ještě jeden drb. S hokejistou prý nikdy chodit nechtěla, ale jak se říká, odříkaného chleba největší krajíc. Manžela, brankáře Michala Neuwirtha, poznala ve Filadelfii, když se tam vydala na výlet za svým bratrem, hokejistou Radko Gudasem. No a když se Karolíně narodila dcera Emilka a syn Mareček, rozhodla se začít tvořit vzdělávací písničky pro děti. A jde jí to skvěle, no ne? Karol a Kvído, superhrdina. 7.

0: Superhrdina od Karol a Kvída si povyskočil z 9. místa na 7.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A máme tu 3příčkový vzlet. Z 9 na 6 si povyletěl Bad Angel. Ten si na své konto připisují DJ Anima a zpěvačka Lisa, která je členkou K-popové skupiny Blackpink. A teď malá zajímavost k dnešní andělské pecce. Andělé se v hudbě objevují už desítky let, často jako symbol ochrany, lásky nebo vnitřního boje mezi dobrem a zlem. V moderní popové a elektronické hudbě se ale jejich podoba mění. Už to nejsou jen tradiční bytosti s křídly, ale spíš futuristické postavy, které propojují emoce, digitální svět a fantazii. A právě to je i příklad písničky Bad Angel. Název odkazuje na anděla, který není úplně dokonalý, tedy na postavu mezi světlem a temnotou. I proto skladba působí spíš trošku tajemně a někdy až filmově. No a tady už je Anima Alisa a jejich hitovka Bad Angel.
1: 6. místo.

0: Bad Angel, tak se jmenuje futuristický single, za kterým stojí německý DJ a producent Anima a zpěvačka Lisa, která je ve videoklipu napůl anděl a napůl robot a ještě k tomu ze začátku klipu je napojená na nejrůznější hadičky. Před týdnem byl 9., teď je na 6. příčce. A kdo pak nám opět otevře první pětku hit parády Rádia Junior? Bude to dívčí skupina Kecaj a jejich single Gabriela. No a teď pár zajímavostí o téhle globální partičce. Kecaj vznikly díky projektu Popstar Academy, kde se do finální sestavy dostaly členky z úplně různých koutů světa. Najdeme tam holky z Filipín, Jižní Koreje, Švýcarska i USA. A právě proto se jim přezdívá Globální Girl Group. A jen tak by the way, víš, co znamená jejich jméno? Název jejich skupiny? Kecaj totiž pochází z názvu drahokamu zvaného Kočičí oko, který mění svůj odlesk podle úhlu pohledu. A přesně to má symbolizovat i samotná skupina. Každá členka je jiná, je odjinut, ale dohromady tvoří jeden silný celek. No a jejich single Gabriela. Ten se stal virálním hitem hlavně díky choreografii, kterou fanoušci po celém světě tančí na svých sociálních sítích. Vznikla kolem toho i výzva, která se jmenuje Gabriela Dance Challenge. Zkusíš si ji taky? Kecaj, Gabriela.
1: Páté místo.

0: Gabriela od dívčí skupiny Kecaj je opět na pátém místě.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: Žádná změna se nám neodehrála ani na Bramborové čtyřce. Tu od vás opět získává 13-letá Victoria Lavrishin s písní Tančím jak chci. O Vicky už víme, že opravdu tančí jak chce a tak, jak má naplánováno její taneční skupina, se kterou jezdí na mezinárodní soutěže. Do toho zpívá a dělá modeling a zajímá se o módu. No a pozor, představ si, že Victoria se dokonce stala mini Miss roku 2024 v kategorii mladší dívky. Jestli se chceš o Vicky dozvědět víc, tak si určitě pust náš rozhovor, ke kterému se dostaneš z hlasovací tabulky Hitparády. Stačí kliknout na aktivní odkaz s jejím jménem a hned se dostaneš na naše společné video. A to stejné platí i u dalších zpěváků z našeho žebříčku. Victoria Lavrishin, Tančím jak chci.
1: Čtvrté místo.

0: Single Tančím jak chci, který naspívala 13-letá Viktoria Lavrišin, sklouznul ze stříbrné dvojky na bramborovou čtyřku. A už jsme na medailových pozicích. Před týdnem stříbrný a teď bronzový. Tak si u vás vede Sokolík Pepík. Speciální sportovní hymnu pro tělovýchovnou jednotu Sokol naspívala zpěvačka Bára Ladrová, která je zároveň ambasadorkou projektu Se Sokolem do života. Do něj se mohou zapojit mateřské školy, sokolské jednoty i dětská sdružení do 8 let. Stačí se zaregistrovat do 31. července. Obdržíte super tipy na cvičení, speciální samolepky a další odměny pro děti, včetně originálních 3D medailí z bioplastu. Ty si děti vyslouží, když se zúčastní nejrůznějších úkolů, třeba letní výzvy. V průběhu roku ale výzev přibude mnohem víc a jsou i tematicky laděné, například k Halloweenu. A jestli je vám teď líto, že vám je víc než 8, tak nemusí. Už brzy bude mít Sokol podobný projekt pro dětské skupiny od 8 let. A jestli jsi jednotlivec, tak stačí jen mrknout na nejbližší sokolskou jednotu a zeptat se, kdy mívají pravidelné cvičení. Vítají všechny. No a teď už si užij písničku, kterou složila Bára Ladrová a hudební producent Zdeněk Hrubý. Přilétá Sokolík Pepík.
1: Třetí místo.

0: Sokolík Pepík od Báry Ladrové, ambasadorky projektu Se Sokolem do života, slétnul z druhého místa na třetí.
1: Hitparáda Rádia Junior.
0: A teď naopak před týdnem bronzový a teď stříbrný. To je skóre 19-letého Davida Málka, kterého už jsme taky měli na rozhovoru v klubu Rádia Junior, stejně jako Barču Ladrovou. A mám pro tebe malý kvíz. David se občas věnuje modelingu a hraje v komparzech. Zkus si ale tipnout, kterou roli by si rád zahrál, kdyby to šlo. Za A je jeho vysněná role princ pohádky, nebo za B detektiv Sherlock Holmes, nebo za C Spider-Man. No a správná odpověď je za C. David Málek má stejný sen jako většina kluků, stát se Spider-Manem, alespoň ve filmu. Tak mu budeme držet palce, aby mu současný představitel Spider-Mana Tom Holland předal spidermanské žezlo, nebo spíš vlastně spidermanskou síť, že jo? David Málek, usínám.
1: Druhé místo.

0: Usínám, tak se jmenuje hitovka od 19-letého Davida Málka, který vypadá jako princ z nějaké pohádky. Mrkni na náš rozhovor na YouTube kanálu Rádia Junior a uvidíš, že říkám pravdu. Před týdnem byl bronzový, teď je stříbrný. A kdo pak se nám katapultoval na první místo hit parády Rádia Junior a stává se skokankou týdne? Je to 18-letá Adéla Křivánková s písní Konečně volná. Gratulujeme! Tu nám zaspívala i během koncertu Rádia Junior na velké stage na Zlínském filmovém festivalu pro děti a mládež. Společně s dalšími písničkami z populárních animáků. A musím říct, že teda děti ve Zlíně všechny hádankové kvízy uhádly. Pokud si budeš tento pohádkově písničkový kvíz chtít užít taky, tak za námi doraž na festival Ječí město pohádky, kde v pátek 11. září odpoledne budeme s Adélkou opět dělat tento písničkový kvíz. Hádání hitovek z pohádek a taky největších hitů z hitparády. Zapiš si to do diáře. Těšíme se na tebe. Adéla Křivánková, Konečně volná.
1: První místo.

0: konečně volná, tak se jmenuje vítězný song 309. kola hitparády Rádia Junior, který se z novinky katapultoval na nejvyšší příčku. Gratulujeme! Soutěž! A ještě než se vrhneme na rekapitulaci všech písniček, tak ti připomenu dnešní postřehovku. Která dívčí skupina naspívala virální taneční hit Gabriela? Jestli to nevíš, tak si poslechni hitparádu Rádia Junior ještě jednou. A až to zjistíš, tak nám napiš na mail radiojunior@rozhlas.cz a do předmětu dej hitparáda soutěž. Ať se mi to líp v té záplavě mailů hledá. Díky! A teď už je tady
1: rekapitulace.
2: Tohle není love song, spíš jen feeling, co je asi dost wrong. Nejsme spolu žádnými, oni nám vůbec nerozumí.
0: S novinkou Tohle není love song přichází Rebelky, Adam Seidl, Jony, Matty Vob, Honzino a Arianka.

šesté místo získává Viktoria Lavrišin s písní Tančím jak chci. Na třetí příčce je Sokolík Pepík od Báry Ladrové.

0: Máte rádi zvířata?
1: Pozorujete je v přírodě?
0: Máte zvíře doma?
1: Zkoušíte někdy zkoumat jeho duši a víte, kdy a proč je v pohodě?
0: Tak to se budete cítit super mezi námi zvířaty.
1: Lidský a zvířecí svět se potkají na Rádiu Junior každé úterý ve 3 hodiny odpoledne a v repríze v sobotu v 7 večer.
0: Zvířecí hosty a k ním odborníky, ošetřovatele, ochranáře, trenéry a chovatele zve do nového pořadu Mezi námi zvířaty Veronika Hájková.
2: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

0: Celé město napjatě očekávalo, kdo bude třetí šťastlivec, na kterého se usměje loterijní štěstí. Poté, co se skupině turistů podařilo zlatou velrybu vyfotit pěkně zaostřenou, obletěla její podobizna celý širý svět. To ještě zvýšilo zájem turistů vycestovat do Lážopláža a topoly se v těch dnech ohýbaly pod tíhou hostů, kteří hotel obsadili do poslední přistýlky. Pan starosta sledoval z okna své kanceláře hemžení bublin na obloze a obyvatele spěchající po náměstí, když si najednou všiml velkého muže, který nesl v každé ruce obrovskou činku, jako by to bylo pírko. Pan starosta popadl aktovku a vyběhl z kanceláře ven za tím mužem. Pane Posilove, počkejte přece. Pan Posilov však šel dál a na starostu se ani nepodíval. Pan starosta se bez rozmyslu pověsil na jednu z jeho činek a pana Posilova trochu zpomalil, čehož hned využil. V ten moment stál pan starosta vedle něj a snažil se s ním udržet krok.
1: Pán starosta, co se za mnou ženete jak splašený kůň?
0: Pan starosta měl co dělat, aby popadl dech. Po chvilce spustil.
1: Našel jsem ji.
0: Pan Posilov chvíli vypadal, že nic neslyšel. Poté se však zastavil, vytřeštil oči, pusu pootevřel překvapením a nejprve jedna a potom i druhá činka mu upadly na zem a každá z nich rozbila jednu dlažební kostku. Panu Posilovovi trvalo všechno trochu déle.
1: Kde?
0: Pan starosta se však nechtěl dál vybavovat na ulici a začal z dlažebních kostek sbírat činky. Marná však snaha, neuzvedl ani jednu z nich, a to ani oběma rukama. Pan Posilov zavřel pusu, sebral obě činky a se stále vykulenýma očima vedl pana starostu do své posilovny. Jak už jste možná poznali, pan Posilov byl nejsilnějším mužem celého Lážopláža.

0: potemnělé posilovně nikdo nebyl a prázdné posilovací stroje vrhaly stín.
1: Kde jste ji našel, starosto?
2: Je ubytovaná v hotelu v Korunách Topolů. Přijela sama a zaplaceno má do zítra,
0: odpověděl pan starosta a díval se do obrovských očí pana Posilova, ve kterých zahlédl naději i dávný smutek. Pan Posilov se z ničeho nic zvedl, těžkým krokem odešel do jiné místnosti a pan starosta zůstal v místnosti se stroji, které vrhaly stín, úplně sám. Vstupní dveře byly tak těžké, že je jeho slabé paže nedokázali otevřít. Najednou na krku ucítil teplý dech a když se se strachem v očích rychle otočil, uviděl pana Posilova ve smokingu a s motýlkem. Namísto bílého kapesníčku mu z kapsičky vyčuhoval setřený los, ze kterého pan starosta přečetl pouze první dvě písmena P a R. Pan Posilov jedním pohybem dveře otevřel a pustil pana starostu ven. Jejich cesty se před posilovnou rozešly. Pan Posilov rázně kývl hlavou na rozloučenou, otočil se na podpatku vyleštěných bot a těžkým a rázným krokem svižně odkráčel pryč směrem k hotelu.

Je na čase říci vám to, na co se většina obyvatel Lážopláža snažila zapomenout. Příběh Posilova staršího, otce pana Posilova a jeho sestry Niny. Pan Posilov starší byl dobrák od kosti. Jeho hřmotná postava vás sice mohla na první pohled vylekat, ale vyzařovalo z něj cosi moudrého a důvěryhodného. Každému rád pomohl a byl váženým občanem města. Jednoho dne, když se zvedl silný vítr a všichni se raději zachumlali doma do peřin, se pan Posilov starší rozhodl zamířit do péřobanky, aby si vybral pár posledních peříček z peřiny. Jaké asi byly jeho pocity, když se s panem Ouškem vydal ke své peřině a po cestě viděl všechny ty naducané, peřím překypující duchny. A když potom na konci řady spatřil peřinu své rodiny, která byla plochá a placatá jako prkno. Pan Posilov zklamaně hleděl na peřinu, která byla spíš jen kusem látky, ze které sem tam vykukovalo malinké peříčko. Dohromady jich však nenapočítal víc, jak 10, a fialové nebylo ani jedno. A tehdy pana Posilova staršího, otce pana Posilova a jeho sestry Niny, napadl ten nejhorší možný plán. Jakmile pan Ouško zmizel v útrobách jeho peřiny, aby mohl vyzbírat zbytečky jeho majetku, přiskočil k obrovské nadýchané peřině hned vedle, jedním hbitým pohybem prstů ji roztrhl, přistoupil k oknu, rychle ho otevřel a obsah peřiny začal sypat ven. A potom další a další a další. Když to pan Ouško spatřil, chytil se za srdce. Prudce se posadil a zavřel oči. Doufal, že až je znovu otevře, nic z toho nebude pravda. Jenomže když pan Ouško oči otevřel, nezměnilo se vůbec nic. Prázdné peřiny se válely po podlaze péřobanky. V místnosti ledabile poletovala peříčka a pan Posilov do toho dlouhými kroky utíkal pryč. Venku sněžila peříčka všech barev a mezi nimi jako smyslů zbavený pobíhal pan Posilov a snažil se jich co nejvíce pochytat. Za chvíli se do nich však opřel silný vítr, peříčka se vznesla a během okamžiku byla pryč.

Jednalo se o největší peříčkovou loupež, jakou město zažilo, i když si pan Posilov vlastně skoro nic neodnesl. Jeho nečekaný čin však připravil mnoho obyvatel o jejich úspory. Ty se rozletěly do okolí a doletěly až do zemí, ve kterých neměly žádnou hodnotu. A místní děti si z nich vyráběly masky a sbírali je do šuplíků. V Péřobance se od té doby zpřísnil bezpečnostní systém a všechna okna se zazdila. To odpoledne zahlédlo několik lidí Posilova staršího, jak prchá z města. A přesně druhý den se na pana Posilova mladšího i na jeho sestru Ninu pověsila hanba tak velká, že se Nina zařekla, že jakmile bude plnoletá, odejde z města. V den svých narozenin šla na radnici prodat svou ulici, aby měla něco do začátku. Pan starosta se jí to sice snažil rozmluvit, ale nebylo to nic platné a když to bylo její přání, musel jej respektovat. A tak pan Posilov mladší zůstal úplně sám v posilovně, která patřila jeho otci a do které nikdo od té ostudy nevkročil. Nina se svému bratrovi nikdy neozvala, tolik se styděla za něco, za co vůbec nemohla. Posilov starší zmizel kdesi v dalekých krajích a svým dětem se také neozval. To všechno dokázal způsobit jeden jediný okamžik, ve kterém pana Posilova staršího zachvátila chuť přivlastnit si něco, co mu nepatřilo. Pan Posilov mladší žil celá léta v Lážoplážu sám a snil o tom, že se Nina jednoho dne vrátí. Všechna svá peříčka odváděl detektivní kanceláři Počíhal and Slídil, která však za celá ta léta nepřinesla o jeho sestře žádnou zprávu.

0: A teď stál pan Posilov mladší před dveřmi nejmenšího hotelového pokoje s číslem 37 a rozechvělou rukou na ně klepal. Chvíli bylo ticho, potom se dveře pomaličku otevřely a v nich stála Nina, stále tak krásná, jak si ji pan Posilov pamatoval. Jiní, kdo ji tolik nemilovali, by řekli, že zestárla, má šedé vlasy a vrázčité ruce. Ale nic z toho pan Posilov neviděl. Svou sestru objal a bez jediného slova ji vzal za ruku a odvedl k moři. Byla krásná noc, hvězdy svítily na hladinu moře a zlatavý lesk těla zlaté velryby zase ozařoval noční oblohu. Pan Posilov velrybu vzbudil a předal jí svůj výherní los. Velryba se už chtěla potopit pro katalog bazénů, aut a domů, ale ani tentokrát jej nepotřebovala. Pan Posilov měl své přání rozmyšlené již celá léta, přesně od toho osudného dne.
1: Chci se vrátit zpátky v čase do toho dne, kdy náš otec vyloupil péřobanku.
0: Velryba přikývla a pan Posilov i Nina se přesunuli do minulosti, aby mohli svému otci zabránit v odchodu do péřobanky. A jak ho přesvědčili, aby nikam nechodil? Pověsili se mu na krk, lechtali ho, Nina kašlala a předstírala, že je nemocná a pan Posilov mladší zase žadonil, aby mu tatínek dočetl započatou kapitolu v knize. Pan Posilov starší své děti takto ještě nezažil a usoudil, že je pro ně důležité, aby nikam nechodil. A takto odpoledne zůstali všichni doma, zachumlaní v peřině a Nina tiskla panu Posilovovi mladšímu ruku radostí, až jim měl celou červenou. A čas zařídil i to, že se jim začalo zase dařit a jejich peřina byla brzy plná peříček. Pan Posilov starší dnes v Lážoplážu provozuje tu nejkrásnější posilovnu, do které chodí i pan starosta. A pan Posilov mladší s Ninou mu tam pomáhají.

0: Zajímá tě, kdo čtení napsal a natočil?
1: Chceš si poslechnout další příběhy?
0: Jdi na web Radio Junior.cz.
2: Tak už jede metronom, tak se připravte a jedeme.

Kdysi v jedné zemi vládl král Subahi. Země byla krásná, úrodná a lidé tam byli bohatí. Ale král byl bezdětný a velice si přál nástupce trůnu. I když navštívil všechny chrámy, i když dal přinášet oběti různým bohům a rozdal mnoho skvostných darů brahmínům, nic se nezměnilo. Královští rádcové dlouho přemýšleli a radili králi, aby se znovu oženil. A tak v naději, že jiná žena mu může darovat syna, král se znovu ženil. Ale opět se nic nezměnilo. A tak plynuly dny. Král už měl 6 manželek, ale žádná nedokázala splnit jeho vroucí přání a dát mu dědice. Král byl velice zklamán. A jednoho dne se rozhodl, že odejde hluboko do lesa a tam bude v klidu prosit bohy o syna. Přenechal své královské povinnosti bratrovi a vydal se na cestu. Doprovázel ho jen vrchní rádce, nejmoudřejší ze všech rádců. Bloudili lesem dlouho, předlouho a k večeru, kdy slunce už zapadalo za hory, dorazili k velkému jezeru uprostřed džungle. Jezero s křišťálově průzračnou vodou bylo překrásné a tak se rozhodli, že tam přenocují. Rádce pozbíral suché listí a připravil lože. Oba byli velice unaveni celodenním putováním a proto hned po večeři ulehli. Král brzo usnul, ale rádce bděl. Noc byla klidná, jen měsíční svit bloudil džunglí. Občas se k jezeru přiblížila divoká zvířata, napila se vody a zase zmizela v houští. Kolem půlnoci rádce pomalu usínal, ale náhle zbystřil pozornost. Uprostřed jezera se rozestoupla voda a za chvíli se vynořila z vody krásná víla. Vystoupila na břeh jezera a rychle uklízela listy poblíž místa, kde ležel král se svým rádcem. Pak se víla znovu ponořila do vody. Ale brzy se voda opět rozestoupila. Vynořila se další víla, připravila různé pochoutky a zmizela ve vodě. Rádce byl velice udiven, ale mlčky ležel a díval se, co se bude dít dál. Potom z vody vystoupily 2 překrásné víly, vkročili na břeh, posadili se na připravené místo a pustili se do jídla. Během večeře si vesele povídali a jakmile dojedli, začali hrát hru s kostkami. Z jejich rozhovoru krátce poznal, že ty 2 víly jsou dcery krále vodní říše. Při hře se zeptala mladší víla své starší sestry, jakého si přeješ mít syna, sestro? Já budu mít syna, řekla druhá víla, před kterým se bude třást celý svět. A ty? Já?
Já budu mít syna, který bude mít na pravém rameni slunce a na levém měsíc. A pak si ty dvě víly ještě dlouho povídali a hráli. Teprve k ránu dohráli hru s kostkami a zmizeli v jezeře. Když se rozednilo, král se probudil. Rádce mu pověděl všechno, co v noci spatřil, a dodal: jestliže získáte tu mladší vílu za královnu, pak budete mít překrásného syna. Král byl radostí bez sebe, ale pak náhle se smutnil. Jak jí mohu přinutit, aby si mě vzala za muže? Ona přece patří do vodní říše. Však si něco vymyslíme, odpověděl rádce. A tak celý den přemýšleli a připravili si plán. Večer se brzo najedli a netrpělivě čekali na půlnoc. Když se blížila půlnoční hodina, král se schoval v houští pár kroků od místa, kde si předešlé noci víly hráli. Rádce stál naproti schovaný za strom. A kolem půlnoci začala voda uprostřed jezera vířit. A potom se všechno opakovalo jako minulé noci. Jedna víla uklízela, druhá připravovala pochoutky a pak se vynořily dvě vodní princezny. Najedli se a pokračovali ve včerejší hře. Král se třásl strachem, jestli se spozdí o pár vteřin, pak je po naději. Už nikdy víly nespatří. Tak uběhla noc a k ránu, když obě princezny vstaly, rádce dal králi pokyn. Starší princezna skočila do vody, ale tu mladší stačil král pevně chytit za ruku. Víla se snažila ze všech sil vyprostit, ale marně. Pak začala prosit a plakat. Neplač, vílo, neplač, prosil jí král. My ti neublížíme. Proč se mě chytili, zeptala se víla. Darujte mi svobodu a splním každé vaše přání. Musíš mě vyslechnout, řekl král a začal vyprávět svůj příběh. A když dokončil, zašeptal: nabízím ti manželství. Teď záleží na tvém rozhodnutí nejen můj osud, ale i budoucnost celé mé země. Prosím tě, vílo, udělej tu budoucnost pro všechny radostnou. Víla měla soucitné srdce a proto po chvilce váhání přijala královu nabídku, i když se nerada loučila se svou vodní říší. Tak se král vrátil do svého paláce s vílou a svatební hostina trvala celý týden. Po svatbě král oznámil, že královna dá zemi následníka trůnu. V paláci se všichni radovali, jen 6 královen žárlilo na nejmladší, že bude mít syna se sluncem na pravém a měsícem na levém rameni. Královský hvězdář vyšetl z hvězd, že nejmladší královně se narodí podivuhodné dítě. Blížila se doba, kdy mělo dítě přijít na svět a 6 závistivých žen podplatilo stařenu, která měla o nejmladší královnu pečovat.
Když se mělo dítě narodit, schromáždili jste tyto šedy v její komnatě. Vymýšleli si různé záminky, aby mohli královně zavázat oči. Pak se dítě narodilo a celá komnata se najednou rozzářila světlem. Stařena však dítě zavalila do hadru a místo synka položila do kolébky kámen. Tak se dohodla s 6 zlými královnami. Dítě pak na jejich rozkaz hodila do jezera. Když se král dozvěděl, co leží v kolébce, jeho hněv neznal mezí. Okamžitě rozkázal, aby nejmladší královnu převlékli do hadru a udělali z ní služku. Od toho dne tedy vodní víla v paláci jen sloužila. Dostávala k jídlu hrstku mouky a na šaty nejhrubší plátno. Po namahavé denní práci často v noci vzpomínala na svou vodní říši, na své družky a bývalo jí smutno. A ráno mívala oči zarudlé od pláče. V jezeře, kam byl chlapeček hozen, žila veliká ryba, která vzala dítě pod svou ochranu. Opatrně ho spolkla a chovala ho ve svém velkém těle. V noci vysazovala děcko na břeh a teprve potom scháněla svou potravu. Pak dítě zase opatrně spolkla. Tak plynuly dny. Ale jedné noci zahlédla jedna z 6 královen malého prince na břehu. Okamžitě vzbudila své družky. Dali hlavy dohromady a vymysleli plán. Druhý den odpoledne si vyšli na procházku kolem jezera. Pak sotva se vrátili do svých komnat, začali všechny naříkat. Král dal zavolat dvorního lékaře, ale ten nepochodil. Pak přišel na řadu kouzelník. Ten byl však královnami podplacen a proto řekl: milostivý králi, v tomto jezeře žije velká zlá ryba. Ať vaši rybáři chytnou tuto rybu a přinesou ji. Spálím ji v ohni a královnám se uleví. Král tedy rozkázal rybářům, aby druhý den časně ráno vylovili rybu a přinesli ji do dvora. Tato zpráva se rychle rozšířila a když se o ní ryba doslechla, začala přemýšlet, jak by prince zachránila, i když sama přijde o život. Brzy se snesla noc a na obloze začaly vycházet stříbrné hvězdy. V té době se chodíval k jezeru napít okřídlený kůň z královské stáje. Když ho ryba viděla, vynořila se nad hladinu a zvolala: okřídlený koni, přicházíš jako

Druhý den ráno sešli se rybáři u jezera, vylovili největší rybu do sítě a odnesli ji do paláce. Zlé královny byly sami v kuchyni, když rybu přinesli, ale běda, prince v ní nenašli. Kam ho ta ryba schovala? Přemýšleli a hleděli jedna na druhou a mlčeli. Od toho dne se okřídlený kůň staral o prince. Před lidmi vůbec nepřijímal potravu. Jen v noci, když v paláci vládlo ticho, posadil prince na okraj žlabu a nakrmil se. Pak zase prince opatrně spolkl. Brzy se rozšířilo po celém dvoře, že nejrychlejší kůň v královské stáji zemře hlady. Když zlé královny uslyšeli tuto zprávu, poslali v noci svého sluhu načíhanou. Ten spatřil vše, co potřeboval, a druhý den podal královnám zprávu. Tak se zlé královny zase začaly radit, jak zahubit prince. Odpoledne sbírali vonavé květy jetele a přinesli je do stáje. Ale kůň o ně neprojevil zájem, ani se na ně nepodíval. Právě v tu chvíli tudy procházel král, a tak si k němu jeho zlé ženy šli na koně stěžovat. Král se zasmál a pochlubil se, nezná vás, ale vsaďte se, že ode mne jetel vezme. Vsadili se. Král odnesl pár lístků jetele do stáje a podal je koni. Kůň je však nepřijal. Král koně pohladil, znovu mu nabídl jetel, ale zase marně. Zlé královny se smály a připomněli králi prohranou sásku. Král se rozněval a rozkázal, okamžitě odveďte koně ze stáje, useknu mu hlavu. Sluha odvedl koně ze stáje, ale v tom okamžiku se okřídlený kůň vznesl a odletěl za obzor. Letěl a letěl nad různými městy, řekami a horami, až konečně přistál v dalekém království. Princ už byl dost velký, a proto ho kůň nemohl schovávat ve svém těle. Nazbíral proto v ulicích města staré hadry a zavlil do nich princovo tělo tak, aby nikdo nezahlédl slunce a měsíc na jeho ramenou. Dny míjeli a princ vyrůstal v mladého muže. Okřídlený kůň ho začal každý den vozit ke královskému dvoru. V paláci si ho zpočátku nikdo nevšímal, ale pak si ho velmi oblíbili. A nejmladší princezna se dokonce do chudě oděného prince zamilovala. Jednoho dne král seděl se svými třemi dcerami a náhle se obrátil k té nejstarší. Za koho se chceš provdat, dcero? Já? Já chci krále, řekla nejstarší princezna. A ty? Zeptal se král druhé dcery. Já chci prince, odpověděla. Hezkého a bohatého prince. A konečně se král otázal nejmladší a nejhezčí princezny. Chvíli se zamyslela a potom ukázala z okna na chudého prince. Král se zlobil.

0: pak dceru přemlouval, ale všechno marně. Princezna trvala na svém. Ať je tedy podle vaší vůle, řekl nakonec král a provdal své dcery tak, jak si sami přáli. Těm dvěma dal hodně zlata a té nejmladší, té dal chaloupku, aby měla se svým chudým manželem kde bydlet a žít. Léta uplynula, až jednou sousední král zaútočil na toto království. Do rozhodující bitvy poslal král nejstatečnějšího vojevůdce. Ale štěstí se přiklonilo na nepřátelskou stranu. Král už byl docela zoufalý a tu poprosila nejmladší princezna svého otce, aby poslal proti nepříteli jejího muže. Král neviděl jiné východisko a tak svolil. Princ s obnaženými rameny zaútočil. Když nepřátelé spatřili na křídleném koni prince, dostali strach a utekli. Princ zvítězil. V celém království se oslavovalo toto vítězství a konaly se hostiny na počest prince. Náhoda tomu chtěla, že princův otec byl spojencem sousedního krále a ten poslal svému příteli na pomoc vojsko. V čele toho vojska stál jeho nejmoudřejší rádce. Obě strany se připravovaly na konečnou bitvu. Sotva však královský rádce spatřil mladého prince, okamžitě si vzpomněl na vílu u jezera. Přemýšlel chvíli a pak odešel jako posel do druhého tábora. A ptal se tam prince na jeho otce. Princ byl tou otázkou zmaten a tak upřímně přiznal, nevím. Tento okřídlený kůň se o mě staral, jinak nikoho jiného nemám. Královský rádce dal odložit bitvu a vrátil se ke svému králi. Když se to starý král dozvěděl, poručil, aby mu přivedli ztraceného syna. Obě strany si pak podali ruce a uzavřeli mír. Princ však po dlouhém přemýšlení řekl královskému rádci. Když trváte na mém návratu, kladu si podmínku. Jestliže všech šest královen se stane služkami mé matky, vrátím se rád. Podmínka byla splněna. Krásná víla se stala opět královnou a šest zlých žen jejími služebnými. Od té doby víla šťastně žila se svým synem, princ spravedlivě vládl v zemi a všichni žili spokojeně a možná, že žijí dosud.
1: Posloucháte Pohádkové poklady.

Před mnoha a mnoha lety žil jeden císař, který měl tak náramně rád krásné nové šaty, že vydával všechny svoje peníze na to, aby byl pěkně nastrojen. Nestaral se o svoje vojáky, nestaral se ani o divadlo nebo o lov, staral se jen a jen o to, aby se ukazoval v nových šatech. Měl roucho pro každou denní hodinu. A tak, jako se říká o králi, že je v radě, tak tady se vždycky říkalo, císař je v oblékárně. Ve velikém městě, kde císař bydlil, bylo velmi veselo. Každý den tam přicházelo mnoho cizinců. Jednoho dne tam přišli dva podvodníci. Vydávali se za tkalce a tvrdili, že dovedou utkat tu nejskvělejší látku, jakou si lze představit. Nejenom, že prý jsou barvy a vzorek neobyčejně krásné, ale šaty, které se z látky ušijí, mají prý tu podivuhodnou vlastnost, že jsou neviditelné každému, kdo se neosvědčí ve svém úřadě, nebo je hloupý, až Bůh brání. To by byly přece skvělé šaty, myslel si císař. Kdybych je nosil, mohl bych přijít na to, kdo se v mé říši nehodí pro úřad, který zastává. Mohl bych rozeznat hloupé od chytrých. Ano, tu látku mi musí i hned utkat. A vysázel těm dvěma podvodníkům na ruku mnoho peněz, aby začali se svou prací. Podvodníci postavili také dva tkalcovské stavy, dělali jako, že pracují, ale na stavu neměli zhola nic. Bez dlouhého rozmýšlení si vyžádali to nejjemnější hedvábí a nejskvělejší zlato. To si strčili do vlastního váčku a pracovali na prázdných stavech dlouho do noci. Teď bych přece jenom rád věděl, jak daleko jsou s tou látkou, myslel si císař, ale bylo mu poněkud divně u srdce. Při tom pomyšlení, že ten, kdo je hloupý, nebo kdo si vůbec nehledí svého úřadu, látku nemůže vidět. Byl sice přesvědčen, že sám o sebe nemusí mít žádné obavy, ale přesto chtěl napřed někoho poslat, aby se podíval, jak to s látkou vypadá. Všichni lidé v celém městě věděli, jakou podivuhodnou sílu látka má, a všichni byli chtiví vidět, jak špatný nebo hloupý je jejich soused. Pošlu ke tkalcům svého starého, poctivého ministra, myslel si císař. Ten může nejlépe posoudit, jak látka vypadá, neboť má rozum a nikdo nezastává svůj úřad lépe než on. A tak starý, poctivý ministr zašel do sálu, kde ti dva podvodníci seděli a pracovali u prázdných stavů. Jemi, náčku, myslel si starý ministr a vykulil oči. Vždyť nic nevidím. Ale nahlas to neřekl. Oba podvodníci ho poprosili, aby byl tak laskav a přistoupil blíž a ptali se ho, jak se mu líbí krásný vzorek a nádherné barvy. Pak ukázali na prázdný stav a chudák starý ministr nepřestával kulit oči, ale nic neviděl, poněvadž tam nic nebylo. Pane bože, myslel si, že bych byl hloupý. No to bych si nikdy nepomyslel. Žádný člověk se to nesmí dozvědět. Já, že bych se nehodil pro svůj úřad? Ne, to nejde, abych řekl, že nevidím látku. No, proč pak nic neříkáte, pravil jeden tkadlec. O, je to překrásná látka, opravdu báječná, řekl starý ministr a díval se svými brýlemi. Ten vzorek a ty barvy, ano, povím císaři, že se mi to neobyčejně líbí. No, to nás těší, řekli oba tkalci a jmenovali barvy i vzácný vzorek jejich jmény. Starý ministr dobře poslouchal, aby to mohl císaři povědět, až se vrátí. A také to udělal. A tu podvodníci žádali ještě více peněz, víc hedvábí a zlata, že prý je potřebují na tkaní. Všechno strčili do vlastních kapes, na stav se nedostalo jediné vlákénko. Tkali dál jako dřív na prázdném stavu. Císař k ním poslal zakrátko zase jiného zdatného hodnostáře, aby se podíval, jak pokračuje tkaní a zda bude látka brzy hotova. Vedlo se mu stejně jako ministrovi. Díval se a díval, ale poněvadž tam nebylo nic než prázdné stavy, nic neviděl. No tak co? Není to krásný kus látky? Ptali se oba podvodníci a ukazovali a vysvětlovali nádherný vzor, který tam vůbec nebyl.
Hloupý přece nejsem, myslel si hodnostář, že bych se tedy nehodil ke svému dobrému úřadu. To by bylo opravdu divné, ale nesmím to dát na sobě znát. A tak chválil látku, kterou neviděl, a ujišťoval je svým potěšením z krásných barev a nádherného vzoru. Ano, ano, je opravdu báječná, řekl císaři. Všichni lidé ve městě mluvili o nádherné látce. Tu ji chtěl vidět sám císař, dokud ještě bude na stavu. Odebral se s celým zástupem vybraných mužů, mezi kterými byli i ti dva staří zkušení hodnostáři, k oběma prohnaným podvodníkům, kteří tkali ze všech sil, ale bez jediné nitky na stavu. Není ta látka báječná? Ptali se oba zkušení hodnostáři. Vaše veličenstvo, račte se podívat, jaký vzorek, jaké barvy. A ukazovali na prázdný stav, neboť se domnívali, že ostatní tu látku určitě vidí. Co to je? Myslel si císař. Nic nevidím. No to je přece hrozné. Což pak jsem hloupý? Nehodím se snad k tomu, abych byl císařem? To by bylo to nejstrašnější, co by mě mohlo potkat. O, látka je opravdu krásná, řekl však nahlas. Vyslovují s ní svou nejvyšší spokojenost. A spokojeně pokyvoval a pozoroval prázdný stav. Nechtěl říci, že nic nevidí. Celý jeho průvodce díval a díval, ale neměl z toho víc než všichni ostatní. Přesto však říkali jako císař. O, je opravdu krásná. A radili mu, aby si šaty z té nové nádherné látky vzal prvně na nejbližší veliký průvod. Je báječná, překrásná, skvělá. Šlo od úst k ústům a všichni s ní byli náramně spokojeni. Císař dal oběma podvodníkům do knoflíkové dírky rytířský kříž a nádavkem titul dvorních tkalců. Celou noc před oním dopolednem, kdy se mělo konat procesí, seděli podvodníci u svých stavů a měli zapáleno víc než 16 světel. Lidé se mohli přesvědčit, jak mají napilno, aby dohotovili císařovi nové šaty. Tvářili se, jako by odebírali látku ze stavu, stříhali ve vzduchu velikými nůžkami, šili jehlou bez nítě a nakonec řekli, hle, už jsou šaty hotovy. Císař k ním sám přišel se svými urozenými kavalíry a oba podvodníci zdvihli jednu ruku do vzduchu, jako by v ní něco drželi a pravili, hle, tady jsou kalhoty, tady je suknice, tady je plášť a tak pořád dále. Jsou lehké jako pavučina. Člověk by si málem myslel, že nemá na těle dočista nic, ale to je právě veliká přednost těch šatů. Opravdu, opravdu přisvědčovali všichni kavalíři, ale nic neviděli, poněvadž tam nic nebylo. Vaše císařské veličenstvo, račte si nyní nejmilostivěji svléci svoje šaty, pravili podvodníci. Oblečeme vám nové, tam prosím, tam, před to velké zrcadlo. Král odložil všechno svoje šatstvo a podvodníci se tvářili, jako by mu oblékali jednotlivé kusy nových šatů, které mu ušili a vzali ho kolem pasu, jako by mu něco připevňovali. To měla být vlečka a císař se před zrcadlem otáčel a obracel. O, jak vám sluší, jak skvěle padnou, vychvalovali všichni císařovi nové šaty. Jaký vzorek, jaké barvy, je to skvostné roucho. Venku stojí dvořané s nebesy, která ponesou nad vaším veličenstvem v průvodu, hlásil vrchní ceremoniář. Dobrá, jsem přece připraven, pravil císař. Padnou mi dobře, co? A pak se ještě jednou otočil před zrcadlem, neboť chtěl vzbudit dojem, jako by si opravdu prohlížel nádherné roucho. Komoří, kteří měli nést vlečku, hmatali rukama po podlaze, jako by ji zdvíhali. Šli a drželi se vzduchu. Nesměli na sobě dát znát, že nic nevidí. A tak císař kráčel v průvodu pod nádhernými nebesy a všichni lidé na ulici i v oknech říkali, bože, bože, jak krásné jsou císařovi nové šaty, jakou nádhernou vlečku má na svém rouchu, jak znamenitě mu to padne. Nikdo nechtěl na sobě dát znát, že nic nevidí, neboť by se pak přece nehodil pro svůj úřad, nebo by byl náramně hloupý. Žádné z císařových šatů neměly takový úspěch.
Ale vždyť král nemá nic na sobě, zvolalo jedno malé dítě. Pane bože, slyšte hlas nevinátka, řekl otec. A jeden šeptal druhému, co to dítě povídalo. Nemá nic na sobě, nemá nic na sobě. Tuhle jedno malé dítě říká, že nemá nic na sobě. Vždyť nemá nic na sobě, volal nakonec všechen lid. A císaři běhala husí kůže po celém těle, neboť si byl vědom toho, že mají pravdu. Ale myslel si, teď musím vydržet do konce průvodu. A tak si vykračoval ještě pyšněji a komoří šli za ním a nesli vlečku, která tam vůbec nebyla.

0: Posloucháte Pohádkové poklady.
1: Říká se, že když člověku přeběhne přes cestu zajíc, znamená to jistou smůlu. Snad je na tom něco pravdy, protože když nesli malého Olafa ke křtu, zajíc jim přes cestu přeběhl a následek toho se ukázal. Když byl Olaf maličký, vypadal docela obyčejně, ale jak trochu povyrostl, vyklubal se z něho divný ptáček. Na všechno koukal, všeho si všiml, ale vůbec nic si nepamatoval. Když mu matka nebo otec uložili nějakou práci, musel si rozkaz stále opakovat, aby ho nezapomněl. Ale matka ho přesto měla ráda. 15. narozeninám mu chtěla upéci koláče, ale běda, v komoře nenašla ani prášek mouky. Povídá Olafovi, dojdeš mi do mlýna pro 2 kila mouky. Dojdu pro 2 kila mouky. A nezapomeneš to? Nezapomenu to, opakoval Olaf po matce, protože vždycky všecko pro jistotu opakoval. Nepopleť si tedy nic, přineseš ze mlýna 2 kila mouky, pěkně si to ještě cestou opakuj. A Olaf se vydal na cestu. Do ruky si vzal placku, ukusoval si z ní a přitom si potichu říkal 2 kila, 2 kila, 2 kila. Až říkal nakonec už docela nahlas 2 kila, 2 kila, ukousl kus placky a zase 2 kila, 2 kila, 2 kila, 2 kila. Šel cestou, která se vinula kolem pole, na němž sil sedlák obilí. Rozhazoval je spokojeně ze zástěry plnými hrstmi. Tu jde kolem nějaký člověk a přeje sedlákovi. Pomáhej pánbu, aby se vám hodně obilí urodilo. Olaf si vzpomněl, že má také pozdravit a zahoukl. Pomáhej pánbu, 2 kila, 2 kila, 2 kila. Jak to sedlák uslyšel, náramně se rozlobil, pustil zástěru, až se obilí sypalo a běžel za Olafem. Chytil jej za ucho a křičel, já ti dám nezdaro posmívat se mi, že mi z mého poctivého obilí vzejdou jen 2 kila. Nezlobte se na mě, pan táto, pištěl Olaf, vždyť já jsem si to říkal jen tak. Takové věci nemáš vůbec povídat. Máš pěkně přát, dej Bůh 100násobně. Olaf poděkoval a slíbil, že si sedlákova slova bude pamatovat. Šel dál a říkal si hezky nahlas. Dej pánbu 100násobně, dej pánbu 100násobně, až přišel k osamělému stavení. Na dvoře spatřil divý schon. Odněkud vyběhly 2 krysy a domácí na ně pořádali hon. Pronásledovali je košťaty a klacky z kouta do kouta a ne protivná zvířata zabít. Olaf zůstal stát nad nezvyklou podívanou a jen si vytrvale říkal, dej Bůh 100násobně, dej Bůh 100násobně. Jak ho lidé zaslechli, nechali krysy krysami a pustili se do Olafa. My ti dáme, přát nám toho neřádu 100násobně. A buch, buch, buch, rána za ranou pršela na Olafova záda. Sousede, nechte mě, já jsem tím nic zlého nemyslel. Ale co bych měl tedy říkat? Podívej se, hochu, měl si třeba říci, pryč s tím neřádem a ne nám ho přát 100násobně. S těmi slovy chlapce propustili. Olaf kráčel dál a poslušně si opakoval, aby ani hlásku nezapomněl. Pryč s tím neřádem, pryč s tím neřádem. Kousek dál potkal na cestě myslivce, který vedl na řemínku krásného psa. Ohaře. Pryč s tím neřádem, pryč s tím neřádem, zaslechl myslivec, když míjel Olafa. Obrátil se, naježil vousy a zavolal. Co mému psu říkáš neřád? Já ti toho neráda ukáži, hned uvidíš. A pustil psa z řemínku. Chyťo! Za psem se jen zaprášilo, jak se odrazil všemi čtyřmi a už držel milého Olafa vzadu za kalhoty. Prosím vás pěkně, pane myslivče, zavolejte si zpátky svého pejska, ať mě pustí, já už mu nic škaredého říkat nebudu. No proto, ani bych ti neradil podruhé něco takového říkat. Pravka broky, je to čistokrevná fenka a chci ji v městě dobře prodat. Máš mi raději přát, ať ji pěkně prodáte. Pojď a nech ho, zavolal psa. Olaf si oddechl a raději honem upaloval dál. Přidržoval si rukou roztržené kalhoty a uháněl co nejdál od psích zubů. Ale nezapomněl, co mu radil myslivec, a říkal si, ať ji pěkně prodáte, ať ji pěkně prodáte. A tu běžel kolem domu, z něhož právě vycházela svatba. Nevěsta v plné nádheře vystupovala do kočáru, svatebčané rozveselení stáli okolo. Olafovi se vyšňořená nevěsta tuze líbila, díval se proto na ní a přitom stále ještě volal. Ať ji pěkně prodáte, ať ji pěkně prodáte, ať ji pěkně... Ale nedořekl, sotva ho svatebčané uslyšeli, jako když píchne holí do sršního hnízda. Než se Olaf vzpamatoval, sesypali se kolem něho a už padaly pohlavky. Lidičky, nechte mě, vždyť já jsem vám nic neudělal, ho řekoval Olaf. My ti dáme o naší nevěstě říkat, ať ji pěkně prodáte. Myslíš, že ji provdáváme za peníze? Ale co jsem měl říkat? No, mohl si třeba říci, tady je štěstí, tady je radost. Pamatuj si to pro podruhé. Tak Olaf šel dál a jen si tiše říkal, tady je štěstí, tady je radost. Došel až do sousední vesnice, v níž byl větrný mlýn, do kterého měl vlastně namířeno. Ale jaké neštěstí. Hned první stavení ve vesnici stálo v plamenech. Červený kohout divoce poletoval po střeše. Celá vesnice měla plné ruce práce s hašením, protože foukal prudký vítr a bylo nebezpečí, že chytnou i sousední domy. Olaf zůstal stát s vyjevenýma očima, hleděl na hořící dům i na vesničany, jak se rvou s ohněm, a jenom si říkal, tady je štěstí, tady je radost, tady je štěstí, tady je radost. Zaslechl to jeden ze sousedů a zle se rozhněval. Kdo kdy viděl takového surovce, aby se radoval, když někomu hoří střecha nad hlavou? Popadl putnu vody, skočil k chlapci a už byl Olaf mokrý od hlavy až k patě. A ještě dostal naučení. Kdyby si se raději přál, aby vítr se utišil. Olaf šel dál, jako zmoklá slepice, a říkal si, ať se vítr utiší, ať se vítr utiší. Konečně se dostal k větrnému mlýnu, kde měl koupit mouku. Byl to pěkný mlýn, lopaty mu sahaly až k zemi, u jedné z nich stál mlynář a co si na ní opravoval. Byl velmi rozčilen a pln spěchu. V mlýnici měl připraveno plno pytlů s obilím, ale celý týden nemohl mlít, protože nezafoukal ani nejmenší vánek. Teprve dnes se vítr řádně zvedl. Olaf zůstal stát, koukal na mlynáře, jak pospíchá s prací, a říkal si, ať se vítr utiší, ať se vítr utiší. Mlynář byl člověk horkokrevný. Když slyšel, že mu chlapec přeje, aby vítr přestal foukat, sotva začal, skočil k Olafovi a už zvedal ruku k výplatě. To bylo na chudáka chlapce přece jen trochu mnoho a dal se proto do pláče. Vždyť mě k vám poslala naše maminka, já jsem přece Olaf. No, A co vlastně chceš?
2: Já jsem měl od vás přinést. Měl jsem přinést.
1: Olaf se rozplakal ještě víc.
2: Já jsem to zapomněl. Bú. Maminka mi doma za to vyhubuje.
1: Nepláč, povídá mlynář. Však si ještě vzpomeneš, co jen tvá maminka mohla chtít. Počkej, už to mám. Ty jsi říkal, ať se vítr utiší, viď? A proč pak si to vlastně říkal? To mě naučili u statku, který hořel, a přitom mě polili vodou. A co jsi jim, prosím tě, udělal, že byli na tebe takový zlí?
2: Nic. Já jsem si jen říkal, tady je štěstí, tady je radost.
1: Pro pána krále, kdo ti tohle poručil říkat?
2: To mi řekli tam, co byla svatba. Ona, ta nevěsta, byla taková hezká, ale stejně mi nabili.
1: A co jsi jim vyvedl?
2: Já jsem šel jen tak okolo a opakoval jsem si, ať ji pěkně prodáte.
1: No, nedivím se, že jsi dostal za uši. A jak ses tohle naučil?
2: To mi řekl myslivec, co vedl na trh psa. Psa na mě pustil a on mi roztrhl tuhle vzadu kalhoty.
1: Ach, ty nešťastníče. A co jsi vyvedl myslivci?
2: Já jsem si jen říkal, pryč s tím neřádem. A to mi zase poručili říkat lidé, kteří v jednom statku honili krysy po dvoře.
1: A co těm si říkal?
2: Já jsem se na ně jen tak chvilku díval a opakoval si, dej Bůh stonásobně. A na to oni za mnou vyběhli a holem i mě přeměřili.
1: A kdo tě k tomu navedl?
2: To mě naučil sedlák, co sil na poli obilí, a taky mě byl.
1: A proč?
2: Ono se mu nelíbilo, když jsem šel okolo a říkal jsem si dvě kila, dvě kila. Sláva, už to mám. Dvě kila mouky jsem měl od vás přinést.
1: Mlynář si odechl. Vždyť já říkám, že ty nejsi tak hloupý chlapec. A pohladil hocha po vlasech. Potom mu navážil mouky a poradil, aby byl cestou domů hezky sticha a nikde nic neříkal. Olaf ho poslechl a tak se dostal bez nehody zase domů. Maminka mu napekla dobrých puchet, ach, tak dobrých, že Olaf na všecko trápení zapomněl a hned se nabízel, že půjde co nejdříve pro mouku zas.
3: Zajímá tě, kdo pohádku napsal a natočil?
4: Chceš si poslechnout další
3: příběhy? Jdi na web radiojunior.cz.
4: Zajímá tě, co je in?
3: Tak poslouchej Trenduj, novou lifestyleovou talkshow o vás, pro vás.
4: Přijít do ní může každý, kdo se nebojí šérovat, včetně tebe.
3: Eva Sinkovičová hosty vyspovídá, proberou, co řeší, co je baví a taky, co zrovna trenduje.
4: Navíc na ně čeká záludný kvíz i rozhlasová výzva.
3: Co myslíte? Daj to?
4: Pust si Trenduj. Každý druhý víkend v 16.00 anebo kdykoliv na webu Rádia Junior.
3: A budeš vědět, co je trendy.
4: Yes.
5: Tak mě napadá, jak to vlastně bylo s tím dědem vševědem? Pamatuješ si na tu pohádku?
4: Děd vševěd? No, to je ten, co měl ty zlatý vlasy, ne?
5: Jo, jo, ale o čem ta pohádka vlastně byla? Vzpomínáš si?
4: No, takhle z hlavy ti to nepovím, ale můžeš si to poslechnout ve vysílání a na webu Rádia Junior od 25. listopadu. Rádio Junior totiž přináší rovnou 10 nově zpracovaných klasických pohádek, jako jsou Červená karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků, Čert a káča nebo právě Tři zlaté vlasy děda vševěda.
5: Vážně? Tak to si musím poslechnout. A kdeže to najdu?
4: Všech 10 klasických pohádek najdeš od 25. listopadu na webu radiojunior.cz.
6: Dobrý večer, milé děti. Zdraví vás Skřítek Hajaja. Po sedmé a naposledy otevřeme deníček sedmileté Kačky. Dnes se z něj dozvíme, jak se u nich doma těší na Štědrý den. Co myslíte, že dostane kačka od Ježíška? A najde se pod stromečkem i něco pro mopse? Poslechněte si příhodu s názvem Vánoce a dozvíte se to.

Dobrý večer, děti. Ahoj, Deníčku. A je to tu. Další Vánoce. Asi se divíš, že ti mám čas psát zrovna na Štědrý den, kdy nikdo nic nestíhá a všichni šílej. Jenže já mám čas. Vlastně nevím, co dělat a cítím se trochu osaměle. Nemůžu ven, protože strašně chumelí. Stejně bych si neměla s kým hrát. Jak taťka s oblibou prohlašuje, na Štědrý den má být rodina pěkně pospolu, čili pohromadě. Proto jsou všichni kamarádi zalezlí doma. My taky, a to i s karlovarskou babi a dědou, protože slavíme u nich. Sice jsme pěkně pospolu, ale tak nějak každý zvlášť. Je 7 ráno, taťka je nahoře v podkroví a ještě chrní. Nechápu, jak vydrží takhle dlouho spát zrovna na Štědrý den. Já bych pukla těšením. Ale on se netěší a nepuká. Vlastně ho podezřívám, že jen dělá, že spí, aby se co nejdýl vyhnul všem těm svátečním přípravám. Mamka zabrala kuchyň. Sotva jsme si tam s dědou připravili snídani, vyhnala nás a za chvíli ji zahalila oblaka páry z kastrolů a trouby. Občas se odtamtud ozve zlověstné zabručení. Řekla jsem dědovi, že přesně takhle si představuju dračí jeskyni s nelítostnou saní. Smál se, až mu zaskočila Vánočka. To přilákalo pozornost mamky, která se pro změnu nesmála vůbec. Vypadala vystresovaně a zajímala se, co ho tak pobavilo. Děda se radši stáhl do dílny a jako každý rok tam zprovozňuje světýlka na stromeček, která jako každý rok nesvítí. Nová ale koupit nedovolí a po každého urazí, když to někdo navrhne. Pochopila jsem to tak, že naše světýlka jsou vzácná, protože jsou z dob, kdy se ještě věci dělaly tak, aby vydržely. To je pravda. Vydržely. Ale nesvítí. Na dědovu obranu musím říct, že jim nakonec pokaždé nějak domluví. I když z nich čouhají drátky, jsou obalené izolepou a unaveně poblikávají, náš stromeček rozzáří teploučkým žlutým světlem. Já k nim přidám ozdoby. Máme jich mraky. Děda mi je vždycky na Štědrý den ráno pomůže snést z půdy ve starých zaprášených krabicích a celé zdobení nechá na mě a na babičce. Ta sice nemůže kvůli té své nemoci chodit a leží v posteli, ale přes otevřené dveře ložnice vidí do obýváku, přímo na stromek. Radí mi, kam mám pověsit lesklé skleněné koule, třpitivé barevné šištičky nebo křehké zvonečky. Nemá ráda, když u toho koukám na pohádky v televizi. Prý jsem je už stejně viděla tisíckrát. Radši mi vypráví, kdy a kde, jakou ozdobu kdysi koupili a jak dřív u nich doma slavili Vánoce. To sice taky dávno znám nazpaměť, ale pořád mě to baví. Zajímá tě, Deníčku, co mops? S ním celý den nic nebude. Je zalezlý v kuchyni. Prý mamce pomáhá udržovat čistotu. Ve skutečnosti ale prostě jen čeká, až něco spadne na podlahu, aby to sežral. Aha, z dílny se právě ozval dědův vítězoslavný pokřik, tak to už asi budou svíčičky opravené a já půjdu zdobit. Stromeček je hotový a můžu ti, můj milý Deníčku, zase chvíli popisovat, jak pokračuje náš Štědrý den. Taťka stále simuluje spánek. Mamka už vyvětrala kuchyň a teď ve sklepě hledá sváteční jídelní servis. Každé Vánoce jíme z jiného. Jsme v Karlových Varech a tady snad porcelán roste i na stromech. Všude v okolí stávaly porcelánky, kde se vyrábělo nádobí. Sklep máme plný talířů, talířků, mis a misek, hrnků a čajových konviček zdobených zlatem, kvítečky, různými klikyháky i jen tak čistě bílých. Děda s babi je celý život schromažďovali a levně nakupovali ve výprodejích. Trochu jako když si syslové dělají zásoby na zimu. Prý to bude jednou moje věno a dědictví. Jestli tomu dobře rozumím, myslej si, že s nás najdu ženicha, když budu mít tuny porcelánu. Pak kdo moc kouká na pohádky. Mops vzdal vysedávání v kuchyni. Mamka z hlubin sklepa vylovila talíře lemované tenkou stříbrnou linkou a taťka se konečně vyhrabal z peřin. Teď tu slavnostně naladěný popíjí kávu a ukusuje cukroví.
U nás doma na Štědrý den normálně jíme, na zlaté prasátko si nehrajeme. Stačí nám náš uchrochtaný béžový mops. Teď tu až do večera zavládne klid a konečně si spolu užijeme spoustu zábavy. Mamka bude všechny nutit do provozování vánočních tradic, i když sama ví, že to s naším psem nemá cenu. Při pouštění lodiček z ořechových skořápek a svíček mops funí tak, že každý plamínek hned svoukne. Během rozkrajování jablíček se je snaží sníst. A zkuste házet pantoflí, když máte doma aportovacího maniaka. Já stejně nemusím zjišťovat, jestli se za rok vdám. Mám totiž tolik porcelánu, že na mě budou kluci stát fronty. Už je pozdě a chystám se spát. Musím ti ale ještě, můj milý deníčku, aspoň krátce popsat, jaký jsme měli Štědrý večer. Táta usmažil ty nejlepší řízky z kapra. Ani jedna kostička. Pomáhala jsem mu při obalování. Děda si při večeři jako obvykle neustále přidával bramborový salát, i když už všichni dojedli. Dělá to proto, abych musela dál sedět u stolu a nemohla se vrhnout na dárky. Je to jeho zdržovací taktika, jak mě navstekat. A funguje pokaždý. Babi ho ale po chvíli okřikla: nezlob to ubohé dítě. Pak už šlo všechno jak na drátkách. Ubohá já jsem každému od stromku nosila dárky zabalené v zářivě barevných papírech. Všichni vykřikovali: o, další pro mě? Tolik? To jsem musel být ale hodný. No, nemyslím, že to tak funguje. Dostala jsem nejvíc věcí ze všech a to jsou minimálně mamka s babičkou daleko hodnější než já. Mops se nadšeně rochnil v odložených stužkách, mašlích a zmuchlaném balícím papíru. I na něj pod stromečkem čekalo pár balíčků s jeho jménem. Pro mě ale stejně zůstane tím nejlepším vánočním dárečkem právě on. To už do nejdelší smrti nic nepřekoná. Dobrou noc.

0: Další Hajajovy příběhy ve vysílání Rádia Junior i na webu radiojunior.cz.
1: Rádio Junior, velká pohádka.
2: Jedna hrůza je název Temného lesa, ve kterém žije 7 divoženek potrestaných za své hříchy. Jež se dopustili. Jednu z nich, samozřejmě tu nejhezčí, si vybere mladý Abraham a pokusí se zlomit kletbu, která ji spoutává. Jak? To se dozvíme v pohádce nazvané Jedna hrůza. Napsal Karel Šiktanc, režie Ivona Žertová, účinkují Martin Písařík, Barbora Sajdlová, Zdeněk Žák, Jiří Lábus a další. Natočeno v roce 2007.

Jo, jo, jen si houkni. Už se bojím. Koukni. Ano, Suvičko, hezky mě hlídej. Ať v tom tvém lesejku nezabloudím. Ale popravdě, já už takových prošel. I takhle pod mě jako teď. Počkej. Jakoby v dálce někdo zpíval. Poleď za mnou, Suvičko. Hele, vidíš? Tam v tom průseku něco svítí. Nízká pozlacená záře.

0: Ale, koukněme se. Lesní víly.
1: Konec smíchu, konec hraní. Mluví vaše lesní paní. Která dnes Světluška?
2: Skamejka, Maruška.
1: Která Divoženka?
3: Z Horoměří, Lenka.
1: Která lesní pana?
2: Z Bělé, Radovana.
0: Člověče, to se ti snad zdá. 7 holek v dlouhých šatech jako o muzice a běhají, lítají, jako by neuměli ani chvilinku stát. Sivá, modrá, žlutá, zelená.
1: A která dnes Jezinka? Z Libovic, Rezinka.
0: Páni, ta je asi ze všech nejpěknější.
1: A co černá Víla?
2: Ze Stach, Drahomila.
1: Která bílá Žínka?
2: Z Brodu, Karolínka.
1: A větrná holka?
2: Z Vinařic, Nikolka.
1: Ticho. Jste tu za trest, ne pro velké žerty. Takže hezky do kruhu a točíme se. A rychleji. A rozpočítáme se.
4: Jo, sester, pohromadě 7. Tatíček je vyprovodil před dům.
5: Jedna měla v míse hrozen,
6: druhá měla vlasy pozem.
7: Třetí vonou mast.
4: Na koho to slovo padne, ten musí jít
0: krás. A hrajeme se. Ony ty lesní žínky nebudou žádné dobračky.
1: Slovo padlo na tebe, Jezinko Rézinko. Rozuměla jsi?
8: Ano, lesní paní, rozumím tomu dobře.
0: Krutí péro, zrovna ta ze všech nejhezčí.
1: A ostatní, jak už mají, poručíno, nařízíno, naučíno. Strašit děti, svádět potulné z cesty, volat u bažin, svoukávat světla v lampách, hučet v komínech a kamna zhášet. Jasné?
2: Ano, bude podle tvého.
1: Tak, na šťastnou zlou cestu.
0: Počkej, Suvičko, musím za tou hezkou. Ale kde vůbec je? Támhle, ano, to je ona, ta celá plavá. Jenže letí, jako by měla křídla. Čauajs! Ještě si kvůli těm zázrakům hlavu urazím. Uháněl jsem tím šerým lesem, co jsem mohl. Ale kde pak? Z plavých dlouhých šatů brzy ani nitečka a les táhl se jako lovosice. Když konečně ustoupil polím a lukám, na devsí v kopci už zvolna svítalo. Z vršíčku k návsi vidím, jak se hrnou 2 halamové a vedou mezi sebou můj ty Abraháme, onu panu Rézinku. Už není v divém plavém šatě, ale v obyčejných vesnických hadrech. Skrčil jsem se za zvonici.
9: Jen pojď, křepeličko, on už si to s tebou starosta vyřídí. Člověče, hvízdale, nech toho. Vedeme zlodějku a ty si přitom pískáš.
10: No co? Já si hvízdám rád. Teď žíně zabuš na vrata a uvidíš, jak z nás bude starosta takhle po ránu skákat radostí.
11: Co je, troubelové? Prší vám na cimboří? Otravovat mě v tuhle hodinu?
9: Starosto, chytili jsme zlodějku. Ukradla ze stáda ovci.
11: Pomalu. Co si zač, cácorko? Slyšíš mě?
10: Ona nemluví, starosto, ani slovo. Ne. Třeba je nemá.
11: Však se v šatlavě rozmluví. Do večera bude brebentit jako house. A kde je ta ovce, kterou ukradla?
9: No právě, to se vůbec neví.
11: Cože?
10: No na mou duši. Asi někam schovala.
11: Morcec, mazec mordianskej, co je to za řeči? Jak se může ovce ztratit ze světa, co? No to mi povězte vy dva.
12: Já bych se po ní třeba podíval, pane starosto.
11: Kde jsi tu vzal? A co si zač?
12: Amen, amen, pravím vám, říkají mi Abraham.
9: Co si to dovoluješ? Takhle mluvit se starostou.
11: Zmlkni, žíně. Abraham říkáš. Aha. A o co ti jde?
12: O tu ovci. Že bych ji třeba našel, jestli je někde schovaná.
11: Jde ti jenom o ovci?
12: A taky o to děvče tady.
10: Jo.
12: Teď je to ještě dítě.
11: Jsi kazatel, či co?
10: On nám to bude radit.
12: Kazatel nejsem, ale sem tam něco umím. Třeba by se vám to hodilo. Koně kovu, chleba peču, sudy smolím, pole ořu, boty spravuju.
11: Boty? Což pak o toho boty by se šikly? Švec nám před nedělí umřel.
12: Tak jsem s nima, s botičkama. Hned se do toho dám. A tuhle panenku na oplátku pusťte. Ať si jde po svých.
11: Tak to prr.
9: Boreď, vykuky jeden.
11: Uděláme to takhle, chasníku. Panenka půjde hezky do chládku a ty si sedneš před šatlavu a budeš do večera spravovat boty. A můžete si přitom skrz okno i povídat, když ti oni tolik jde o pobertu.
10: Jo, budete celý umluvený, zvlášť když ženě má.
11: A večer se uvidí. Třeba ji pustím, třeba ne. A třeba se jí tam uvnitř tak zalíbí, že se nebude chtít hnout. Platí?
12: Jo. Taky, co mi zbývá. Jak mi tam kverpánku po neboštíkovi ševci lidi nosili bodky a holínky a bufy a škrpále, jak jsem tam ťukal a lepil a řezal a dratvoval, čekal jsem, že třeba rézinka skrz okno něco zavolá. Nebo aspoň špitne. Ale kde pak? Byla tichá jako holoubě. Asi se chudák bála, takže mi nezbylo, než být ševcem po celý dlouhý čtvrtek.
9: Bože, jeden mlátí do verpánku a druhej zas výzdá jako pominutej.
11: Konec ševcoviny, mládenče, je skoro tma. A ty hvízdale sklapně píšťalu. No, mladíku Abraháme, pracovat umíš, to musím uznat. Tak mě napadá, nechceš to tady u nás v Horní vsi vzít po Matějovi? Lidi tě chválí, svoje by si zviděla.
12: Děkuju, starosto, možná pozdějc. Teď mám ještě nějaké řízení.
11: Jak je ti libo, sám sobě si vlastním pánem. Ale jestli chceš, abych pustil tu kradlavou holku, musíš mi tu něco nechat jako zástavu. Aspoň se vrátíš.
12: Zástavu? Já ale nic nemám. Leda čepici?
11: Beru. Jenže je to málo.
12: Tak tu máte. Venku je teplo, dám vám košili.
11: A co do třetice?
12: Nejvejš boty. Bez kalhot chodit nebudu.
11: Dobře, mladej.
12: Kdo je bosý, toho pámbu nosí, říká se, ne?
11: Správně. A kdo je obutý, ten bývá nadutý. Žíně, hvízdale, puste ven tu cácorku. A tobě, Abraháme, půjčím svůj bič. S ním tu holku poženeš až k jedný hrůze. Tam si třeba pust. Však se tam ve tmě naučí řáckýmu strachu.
9: To jo, to jo, to určitě.
10: To jo.
12: Počkejte, teď vám nerozumím. K jaké hrůze myslíte?
11: Jedna hrůza, tak se říká tomu lesu v údolí. Je veliký, hluboký, kde kdo se mu spíš vyhne. Je prý samá divá pana a divných duchů plno. Nemluvě o kváčovi.
12: A to je zas kdo?
10: Asi vej kváča. Lesní kníže!
11: Lapka, berka, zloděj v jedný osobě. Jako tady leta. Podle tebe prý ještě dítě. Tak tu máš. A pořádně jí zapráskej na cestu.
12: Šli jsme spolu k jedné hrůze. K tomu lesu, ze kterého jsem ráno do Horní vsi přišel. Mlčeli jsme, ale ve mně srdce bušilo jako hrom. Až jsem se bál, že to panenka uslyší. A pak už jsem to nevydržel.
13: Přede mnou němou dělat nemusíš. Já už tě slyšel mluvit. Jezinko, rézinko.
8: Kriste, pane, jak to víš? To se nesmí. To by tě mohlo stát i život.
13: Ale strachy kotrmelce do foroty dělat nebudu. Radši mi řekni, co zprovedla, že jsi za trest divoženkou? Že chodíš krást a strašit a ubližovat?
8: Byla jsem zlá. Hlavně na otce.
13: Aha. A Co ty ostatní?
8: Všechny jsme z okolí a všechny jsme se nějak provinili.
13: A jak dlouho budeš muset takhle žít?
8: Už na pořád. Leda by pro mě někdo udělal 3 dobré skutky po 3 dny či noci za sebou.
13: 3 dobré skutky? To bych možná dokázal.
8: A proč bys to dělal, prosím tě? Počkej, kam vlastně jdeš?
13: S tebou.
8: Ne, to nejde.
13: Co by ne?
8: Přece nechceš jít až k lesní paní.
13: Rezinko, ty přece musíš přinést něco ukradeného, ne?
8: Bez toho nesmím naspátek. Jenomže ovečku mi ti 2 sebrali.
13: Tak co kdybys přivedla mě? Nechtěla ani slyšet, že už jsem pro ní udělal dost a že je mi moc vděčná, ale teď abych honem raději šel, že s lesní paní nejsou žerty. Ráda si hraje, to jo. Hry má nade všecko. Ale jakmile se prý rozlobí, spustí hromy blesky. Mně se ale od Rezinky nechtělo. A tak jsem do ní mluvil a mluvil, až jsme spolu vymysleli báchorku o kočím. To jsem byl jako já, kterého Rezinka uspala na kozlíku bolehlavem, ruce mu svázala a teď ho vede ještě omámeného sem do jedné hrůzy jako uloupenou kořist.
14: Podívejte, jak se tváří.
15: Jak by hledal, kde má koně.
14: A je bez bot, bez košile. Ještě, že má bič.
1: Rezino, rozvaž mu ruce a podej mi ten bič. Pěkně tě u nás vítám, chasníku. Jak pak ti říkají?
13: Abraham.
1: Abraham, Abraham, peliněk ti natrhám. Tak se hraje na jména. Znáš tu hru?
13: Znám.
1: Výborně. Jaké je tvé druhé jméno, Abraháme?
13: Druhé? Třeba Lukáš.
1: Lukáš, Lukáš. Kde máš hlavu? Ukaž.
16: A když řeknu Lenka?
13: Jsi na mě moc tenká.
16: A když řeknu Madla?
13: Abys neupadla.
1: Ticho. Dobře, chasníku. Ale brzy už bude svítat. Máme čas na jedinou hru. Vyber ji ty.
13: Co je to za hloupost?
1: Žádná hloupost. Vyber hru a dej si pozor, abys neprohrál. S námi se musí vyhrávat, ne prohrávat.
13: Zní to jako pohrůžka, ale dobře. Tak třeba... na slepou bábu.
1: Proč ne? Zavážu ti tedy oči. Tak... A teď mi podej ruku.
14: A už se točíme, už se ptáme.
17: Slepá bábo, kde jsi byla?
13: U pekaře.
17: Co jsi dostala?
13: Kus koláče.
17: Kam jsi ho dala?
13: Na kraj stola.
17: Kdo ti ho vzal?
13: Paní sova.
17: Kam letěla?
13: Nevěděla.
17: Ukaž zuby.
13: Nemám huby.
17: Zasměj se mě.
13: Nechce se mě.
14: Tak si jdi ty, slepá babko.
1: Najdi si mě, dám ti jabko.
13: Teda,

0: Lezinko? To jsi ty?
1: Saf, raporte. Já jsem ještě před chvilkou viděla.
0: Kdo je to?
1: Já, Drvoštěpka. A nemůžu se z toho ostružení vymotat.
0: Ukažte, pomůžu vám.
1: Děkuju. Kdo pak jsi?
0: Říkají mi Abraham.
1: Víš, to je divný. Najednou mám před očima samou šmouhu. I z tebe je jenom šmouha.
0: Opatrně. Tak, teta, a teď už pojďte. Tady je dobře vidět.
1: Ba ne, človíčku, nevidím nic.
0: Máte něco s očima?
1: Ještě před pár minutama jsem viděla jako ostříž. I takhle na stará kolena a najednou, jako by na mě padl mrak. Z ničeho nic je ze mě slepá bába.
0: Cože?
1: Pán Bůh ví, proč tak znenadání.
0: Já za to nemůžu.
1: Podej by za to mohl, člověče. Já jen, kde se to tak náhle vzalo. Pojď, zajdeš ke mně na mlíko a na koláč. Bydlím blízko, na kraji lesa.
0: Tak dobře, ale povedu vás.
1: A to nebude třeba. Znám to tady v jedný hrůze na spaměti poslepu. Můj neboštík tu kácel stromy. Proto mi říkají Drvoštěpka uličníci.
0: Hele, není to už tamhle ta střecha? Tam, co končí břízy.
1: Jiná tady není.
0: Ukažte, odemknu.
1: Prosím tě, tady se nezamyká, mládenče. Kdo by si tu co vzal? Ale na mou duši. Nevidím skoro nic. Jen ty šmouhy a šedý fleky.
0: Víte co, babičko? Posaďte se a začneme o tom všem nahlas zkoumat. Na ty oči přece něco musí být.
1: Ne, ne, ty si sedni. Já přinesu mlíko a kus koláče.
0: Děkuju. Ale povězte, čím se oči nejlíp léčí? U nás doma říkali luční med nebo čistcový květ.
1: Pane, nejlepší jsou Panny Marie slzičky, aby mě neboleli očičky. Jenže ty už sotva kvetou. Pak taky hadí sádlo, potřít prý s ním víčka. Ale hada jsem tu neviděla kolik let.
0: Počkejte, taky to bylo něco s vínem.
1: Pravda, pravda, hochu. Když pláčou vinohrady, slzami z nich si oči potírej.
0: Že jo? Tak mě napadá, zahlíd jsem včera v horní vsi kus viničky.
1: Ta je starostova, k ní se radši nepřibližuj. Jak ten je na ní pyšný.
0: Ale já musím, musím, teta.
1: Jenom ne tak hr. Tu máš, vezmi si aspoň sebou škapulíř.
2: Letělo to se mnou k horní vsi jak ledový mračno. Že jsem možná s tou slepou bábou na vině. Kdo hrál s divoženkami tu směšnou hru? Já. A možná jsem tím Drvoštěpce Patálii s očima přivolal. Pro pána. Upaloval jsem ke vsi, co jsem mohl. O vinohradech jsem toho moc nevěděl, ale říkal jsem si, když těch pár slzí nazbírám, starostovi neubude. Při nejhorším mu tam za trest zase půjdu ševcovat.
0: Den jak barvičkou vymalovaný. A heleme se, tady už začínají vinné keře. Hezkej špalír. A co je tamhle to? Bouda? Asi nahlídání. A jako by tam něco pobekávalo. Je zamčíno. Ale tadyhle je okno. Počkej. Krutí brko. Ovce. Co tam uvnitř děláš?
3: A co tu děláš ty? Au. Zbláznil se z žíně praštit ho do hlavy?
4: Žádnej strach. Nic mu není. V šatlavě se probudí a po té ráně si stěží vzpomene, kde byl. Na to, co tam viděl.
3: Jen aby. Je to ten amen, amen, pravím vám, no. To jsem teda lačnej, co tomu řekne starosta.
4: Hele, hvízdale, zmlkni a radši ho popadni. Hodíme ho na šejtrok.
3: No jo, asi máš pravdu. Holt se motal na vinici a to je přísně zakázaný.
4: Jdem ho tam. Tak. A teď pijánko. Veď koně potichu, ves nemusí nic vědět.

0: Co mi to tu vykládáte? Žíně, výzdale! Je to na mou duši ten Švec? Ten Abraham?
1: Jo, je to on!
0: A co dělal na vinici?
1: Asi měl chuť na zlodějinu.
0: Prosím tě, co by tam krát? Dělej, odemkni, ať se podívám.
1: Třeba to bylo zemsty. Za ty boty, košily a čepici, co jste si vzal do zástavy?
0: Kruci písek, teď má hlavu od krve.
2: Kde to jsem?
0: Hrdek Filek, co jste vy dva zase vyváděli? Ukaž ochu. No, zvedni trochu hlavu.
1: Byl drzej starosto, tak jsem ho musel bacit. No co, přiměřené násilí?
0: Hele, žině, nežváň a dej mi ty klíče od chátku. A teď si jděte po svých. Vaše hlavní práce je u stáda, ne?
1: To jo, ale dejte si na něj pozor, starosto. Pořád se tu nějak divně motá.
3: Ale že jako když tiskne.
1: Jo.
0: Ukáž ochu, trochu ti to ovážu. Máš kapesník?
2: Tady.
0: No, vidíš, no, nemehla. No, ale žádný divení. Do Vinohradu nesmí ani noha, ani stín. Tak jsem jim to řekl. Co jsi tam chtěl?
2: Jen trochu slzí z révy. Když prej pláče Vinohrad, ty slzy léčí pokažené oči.
0: Moje bába na to věřila. Ale dědek říkal třesky plesky. Ty špatně vidíš?
2: Já? Ne. Ale počkejte, starosto. Odpusťte, že přerušuju vaše vyšetřování. Ono se mi začíná rozsvěcet. Mohl byste mi něco slíbit?
0: Přijde na to, co?
2: Jestli se vaši poskokové vrátí a budou křičet, že se ztratila další ovce, že ji zas někdo ukrad, ale nikde po ní ani památky, zalígrujete je?
0: A proč?
2: Protože ta druhá ovce bude určitě pohromadě s tou první, kvůli které jste tenkrát zavřeli tu hezkou panenku.
0: Hele, amen, amen. Ta rána do hlavy asi zanechala následky.
2: Buďte bez starosti. V hlavě to mám v pořádku a zloděj nejsem.
0: No, nevím, nevím. Ještě si mi neřek, čí oči, že chceš léčit. Ty krasotinky.
2: Ne, bába Drvoštěpka z nenadání oslepla.
0: Kdo?
2: Drvoštěpka. Tu snad znáte?
0: Neznám.
2: Má pastoušku u jedné hruzy.
0: Hochu, hochu. Je mi líto, ale na mou věru budeš muset k felčarovi. Protože jestli je u jedné hruzy pastouška, tak já jsem křivej kváča.
1: Starosto! Starosto! Ztratila se další ovce.
3: To určitě ten levej lupek. Nejspíš si schoval jako tak.
0: Ticho! Pozor! A ke mně.
4: Na váš rozkaz!
0: Oba se zavřete do šatlavy. Hned!
3: Starosto, proč?
1: Co?
0: Mlčte! Pořadovým krokem! Ochrým! Chod!
1: No, ale proč rovna mi jedi?
3: Starosto, pořadovým krokem! Pořadovým krokem! On jde pořadovým krokem!
2: Ještě, že měl starosta všech pět pohromadě. Byl to křikloun, ale poctivka. Ty dva hnal, až se jim za patami prášilo. A pak mě vzal na vinici, kde to s Pilkou trochu probral a nazbíral mi pár slzí do škapulíře, co mi dala Drvoštěpka na cestu. Jo, a vrátil mi boty a košily. Čepici, až prej donesu ten bič. Ale už musím běžet. Bůh ví, co s babkou je.
5: Safra? Teď to už je někde tady, ne? Tadyhle končily břízy a tamhle dole v tom úvale krutí brko, přece nejsem na hlavu. V lese jsem v životě nezabloudil. Ne, to není možný, nikde nic. Ani pastouška, ani Drvoštěpka. Čerta by to všecko spral. Celou jednu hrůzu i všecky ty lesní jezinky. Rezinko? Jsi to ty? Počkej, zajdu trochu do houštiny, abych tě líp slyšel.
6: Myslela jsem, že to všechno děláš kvůli mně. A moc krát ti za to děkuji.
5: Za co? Ještě jsem nic neudělal, ale rád bych.
6: Nechal jsi z ruce svázat a dělal si kočího kvůli mně. A pak si mi nazbíral révové slzy, aby
7: Štěpka. To jsi byla ty?
6: Byl. A teď jsem vychřička, co zháš svícené lampy, aby lidé bloudili.
5: To musíš?
6: Musím.
7: Počkej, počkej, poběžím za tebou.
6: Ne, ne, Abraham. Mně se raději vyhýbej. A jedný hrůze taky.
7: Ani nápad. Stejně musím starostovi probič. Zapomněl jsem ho, když mě lesní paní roztočila.
2: Stačilo mi Rézinku slyšet a už se mi z lesa nechtělo. Jako bych pookřál. Mluvila o dvou dobrých skutcích. Člověče, jestli je to takhle obyčejný, že děláš, co ti hlava sama poručí, to, abych šel třetímu skutku sám naproti. A rovnou k lesní paní.
8: Asi se mu u nás líbí.
9: Nebo se mu po nás stýská.
10: Ale, byč sis u nás nechal. Hele, mese v černým lese. Ale pravda pravdoucí, co by byl kočí, kdyby mu chyběl byč?
8: Musel by zapřahat leda tak déšť a vítr.
10: Tu máš, chasníku. Tady je.
5: Krutí brko, ten je nějaký nobl. Dřív nebyl.
10: Ano, má zlatou rukojeť. To máš za to, že jsi na něj musel tak dlouho čekat.
5: Děkuju, paní.
10: A teď se rozpočítáme. A pak si zahrajeme hezkou hru. Honem do kruhu. A tančíme, letíme.
11: Na pasece dva pařísky, na radosti, na bolístky. U nich zlatý byč.
10: Rado, Karlo, Lenko, Nikolko a Majdalenko, jděte z kola pryč. Zbyl kočí Abraham a Jezinka Rézinka. Tak Rézinko, všecko bude, jako když si přivedla toho mládence poprvé. Pamatuješ? Jděte hloub do lesa. Tak, ještě hloub. A teď mu převaž ruce konopným provázkem. Rozuměla jsi?
8: Ano, paní, rozuměla. Neboj se, budu ty uzlíky utahovat málo, jen tak na oko. Stačí, když párkrát trhneš rukama.
10: Výborně, Rézinko, a pořádně ho roztoč, chasníka. Jak to umíme jenom my, lesní divoženky.
11: Víc a víc a ještě víc.
10: A tam hluboko v lesích, v té největší tmě ho pusť.
2: Přísahám Bohu, bylo to jako prvně. Točil se se mnou celý les a celá zem a celé nebe mezi korunami. Ještě, že mi Rézinka neutáhla ten provaz. Že jsem se ho po pár trhnutí zbavil a mohl se aspoň sem tam chytit stromu nebo mlází nebo vystouplého kamene. A když jsem pak zůstal stát, popadla mě taková lítost, že jsem od Rézinky pryč. Taková hrozná zlost, že jsem tím pozlaceným byčem začal stekle práskat na všechny strany světa. A to jsem asi neměl dělat.
0: Hrdě, co to? Který tady má krám plaší koně? Chyťte ho, já ho roztrhnu. Máte ho?
12: Jo, máme ho.
0: No, proto. To mě teda podrž. Srazit si takhle na rovině hlavu kvůli takovýmu hejskovi. Kdo jsi?
5: Abr.
0: Hele, nech toho. Přivažte ho tamhle k té borovici. Honem. A dejte mi bič.
12: Tady je, šéfe.
0: Ajco, zlatíčko na rukojeti. Kde pak zošmáknul, hošánku? Že bys byl z naší branže?
5: Lapka nejsem, to se neboj.
0: Já, že bych se něčeho bál? Nejspíš si tu cizí.
13: Tady v kraji, kde kdo ví, že?
0: Křivej kváča.
13: Lesní kníže.
0: No.
5: Potěšení na mý straně, knížecí pane, ale na mě si nic nevezmeš. K ničemu ti nejsem.
0: To vidím. Mobil nevyhlížíš. A já už si dneska na svý přišel. Je
14: Jenže mám pro tebe úkol, hrdňásku. Jestli si chceš zachránit kůži, posloužíš mi jako posel, co říkáš?
5: Nic.
14: To jsem rád. Mluvky nesnáším. Jestli dobře vidíš, tohle je kočár. Hraběci. Pěknej.
5: Jo.
14: A vykradenej. Hrabě měl dva koně, ty jsou teďka naše. Měl plný náklad gustovní zvěřinky, čerstvě ulovený, která je teď...
13: Taky naše!
14: A měl jednoho kočího a dva lovčí a ty jsou hezky svázaný tamhle dole v jeskynce, na kterou ti zrovna ukazuju. A čekají, jestli jim pomůžeš.
5: Co bych z toho měl?
14: Poslouchej dobře. Ten kočár patří libovickýmu panu hraběti. Znáš ho?
5: Neznám.
14: Přísný hrabátko, který my nemůžeme ani cejtit.
15: Oj, ani cejtit.
14: Ten kočár je teď prázdnej. Teda nechali jsme tam jednu křebeličku, kterou špatně trefili do křídla, takže tak trochu dodělává. To, aby hrabě viděl, že já a moji kumpáni jsme velkomyslní a že jsme mu nevzali úplně všechno.
5: Co já s tím? Co je mi po vaší zlodějně?
14: Ty do Libovic ten kočár odtáhneš, jasný? Jsi silnej, zapřáhneš a pojedeš. Je to do vršíčku, takže nesmíš celou cestu ani na skok zastavit, protože by ti to mohlo zase ujet přímo sem do jedné hrůzy.
5: A nevíš, proč bych to měl dělat? Co je mi po libovické šlechtě? A ti vezme čert?
14: Jedině od tebe se hrabě dozví, v který jeskyňce má ty svý svázaný lidi. Jinak mu tam všichni tři pojdou na veliký hlad a na velikou žízeň. A to by pak byla patálie i pro tebe. Když jsi věděl a nepomohl,

0: Děsivej kváč a měl to své podlé zlodějské řemeslo v malíčku. To jsem musel uznat. Ale jak jsem tak sotva šel, jak jsem krok za krokem píď po pídi vlekl do kopečka ten hraběcí kočár, spílal jsem mu a proklínal ho srámu sem i potichu, protože to byla fuška na mou duši. Nejsem žádnej třásnička. Ale ani se nezastavit, ani nevydychnout a kousek po kousku se ploužit lesem pod mě vzhůru do nějaké vsi, to bylo skoro nad mé síly.
1: Jenže, jestli si myslíš ty, pobertácký čoro, že to nedokážu, jestli se těšíš, že mě ještě uvidíš, tak to si vedle jak ta jedle. Pro pána, to asi pípá ten pták, chudáček. Určitě mu nedali ani napít. Uličníci! Kdybych tak mohl na momentek zastavit, možná by ti stačilo trochu rozsypět penězko. Ale ne, nesmím zastavit. Však si ještě zaspíváš, neboj. Krutí brko, nějak to skřípe. Zaplať pambu, tady je rovinka. Tady to snad už neujede. Nebe dobrý, já to dotlačil. Dotlačil!
2: Co tu tak křičíš?
1: Hej, do tetičko, ani jsem vás neviděl. Jsou to Lipkovice?
2: Co jinýho?
1: A hraběcí zámek nebo tvrz, ta je kde?
2: Člověče, ty snad neslyšíš ani nevidíš. Stojíš zrovna proti bráně. A jestli tu budeš hulákat, pověsí tě pan hrabě za nožičky do studně.
0: On je takhle milej?
2: Jo, všichni radši šeptáme a posloucháme na slovo. Ale nebýval takový.
0: Něco ho trápí?
2: Přišel o dceru. Přes noc se mu ztratila, už ji nikdo neviděl.
0: Počkejte.
2: Ale to už je dlouho. Možná víc než rok.
0: Ježíš Maria, jak to tenkrát bylo?
3: Která dnes Světluška?
4: Skamejka,
3: Maruška. Která Divoženka?
4: Z Horoměvic, Lenka.
3: Která lesní pana?
4: Zbělé, Radovaná.
3: A která dnes Jezinka?
4: Z Libovic, Rézinka.
0: Z Libovic, Rézinka. Klíče v zámku, Abrahamku. To mě snad sama prozřetelnost do Libovic na hraběcí dvůr přivádí. Nebo jsou to zase jen čáry, máry, podkočáry, nadkočáry?
1: To byl zase ten zlosin, ten kmáča. Ale já přísám Bůh, já ty labky rozvěsím tady na ty stromy kolem dokola jako hatrnický figurky.
0: A to klidně udělejte, pane hrabě.
1: A ty, co ty si zač? Tebe se zřekli nebo tě posílají jako výslužku?
0: Ne, já k ním nepatřím. Táhnu kočár z jedný hrůzy až sem nahoru, jak mi poručili. Od půlnoci až do teď. I s tou křepeličkou.
1: Co to meleš?
0: No je to pravda, pane. V kočáře je křepelka. Musíte jí dát vodu a trochu zrní.
1: Co já musím, to ti povím hned.
0: Řekli mi, abych vám ji odevzdal. A taky mi ukázali, v které jeskyni leží váš kočí a oba vaši lovčí. Svázaní na rukou i na nohou. Když vás tam nezavedu, umřou prý hlady a žízní.
1: Mizerové, šibeničníci. Počkej, vyndám tu křepelici a ty odtáhni kočár pod střechu.
0: Jak si přejete?
1: Ale co je tohle zase za legrácky? Dveře nejdou otevřít a ten pták se plaší.
0: Dovolte, pane, zkusím to sám.
5: Děkuju, Abrahamku.
0: Rézinko? Polila mě tak uhrančivá horkost, že jsem stačil jen couvnout od stupátka kočáru, ani jsem jí ruku nepodal. Byla celá v bílém a šla tak hedvábně, tak zlehka, že se vše kolem se mnou taky trochu vznášelo. Div, že jsem nahlas nevykřikl, jak moc jí to sluší.
1: Pro pána Boha, to snad není pravda, dceruško.
5: Dobrý den, tatínku.
1: Dobrotivé nebe, holčičko moje, co se stalo? Vždyť ta křepelička.
5: To jsem byla já, všecko už jsem byla, všecko zlé i dobré, jak to kázal trest.
1: A kdo tě za co trestal, prosím tě?
5: Kdo ví, asi má pýcha a má zlost. Byla jsem k tobě tenkrát zlá, moc zlá. A pak byla ze mě v dolním lese jezinka.
1: Ach, můj bože, nebi tisícerý dík, že jsi zase mezi námi.
5: Nebi asi taky, ale hlavně tomu, kdo mě sem před chviličkou přivezl.
1: Ten zapřažený.
5: Ano, amen, amen, pravím vám, říkají mu Abraham.
0: Moc mě chválíš, Rezinko.
5: Ba ne, Abrahamku, bylo mi tě tak líto, jak se stáhl vzhůru. Skoro po čtyřech.
0: Nepláč. Tu máš. Tady je škapulířek, co jsi mi tehdy dala. A zavři ty svý slzičky k slzám z vinohradu.
5: Na stokrát děkuju. Abrahamku, dej mi ruku. Nebo radši obě dvě. Možná ti je zase na momentek svážu.

0: Jakou pohádku mám nejradši?
1: Velkou pohádku na rádiu Junior.
0: Každý den se s ní vydávám na úžasnou cestu pohádkovým světem.
1: Už jsem potkala princezny i draky, čarodějnice i skřítky, prostě spoustu zajímavých osobností.
0: Máte chuť vydat se na cestu se mnou?
1: Tak poslouchejte každý den ve 13 a ve 20 hodin.
0: A pak můžete poslouchat znovu a znovu na webu radiojunior.cz nebo na Můj rozhlas.
1: S námi je čas na pohádku každý den.

0: Rádio Junior, čtení na pokračování.
1: Vítejte v Lážoplážu, městečku, kde je možné i nemožné. Obyvatelé tam létají do práce v bublinách a místo do školy chodí děti do hračkářství. Pan starosta neustále přichází s novými zlepšováky a penězům tam odzvonilo. V skutku nevídané věci se tam však začínají dít s příjezdem zlaté velryby, která dokáže splnit 100 přání. Zlaté rybky už totiž ztratily svou moc, a tak pokud máte nějaké tajné přání, je čas městečko navštívit. 13-dílnou četbu na pokračování Městečko Lážoplážo napsala Tereza Pařízková, režie Apolena Novotná, účinkuje Michal Zelenka.

0: Celé město napjatě očekávalo, kdo bude třetí šťastlivec, na kterého se usměje loterijní štěstí. Poté, co se skupině turistů podařilo zlatou velrybu vyfotit pěkně zaostřenou, obletěla její podobizna celý širý svět. To ještě zvýšilo zájem turistů vycestovat do Lážopláža a topoly se v těch dnech ohýbaly pod tíhou hostů, kteří hotel obsadili do poslední přistýlky. Pan starosta sledoval z okna své kanceláře hemžení bublin na obloze a obyvatele spěchající po náměstí, když si najednou všiml velkého muže, který nesl v každé ruce obrovskou činku, jako by to bylo pírko. Pan starosta popadl aktovku a vyběhl z kanceláře ven za tím mužem. Pane Posilove, počkejte přece! Pan Posilov však šel dál a na starostu se ani nepodíval. Pan starosta se bez rozmyslu pověsil na jednu z jeho činek a pana Posilova trochu zpomalil, čehož hned využil. V ten moment stál pan starosta vedle něj a snažil se s ním udržet krok.
1: O, pán starosta, co se za mnou ženete jak splašený kůň?
0: Pan starosta měl co dělat, aby popadl dech. Po chvilce spustil.
1: Našel jsem ji!
0: Pan Posilov chvíli vypadal, že nic neslyšel. Poté se však zastavil, vytřeštil oči, pusu pootevřel překvapením a nejprve jedna a potom i druhá činka mu upadly na zem a každá z nich rozbila jednu dlažební kostku. Panu Posilovovi trvalo všechno trochu déle.
1: Kde?
0: Pan starosta se však nechtěl dál vybavovat na ulici a začal z dlažebních kostek sbírat činky. Marná však snaha, neuzvedl ani jednu z nich, a to ani oběma rukama. Pan Posilov zavřel pusu, sebral obě činky a se stále vykulenýma očima vedl pana starostu do své posilovny. Jak už jste možná poznali, pan Posilov byl nejsilnějším mužem celého Lážopláža.

0: potemnělé posilovně nikdo nebyl a prázdné posilovací stroje vrhaly stín.
1: Kde jste ji našel, starosto?
2: Je ubytovaná v hotelu v Korunách Topolů. Přijela sama a zaplaceno má do zítra,
0: odpověděl pan starosta a díval se do obrovských očí pana Posilova, ve kterých zahlédl naději i dávný smutek. Pan Posilov se z ničeho nic zvedl, těžkým krokem odešel do jiné místnosti a pan starosta zůstal v místnosti se stroji, které vrhaly stín, úplně sám. Vstupní dveře byly tak těžké, že je jeho slabé paže nedokázali otevřít. Najednou na krku ucítil teplý dech a když se se strachem v očích rychle otočil, uviděl pana Posilova ve smokingu a s motýlkem. Namísto bílého kapesníčku mu z kapsičky vyčuhoval setřený los, ze kterého pan starosta přečetl pouze první dvě písmena P a R. Pan Posilov jedním pohybem dveře otevřel a pustil pana starostu ven. Jejich cesty se před posilovnou rozešly. Pan Posilov rázně kývl hlavou na rozloučenou, otočil se na podpatku vyleštěných bot a těžkým a rázným krokem svižně odkráčel pryč směrem k hotelu.

Je na čase říci vám to, na co se většina obyvatel Lážopláža snažila zapomenout. Příběh Posilova staršího, otce pana Posilova a jeho sestry Niny. Pan Posilov starší byl dobrák od kosti. Jeho hřmotná postava vás sice mohla na první pohled vylekat, ale vyzařovalo z něj cosi moudrého a důvěryhodného. Každému rád pomohl a byl váženým občanem města. Jednoho dne, když se zvedl silný vítr a všichni se raději zachumlali doma do peřin, se pan Posilov starší rozhodl zamířit do péřobanky, aby si vybral pár posledních peříček z peřiny. Jaké asi byly jeho pocity, když se s panem Ouškem vydal ke své peřině a po cestě viděl všechny ty naducané, peřím překypující duchny. A když potom na konci řady spatřil peřinu své rodiny, která byla plochá a placatá jako prkno. Pan Posilov zklamaně hleděl na peřinu, která byla spíš jen kusem látky, ze které sem tam vykukovalo malinké peříčko. Dohromady jich však nenapočítal víc, jak 10, a fialové nebylo ani jedno. A tehdy pana Posilova staršího, otce pana Posilova a jeho sestry Niny, napadl ten nejhorší možný plán. Jakmile pan Ouško zmizel v útrobách jeho peřiny, aby mohl vyzbírat zbytečky jeho majetku, přiskočil k obrovské nadýchané peřině hned vedle, jedním hbitým pohybem prstů ji roztrhl, přistoupil k oknu, rychle ho otevřel a obsah peřiny začal sypat ven. A potom další a další a další. Když to pan Ouško spatřil, chytil se za srdce. Prudce se posadil a zavřel oči. Doufal, že až je znovu otevře, nic z toho nebude pravda. Jenomže když pan Ouško oči otevřel, nezměnilo se vůbec nic. Prázdné peřiny se válely po podlaze péřobanky. V místnosti ledabile poletovala peříčka a pan Posilov do toho dlouhými kroky utíkal pryč. Venku sněžila peříčka všech barev a mezi nimi jako smyslů zbavený pobíhal pan Posilov a snažil se jich co nejvíce pochytat. Za chvíli se do nich však opřel silný vítr, peříčka se vznesla a během okamžiku byla pryč.

Jednalo se o největší peříčkovou loupež, jakou město zažilo, i když si pan Posilov vlastně skoro nic neodnesl. Jeho nečekaný čin však připravil mnoho obyvatel o jejich úspory. Ty se rozletěly do okolí a doletěly až do zemí, ve kterých neměly žádnou hodnotu. A místní děti si z nich vyráběly masky a sbírali je do šuplíků. V Péřobance se od té doby zpřísnil bezpečnostní systém a všechna okna se zazdila. To odpoledne zahlédlo několik lidí Posilova staršího, jak prchá z města. A přesně druhý den se na pana Posilova mladšího i na jeho sestru Ninu ověsila hanba tak velká, že se Nina zařekla, že jakmile bude plnoletá, odejde z města. V den svých narozenin šla na radnici prodat svou ulici, aby měla něco do začátku. Pan starosta se jí to sice snažil rozmluvit, ale nebylo to nic platné a když to bylo její přání, musel jej respektovat. A tak pan Posilov mladší zůstal úplně sám v posilovně, která patřila jeho otci a do které nikdo od té ostudy nevkročil. Nina se svému bratrovi nikdy neozvala, tolik se styděla za něco, za co vůbec nemohla. Posilov starší zmizel kdesi v dalekých krajích a svým dětem se také neozval. To všechno dokázal způsobit jeden jediný okamžik, ve kterém pana Posilova staršího zachvátila chuť přivlastnit si něco, co mu nepatřilo. Pan Posilov mladší žil celá léta v Lážoplážu sám a snil o tom, že se Nina jednoho dne vrátí. Všechna svá peříčka odváděl detektivní kanceláři Počíhal & Slídil, která však za celá ta léta nepřinesla o jeho sestře žádný.

0: A teď stál pan Osilov mladší před dveřmi nejmenšího hotelového pokoje s číslem 37 a rozechvělou rukou na ně klepal. Chvíli bylo ticho, potom se dveře pomaličku otevřely a v nich stála Nina, stále tak krásná, jak si ji pan Osilov pamatoval. Jiní, kdo ji tolik nemilovali, by řekli, že zestárla, má šedé vlasy a vrázčité ruce. Ale nic z toho pan Osilov neviděl. Svou sestru objal a bez jediného slova ji vzal za ruku a odvedl k moři. Byla krásná noc, hvězdy svítily na hladinu moře a zlatavý lesk těla zlaté velryby zase ozařoval noční oblohu. Pan Osilov velrybu vzbudil a předal jí svůj výherní los. Velryba se už chtěla potopit pro katalog bazénů, aut a domů, ale ani tentokrát jej nepotřebovala. Pan Osilov měl své přání rozmyšlené již celá léta, přesně od toho osudného dne.
1: Chci se vrátit zpátky v čase do toho dne, kdy náš otec vyloupil péřobanku.
0: Velryba přikývla a pan Osilov i Nina se přesunuli do minulosti, aby mohli svému otci zabránit v odchodu do péřobanky. A jak ho přesvědčili, aby nikam nechodil? Pověsili se mu na krk, lechtali ho, Nina kašlala a předstírala, že je nemocná a pan Osilov mladší zase žadonil, aby mu tatínek dočetl započatou kapitolu v knize. Pan Osilov starší své děti takto ještě nezažil a usoudil, že je pro ně důležité, aby nikam nechodil. A takto odpoledne zůstali všichni doma, zachumlaní v peřině a Nina tiskla panu Osilovovi mladšímu ruku radostí, až jí měl celou červenou. A čas zařídil i to, že se jim začalo zase dařit a jejich peřina byla brzy plná peříček. Pan Osilov starší dnes v Lážoplážu provozuje tu nejkrásnější posilovnu, do které chodí i pan starosta a pan Osilov mladší s Ninou mu tam pomáhají.

0: Hezký večer s Rádiem Junior.
1: Někdy jsou pocity tak trochu zmatený, vedou svý hovory a nejsou moc

0: Posloucháš Rádio Junior.
1: Věřím, že pokud je Bůh, tak na mě hledí. A věřím, že co se má stát, to se nezmění. Občas je můj život dar, občas prokletí, ale pořád jsem to já, který

Věřím, že pokud jsou dva, tak jsou si rovni. A věřím, že pokud mám psát, nestačí slovník. Občas jdu životem tam, kde nemám chodník, ale pořád kráčím dál i přes můj prošlapaný botník. Někdy chci být jenom sám a někdy se všemi. Někdy mám chuť jenom spát, jindy spát nejdeme. Možná bych měl všechno brát, že se moc nezmění, ať

se mi spojení, však někdo přetrhl drát, mám tušení, že jsem se přestal ptát, snad ze strachu, co mi odpovíš, nebo z pocitu, jestli se

tihle lidojedi, začínám se obávat o své bezpečí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí, neboť každou chvíli něco z džungle.

kuňka. Tyhle zvuky podivné mi nějak nesvědčí. Neboť každou chvíli něco tady kvílí. Neboť každou chvíli něco z džungle zaječí.

0: hynu, v puse ani slinu. V batohu mi zbejvá jen paštika zaječí.
1: A k tomu každou chvíli něco tady kvílí.
2: K tomu každou chvíli něco zžu.

cesta muže jinam nežli ženě. Odkud jinut rostou kmeny stromů nežli zlíny? A proč, když stojí na slunci, mají pod sebou stíny? Kde se vzala naše láska, možná ze sluníčka? A proč jeho paprsky

0: jak ty jsi krásná pano.
1: Ruce máš celé poškrábané, to se ti stalo cestou?
0: To se tak někdy klukům stane, když vidí.

zahrádky gorilí. Jednoho chlapíka chytli, když kupoval zajíce v pytli. Druhý pán asi byl pohýbán, ten pašoval 200 soudů.

Klepete se? Ne! Do země strašidel půjdeme! Co to slyším? Dupy, dupy, dupy, dupy, dupy. Poslouchejte všichni tiše, nikdo ani muk. Bojíte se? Ne! Nemáte strach? Ne! Klepete se? Ne!

dopředu, pomalá chůze, oui, oui. Každé malé dítě ví, že je to mumie. Ruce vpředu, pomalá chůze, oui.

vzduchu si poletuje, lítá tam a zpět. Když bude chtít, ve vteřině obletí i svět. Ve vzduchu si poletuje.